0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Posloucháš Rádio Juni.

0: शीत को।
1: Dneska je den, kdy nikdo nebude sněden. Je jen jeden svátek zvířecích.

0: Posloucháš? Rádio Junior.
1: Ani vidu, ani slechu, ač už jsme na doslech. Našlapuj

0: to už budeme mít tohohle tatínka na pořád, nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale
1: žádné ale a nebudeme se o tom dál bavit.
0: Ale já...

nakreslím pejska. Když bude hodný, budu ho mít rád. A když se bude pejskovi stejskat, nakreslím dva pejsky, aby si mohli hrát. Dejte mi pastelku, nakreslím pejska. Když bude hodný, budu ho mít rád.

Dejte mi pastelku na kreslu pejska, když bude hodný, budu ho mít rád. Dejte mi pastelku žlutá a modrá, každá je dobrá.

Šupidupidu, rasvací hejru, nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

probacila nepříjemná

potice, to je rada má. Liší bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Cheers.

aspoňku, ačkoliv tak krásně skřehota. Řekli, ať se u opery nemotá. Vždyť to jeho mrekeke přehluší i tympány, čineli i kontrabas. Zkrátka marnost, nadmarnost, kdo

0: s Janou Richterovou.
1: Dobré ráno, krásné ráno, ahoj holky a kluci, jak se dneska máte? Jo, ospalé? No tak to se vám vůbec nedivím, já jsem na tom úplně stejně. Právě proto jsem dneska tady v Rádiu Junior, abychom se restartovali a krásně si nastartovali celý nový den. Máme úterý 5. května a přesně 6 hodin ráno. Dneska máme v ranním restartu naprosto úžasné téma, protože 5. května roku 1921, takže je to 105 let, francouzská módní návrhářka Coco Chanel představila nový parfém, který nazvala po sobě Chanel a dala mu číslo 5. A ten Chanel číslo 5 je snad jedním, já bych řekla, úplně nejznámějším, nejslavnějším parfémem. Tak proto si dneska budeme povídat o vůních. A taky dneska začíná Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm v Liberci. No a teďka začneme zprávami.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Dnes si připomínáme výročí pražského povstání, které vypuklo 5. května roku 1945. Tento historický okamžik znamenal zásadní obrat v boji obyvatel Prahy proti nacistické okupaci. Důležitou roli v povstání sehrál i Československý rozhlas. Jehož hlasatel Zdeněk Mančal přenášel poselství a mobilizoval občany k odporu. Je to významný den, kdy si připomínáme statečnost a odhodlání našich předků. Pražské povstání trvalo několik dní a vrcholilo osvobozením Prahy Rudou armádou. Čtveřice kriticky ohrožených antilop bongů horských, včetně samce ze Zoo Praha, dorazila do Keni. Zvířata na letišti v Nairobi symbolicky předala do rukou keňské vlády česká velvyslankyně v Keni Nicole Adamcová. Stalo se tak 52 let poté, co Josef Wagner dovezl předky těchto samců do Dvora Králové. Projekt pod hlavičkou Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií zajistil Safari Park Dvůr Králové ve spolupráci s několika dalšími zoologickými zahradami a institucemi. Projekt návratu bongů do krajiny jejich předků je perfektní ukázkou toho, že ochrana přírody nezná hranice států ani kontinentů. A o počasí, dnes nás čeká příjemných 21 stupňů, bude zataženo, v západních Čechách slabý déšť. Zítra už by mělo pršet všude.

Krásné ráno, dobré ráno, 6 minut po 6. hodině raní vám krásný den a úžasné vstávání přeje Jana Richterová. Tak holky a kluci, máme 5.5., 6 hodin a 6 minut. No, další čísla tady asi nenajdu. V každém případě věřím, že i pětky i šestky vám přinesou štěstí. Ne, žádná čísla vám štěstí nepřinesou, leda, že byste vyhráli ve sportce, ale když si řeknete, dneska bude šťastný den, tak určitě si budete víc všímat těch hezkých událostí, než těch třeba nepříjemných, když třeba máte kamínek v botě, nebo že zakopnete o schody, ale budete se dívat na ty všechny věci, které vám můžou dělat radost. A radost vám může udělat i to, že se třeba teďka úplně ospalí, postavíte před zrcadlo a řeknete si, dobré ráno. Dobré ráno si totiž můžete popřát sami a hezky se na sebe usmějte. A pokud máte jméno Klaudie, tak vám přeju krásný svátek, protože Klaudie je dneska v kalendáři. Je to ženské křestní jméno, které pochází z latinského Claudus. Nevím, co to je, ale já vám to najdu za chvilku.

Přátelé, dobré ráno, krásné ráno, 10 minutek po 6. hodině vám přeju krásné vstávání a ať se vám dneska úplně všechno daří. A já jsem vám slíbila, že vám řeknu něco o jménu Klaudie. Tohleto ženské křestní jméno se objevovalo už ve starém Římě, pochází z latinského Claudus. No a prý to ve skutečnosti, i když to zní velmi vznešeně, znamená kulhavá nebo chromá. Ale to nikomu neříkejte. Ovšem prapůvodně, podle pravdy, to patřilo římskému rodu Claudiů. No a to bylo takové jméno, možná něco jako třeba dneska tady máme Novák. Takže já bych tomu žádné významy nedávala, ale jenom vám prozradím, že obliba tohohle jména je docela veliká a třeba před 10-14 lety v České republice bylo 1690 Claudií. To je docela dost, ale rozhodně to není tolik, jako je počet jména Jana, protože v mé třídě byly 4 Jany a neznám žádnou Claudii, která by měla další 3 Claudie ve své třídě. Ovšem pozor, jsou velmi slavné Claudie, třeba Claudia Cardinal, to je už velmi stará, ale velmi slavná herečka. Claudia Schiffer, to byla top modelka. Claudia Kennedy, to byla zase členka rodu Kennedyů, což je slavný rod ve Spojených státech amerických. Vidíte to, je ráno. A já se musím ještě rozmluvit, tak třeba se můžu rozmluvit za chviličku, já vám řeknu něco veselého. Objevila jsem totiž super vtip a když se člověk po ránu zasměje, tak je to vždycky nejlepší. No a já se doteďka smát sama sobě do zrcadla, protože jsem normálně koktavá po ránu. Tak hezké ráno i vám a ať nekoktáte.

0: Přátelé, je tady čas ve 6:45 ráno 5. května v úterý na nějaké to veselé slovo a prosím vás, jestli jste se třeba dneska probudili úplně unavení a jako, že se vám nechce vstávat, jo, tak třeba vás tohleto rozveselí. Já jsem našla vtip a je trošku blbý, ale mě strašně pobavil.
1: Vtípek Rádia Junior.
0: Ve škole paní učitelka říká, jak se nazývá savec, který nemá zuby? Dědeček. Mějte se a smějte se každé blbině.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: na čase být.
1: Dobré ráno, krásné ráno, ještě jednou, holky a kluci, je 6 hodin 22 minut, takže jestli máte ještě dostatek času, tak určitě zůstaňte s námi, protože za chviličku nás čeká připomenutí novinky hitparády Rádia Junior, takže se dozvíte něco o superhrdinovi, to je písnička, kterou zpívají Karol a Kvído. Potom si dáme ranní pomstu. No a určitě bude souviset s naším dnešním tématem, což jsou vůně, protože před 105 lety Coco Chanel, velmi slavná návrhářka, představila svoji nejslavnější vůni, parfém Chanel číslo 5. A když se zeptáte rodičů, tak určitě tohleto jméno budou znát. Ovšem pozor, nevím, jestli budou znát tu vůni, protože ta už je tak dlouho slavná, že už ji možná někteří lidé úplně zapomněli. No ale to není v téhleté hodince všechno. Taky přijde Aneta Křesinová, která nám o vůni a o parfémech něco povypráví. No a to mi připomíná, že v 7 hodin si dáme opět další zprávy a pak bude soutěž a taky si budeme telefonovat se znalkyní vůní. No a myslím si, že to bude velmi zajímavé, protože si budeme povídat s vědkyní, která se vůněmi zabývá. Tak se máte na co těšit celé dnešní ráno v ranním restartu na Rádiu Junior.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Rádio Junior, no a jestli posloucháte Rádio Junior, tak určitě znáte taky naši hitparádu. Když půjdete na web radiojunior.cz, najdete si tam kolonku pořady, tam najdete hitparádu Rádia Junior a kliknete si na ni, tak zjistíte, že třeba ten poslední díl je v zajetí Fastboye a Karol a Kvída. No ale ono to není tak jednoduché, protože když se potom podíváte, která písnička z hitparády Rádia Junior je nej, tak zatím v tuto chvíli jsou na prvním místě Lollipops, které mají 37,5%. To znamená, že mají víc než třetinu všech hlasů. Klub tajných kamarádek prostě boduje. Ale na druhé příčce zatím to vypadá dobře pro superhrdinu, čili novinka od Karol a Kvída. No a potom je tady Kiara Sweet Girl, jestli chcete, aby trošičku postoupila, protože zatím má pouze něco přes desetinu hlasů, což vydává zatím na třetí místo, tak pro ní musíte hlasovat. A můžete tak činit až do zítřka do 20. hodiny, čili do 8. večerní. Čili na prvním místo zatím Lollipops, na druhém zatím Karol a Kvído, na třetím zatím Kiara a pak v závěsu Juni a Victoria Lavrishin. Přátelé, jestli chcete ovlivnit a popošťouchnout svého interpreta v hitparádě Rádia Junior, tak musíte hlasovat a taky třeba říct kámošům, anebo babičce, dědovi, sourozencům nebo rodičům, sousedům, prostě ať hlasujou úplně všichni, ale teď už si tady dáme nějakou tu informaci o dnešní novince a to vám samozřejmě řekne nejlíp Klárka.
1: Novinka hitparády Rádia Junior.
2: Máte rádi písničky od Karol a Kvída? V tom případě si nenechte ujít pondělní linku důvěry. V 7 večer tam za námi dorazí Karolína Neuwirthová-Gudasová, která otevřeně promluví o svém dětství plném stěhování. Karol do 10 let žila v několika zemích, mimo jiné v Německu, Švédsku a Finsku, kam jí přivedla hokejová kariéra jejího táty Lea Gudase. Jeden rok dokonce strávila bez maminky. Proto se dnes snaží být svým dětem, 8leté Emily a 7letému Markovi vždy co nejvíc na blízku a dopřát jim stabilní a šťastné dětství. No a nejen jim, i proto založila projekt Karol a Kvído, který má dětem přinášet radost, bezpečí a inspiraci. Probereme s Karol i její online kurz angličtiny, na kterém se podílí i Kuba English. No a do hitparády Rádia Junior právě teď nasazujeme její čerstvou novinku, kterou věnovala všem rodičům a zpívá v ní její dcera Emilka. Karol a Kvído, superhrdina.

0: a ty.
1: I když jsi z jiný planety, tak hvězdou mou si stále ty. A našimi hvězdami jste právě vy, holky a kluci, kteří posloucháte Radio Junior. Takže krásné vstávání, krásný den. Teď si dáme jednu písničku a potom otevřu tu tajemnou obálku, která tady vždycky leží po ránu. Má skřížené hnáty a lebku. Není to nic smrtelného, je to pouze ranní pomsta, takže schválně, jestli to bude souviset s tím dnešním tématem, protože dneska si povídáme o vůních a za chviličku taky přijde Aneta Křesinová, která nám o vůních bude vyprávět. A taky po 7. hodině dostanete soutěžní otázku a to je právě taky věc, kterou budete muset trošku vyčuchat. No a potom si budeme povídat se Sarah Bešarovou z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze o tom, jak vlastně vznikají vůně, z čeho se vůně v přírodě získávají, jak se vyrábějí dnes, kde všude se používají. No a třeba, proč se může stát, že na každém člověku voní jedna jediná voňavka úplně jinak, takže máte se na co těšit. Vůně jsou tématem dnešního ranního restartu, takže hlavně se umyjte mýdlem, protože to je ta nejkrásnější vůně. Jo, a taky si vyčistěte zuby. Teda jestli se to už dávno neudělali, protože já věřím, že tohle je první věc, kterou člověk dělá po ránu, pokud na to nezapomene.

Vzdání pomsta. Tak přátelé, je 6 hodin a 40 minut. Otevírám tu tajemnou červenou obálku s lepkou a skříženými hnáty. Vypadá to trošku jako pirátská obálka, kterou tady nechal nějaký tajemný námořník, ale nenechali tady námořník, ovšem Carlos a Peťos. Ahojky, Jani. Máme pro tebe výzvu Vůně v hlavní roli. Kterou písničku nebo film připomínají dané vůně či pachy? Tak za prvé z kořice, za druhé ocet, za třetí posekaná tráva a za čtvrté benzín. Hodně štěstí, ale věříme, že se s tím popereš, Carlos a Peťos. No tak to jste se, kluci, trefili. Asi to nebude úplně vtipné, ale to nevadí. Protože vůně to ve mně vzbuzuje vždycky nějakou vzpomínku. A já třeba po 30 letech, jasně z pravěku, dobře, já po mnoha letech cítím nějakou vůni a vybaví se mi situace, ve které jsem tu vůni cítila. Takže za prvé z kořice, tak tady si vybavím pečení vánočního cukroví a který film, tak bych řekla asi Láska nebeská, Love Actually. Je to sice trošku jako dospělácký film, ale to nevadí, prostě to se mě vybaví, když se řekne z kořice, no a pak taky vánoční pohádky. Za druhé, ocet. Jo, tak tady teda úplně nevím, ale vlastně to nemusí být štiplavá vůně nebo smrádek octa, protože to může být i třeba okurkový salát. Takže taková školní jídelna a já jsem okurkový salát ve školní jídelně prostě zbožňovala. Proč by ne? Takže ocet, ocet, ocet. Mám doma kočku. Teď vůbec nevím, proč jsem to řekla, ale tuhle písničku mi to připomnělo. Ocet a pokáč? Nevím, jak to souvisí. Za třetí, posekaná tráva. Tak to je asi film Léto s kovbojem. Ten film je 100 let starý. Ne, 100. Jenom hodně, hodně, hodně. Půl století. Dobře, Léto s kovbojem a za čtvrté benzín, tak to je film Divočáci, víkendoví divočáci o motorkářích. No, protože jezdím na motorce, tak mi benzín asi nemůže připomínat vůbec nic jiného. Ovšem, možná by to mohlo být třeba animák, auta. Jo, takže já moc Carlosi a Peťosi děkuju za tuhletu ranní pomstu, protože ta se mě fakt líbila. No a vy si zkuste taky tak trošku jako zavzpomínat v hlavě, co vám připomíná z kořice, ocet, posekaná tráva anebo vůně benzínu.

Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Ranní restart a já vám teďka pustím ještě jednu písničku a potom si budeme povídat o vůních, protože ve studiu už je se mnou Aneta Křesinová. Já ji pozdravím až za chvilku, až se probere, až se probudí jako. Ne, nebojte se, ona nespí, má otevřené oči a za chviličku si budeme povídat, protože Aneta nám prozradí spoustu zajímavých věcí o vůních, takže už za chviličku.

0: a kluci, posloucháte ranní restart. Máme 6 hodin a 50 minut a dneska máme téma vůně. Ty nás doprovázejí na každém kroku, i když si to často ani neuvědomujeme. Dokážou ovlivnit dokonce i naši náladu, vyvolat radost a někdy nás během chvíle přenést zpátky do dávno zapomenutých okamžiků. Díky svému propojení s mozkem dokáže vůně vyvolat živé vzpomínky i po desítkách let. Jak vlastně lidé vůně objevili? Jakou roli hráli třeba při morové nákaze? Co byl parfémový soud a z jakých nejvíc překvapivých zdrojů pocházejí některé vůně? Na tyhle a další otázky si právě teď odpovíme s Anetou Křesinovou, která už je se mnou ve studiu. Dobré ráno, Aneto.
1: Dobré ráno, přeji všem posluchačům.
0: Tak pojď se podívat do historie, kdy lidé objevují vůni.
1: No už ve starověku si lidé všimli, že při pálení určitých druhů dřeva se uvolňují příjemné vůně. Ty nejprve využívali k náboženským rituálům a řadilo se mezi ně například kadidlo, což je aromatická stuhlá pryskyřice, nebo jalovcové a cedrové dřevo. Tehdy byla práce s vonnými látkami velmi ceněným řemeslem, kterému se často věnovali lékaři nebo jiné vzdělané osoby. Ve starověkém Egyptě se rozvoji vůní nejvíce dařilo v době vlády Kleopatry a říká se, že než královna vyplouvala z přístavu, podaní prý namáčeli lodní plachty do parfému, aby už z dálky bylo cítit, že se královna blíží. K důležitému pokroku pak došlo ve středověku, kdy Arabové výrazně zdokonalili techniku výroby vůní na čistý éterický olej.
0: No ale když mluvíš o středověku, tak o tom se neříká, že by byl úplně voňavý.
1: Rozhodně ne. Středověká a raně novověká ulice občas připomínala spíš stoku, navíc v Evropě řádil mor a věřilo se, že se šíří skaženým vzduchem, který vůně může ochránit nebo zápach aspoň utlumit. Lidé tak nosili malé váčky s bylinami, přikládali si kapesníky napuštěné parfémem k nosu, natírali se vonnými oleji nebo se koupali v bylinách. Takzvaný morový doktor měli v maskách sušené byliny nebo česnek. No a největší obliby dosáhly parfémy na dvoře francouzského krále Ludvíka 15., který nechal dokonce stanovit parfémový soud. Ten rozhodoval, který parfém bude použit na denní a noční nošení a který bude určen na kůži, oděv, nábytek nebo do ventilace. No a manželka Ludvíka 16., Marie Antoaneta, měla zase svého dvorního parfuméra.
0: Já se ti, Aneto, přiznám, že jak mluvíš o vůních, já mám pocit, že nějakou cítím a ty máš určitě na sobě nějaký parfém, já taky, ale teď cítím různé vůně, jenom o tom mluvíš a můj mozek si
1: tak
0: představuje.
1: Tak ta asociace je
0: přesně
1: hned jasná.
0: Tak, můj mozek funguje úplně neuvěřitelně. V úvodu jsme si ale říkali, že lidé vůně čerpali z mnohdy velmi překvapivých zdrojů. Z jakých třeba?
1: No tak třeba z velebího trusu, což je hmota zvaná ambra, která zraje v oceánu a působením slunce a soli pak po čase získává specifickou hřejivou vůni. Další zajímavou látkou je bobrovina. Je to vůně získávaná z pachových žláz bobra a ta má zase koženou a lehce vanilkovou vůni. No a poslední zajímavý zdroj vůně, který jsem vybrala, pochází z hnijícího dřeva. Jde o vzácnou pryskyřici, která vzniká ve stromě zvaném akvalária a to ve chvíli, kdy ten strom je napaden takovou specifickou plísní. To dřevo vytvoří tmavou vonou pryskyřici, která je velmi drahá a má hlubokou dřevitou vůni.
0: Mě to docela baví už jenom ty názvy, protože velrybí trus, kadidlo, to mě vždycky přivádělo do záchvatu smíchu, ano, když jsem byla malá a vlastně to nemá tedy s tím trusem vůbec nic společného. Napadá mě, ale můžeme si parfém vytvořit i doma?
1: No jasně, určitě. Podobně jako si můžete vytvořit třeba sliz nebo svíčku, tak můžete i voňavku, ale pozor, v tomhle případě jen za přítomnosti dospělého. Smícháte 30 kapek esenciálních olejů se 70 ml čistého alkoholu a 25 ml destilované vody. Tu směs necháte v tmavé lahvičce aspoň po dobu 5 týdnů, aby se vůně hezky rozvinula a pak vám vznikne originální domácí parfém.
0: A ty jsi už někdy nějaký originální domácí parfém vytvořila?
1: Zatím ještě ne, ale chystám se.
0: Takže Aneto, příště mi řekneš, jak to voní.
1: Jsme domluvené.
0: Moc ti děkuju za krásný příspěvek a Přeju krásný den a měj se dobře, ahoj.
1: Také moc děkuji a přeji krásný den všem posluchačům.
0: Holky a kluci, ve vysílání Rádia Junior byla Aneta Křesinová.

To získává Mikael nad věcí. Na 7. příčce máme BTS a jejich megahit Swim.

0: A ve 305. kole vítězí Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Ranní restart
1: s Janou Richterovou.
3: Krásné ráno, dobré ráno, holky a kluci. Máme úterý 5. května, přesně 7 hodin ráno. Od mikrofonu z ranního restartu vám úžasné vstávání a celý skvělý den přeje Jana Richterová. Co nás čeká v téhleté hodince, tak samozřejmě zprávy, pak si zasoutěžíme s tajemným zvukem a já mám pro vás fantastickou knížku, kterou napsala Denisa Kimlová, Tajemství planety Dor, takže tu jeden z vás získá, když se dovolá. Potom si budeme povídat s mým hostem, se Sarah Bešarovou z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze o vůních a bude to zase další dávka informací po té, co nám tady o vůních krásně vyprávěla Aneta Křesinová. No a teďka bych ještě doplnila, že v 7:30 tady bude zvídavec a to potom taky doplní spousta písniček. Ale teďka, úplně teďka, tady máme zprávy.
2: Rádio Junior.
1: Minutové zprávy.
3: Dnes si připomínáme výročí pražského povstání, které vypuklo 5. května 1945. Tento historický okamžik znamenal zásadní obrat v boji obyvatel Prahy proti nacistické okupaci. Důležitou roli v povstání sehrál i Československý rozhlas, jehož hlasatel Zdeněk Mančal přenášel poselství a mobilizoval občany k odporu. Je to významný den, kdy si připomínáme statečnost a odhodlání našich předků. Pražské povstání trvalo několik dní a vrcholilo osvobozením Prahy Rudou armádou. Čtveřice kriticky ohrožených antilop bongů horských, včetně samce ze zoologické zahrady v Praze, dorazila do Keni. Zvířata na letišti v Nairobi symbolicky předala do rukou kenijské vlády česká velvyslankyně v Keni Nicole Adamcová. Stalo se tak 52 let poté, co Josef Wagner dovezl předky těchto samců do Dvora Králové. Projekt pod hlavičkou Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií zajistil Safari Park Dvůr Králové ve spolupráci s několika dalšími zoologickými zahradami. Projekt návratu bongů do krajiny jejich předků je perfektní ukázkou toho, že ochrana přírody nezná hranice států ani kontinentů. A něco o počasí, dnes nás čeká příjemných 21 stupňů. Bude zataženo, v západních Čechách slabý déšť. Zítra by už mělo pršet všude.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte ranní restart a já si teďka říkám, že by to chtělo nějakou soutěž. Musím tedy říct, že dneska tady mám naprosto perfektní cenu. Je tady knížka, kterou napsala Denisa Kimlová, ilustrovala Taťána Morová a ta knížka se jmenuje Tajemství planety Dor. Takže pokud byste ji chtěli vyhrát, tak budete muset, až pustit tajemný zvuk, zavolat na číslo 800 199 199.
1: Tajemný zvuk.
0: Takže přátelé, co pak se to teďka ozývá? Jo, a myslím si, že to vlastně docela souvisí i s tím tématem vůně. Dneska je to asi hodně jednoduché. Co myslíte? Tak beru první telefon. Halo, halo, kdo pak je tam?
2: To je Lukáš Stoller.
0: Ahoj, Lukáši. Tak co pak se to ozývalo?
2: Pes.
0: Byl to pes. A prosím tě, řekni mi, jakou ten pes má náladu?
2: Špatnou.
0: Špatnou? Myslíš?
2: Jo.
0: Já bych teda, nebyla to součást otázky, tady je přímo napsáno, že pes radostný, ale to vůbec nevadí, takže ještě jednou, je to pes?
2: Jo.
0: Tak, Lukáši.
2: Jo.
0: Ono je pravda, že poznat něco takhle podle zvuku, když k tomu nemáš obrázek, je docela těžká věc, viď, je to tak?
2: Jo.
0: Mhm. Luky, co tě dneska radostného čeká?
2: Mám dneska výtvarku, takže se na ní těším.
0: Tak to je super. A ty máš rád výtvarku? Čím třeba nejradši tvoříš?
2: Většinou z kartonu dělám všelijaký věci. Stavili jsme tam domky a teď tam budu stavět raketu.
0: Páni, a zajímá tě vesmír?
2: Jo.
0: Tak to je dobře. Hele, a tak v tom případě, když teda stavíš raketu a ještě si výtvarně zaměřený, tak to se ti bude líbit knížka Tajemství planety Dor, protože s tou se taky vydáš do vesmíru.
2: Jo.
0: Čteš rád?
2: Jo.
0: Tak to je super. Takže tu jsme se dneska trefili a prosím tě, ještě mi řekni, těšíš se na výtvarku a co ti třeba udělalo radost včera?
2: Přírodu jsme se učili o zvířatech ve škole.
0: Tak hele, jestli tě takhle baví škola a dělá tě radost, tak to ti gratuluju, protože to není samozřejmost. Lukáši, děkuju moc krát. Teď se rozloučíme do vysílání a ještě ale nepověšuj telefon, protože si musím napsat tvoji adresu, abychom ti mohli poslat tu úžasnou knížku Tajemství planety Dor od Denči Kimlové. No a spolu se můžeme rozloučit do vysílání. Ahoj!
2: Ahoj!

Holky, kluci, kamarádi, máme 11 minut po 7. hodině. Jestli můžete ještě chviličku poslouchat ranní Restart na Rádio Junior, tak určitě neprohloupíte, protože za chvilinku si budeme povídat se Sarah Bešarovou z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a budeme si povídat o vůních. A tak vám prozradíme třeba i to, z čeho se získávají vůně v přírodě, jak se vůně vyrábějí dnes. Kterou vůni má nejradši přímo náš host Sarah Bešarová. No a třeba se dozvíme i nějakou veselou historku z laboratoře, když studovala na Vysoké škole chemicko-technologické. Ovšem pozor, prozradí nám, kdo je onen tajemný nos, který vůně vymýšlí, protože právě dnes je to 105 let od chvíle, kdy Coco Chanel, slavná módní návrhářka, představila svůj nejslavnější parfém Chanel číslo 5.

dobré ráno, holky a kluci. Za chviličku si v ranním restartu budeme opět povídat o vůních a na telefonu bude Sarah Bešarová. Dozvíte se třeba, kdo je ten tajemný nos, který vůně vymýšlí. Je to umělá inteligence nebo někdo konkrétní? No, i na to se zeptáme.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte ranní restart na rádiu Junior. No a já jenom připomenu, že si dneska povídáme o vůních. A víte proč? Protože dneska máme 105. výročí ode dne, kdy Coco Chanel, slavná modní návrhářka, představila nový parfém, který nazvala Chanel číslo 5. A tenhle ten parfém za mě teda je úplně nejznámější snad po celém světě. A právě proto jsem teďka zatelefonovala absolventce Ústavu organické technologie z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Na telefonu je Sarah Bešarová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak já se nejdřív úplně zeptám osobně. Máte ráda vůně, voňavky, parfémy?
1: Samozřejmě, že mám ráda vůně. Já jsem ten člověk, který si parfém vybírá podle momentální nálady. Takže si každé ráno podle nálady vyberu, kterou vůni zrovna ten den bych si na sebe dala.
0: A to stojíte třeba v koupelně a čicháte si k různým flakonkům, anebo už víte, mozek už si pamatuje, který ten flakonek bude ten pravý?
1: No, trochu už si to pamatuju samozřejmě, ale když si nejsem úplně jistá, tak si čuchnu k flakonku a rozhodnu se až podle toho.
0: Takže jedna voňavka je třeba na dobrou náladu, tak dneska jsem se neprobudila úplně dobře, přičichnu a může to takhle fungovat?
1: Určitě, vůně vám určitě zlepší i náladu, rozhodně ano. Třeba taková vanilka, tam je dokonce dokázáno, že skutečně vám může trošku jakoby zlepšit náladu. Ale u mě to je hodně i třeba, a myslím si, že u většiny lidí, že mají třeba vůni na léto, na zimu a tak. Podle toho vlastně, jestli je ovocnější, jestli je třeba taková dřevitější a podobně.
0: Vidíte, možná, že když se peče vánoční cukroví a všude voní vanilka, proto jsou lidi takový natěšení a mají skvělou náladu.
1: Ano, ano, máme to tak spojené, tu vanilku pravděpodobně.
0: Lidé chtěli vonět od jak živa, ale jak si vůně vyráběli dřív, třeba ve starověkém Egyptě nebo v Římě?
1: Ano, ano, vůně nás skutečně provází již tisíce let a v Egyptě měli vůně obrovský význam. Oni si je vyráběli jak z květin nebo bylin, to bychom čekali, ale třeba i z koření, z pryskyřic, ze dřeva a podobně. A buď si přímo lisovali oleje, ale především je potom macerovali v těch olejích a tucích a ty potom používali, ty si vlastně mazali na tělo. Egypťané věřili totiž, že vůněmi potěší bohy a že budou tak k bohům blíž. No a Římané potom ty techniky ještě zdokonalovali a používali vůně pak už skutečně všude, i v lázních, v domácnostech, ale dokonce i na domácí mazlíčky.
0: No tak myslím si, že takový mokrý pes chce trošku navonět. Vy jste říkala, že se macerovali třeba byliny, to znamená, že se vhodili do toho oleje a tam se nechali jako vlastně vylouhovat, vymáchat.
1: Dá se to tak zjednodušeně říct, ano, těch metod je spousta.
0: Jak se vůně vyrábějí dnes?
1: No, dnes právě vůně vyrábíme kombinací těch přírodních extraktů, jestli myslíte přímo parfémy, a dnes už syntetických látek. A používají se různé chemické reakce a procesy, to bychom tady byli dlouho, by to asi moc odborné, ale třeba zrovna na ty přírodní extrakty tam používáme i destilace, používáme různé extrakce, rozpouštědly podobně. No ale tím, že vyrábíme už i ty syntetické látky, tak můžeme vyrobit třeba i vonné látky, které v přírodě ani neexistují, respektive nemáme je nalezené v přírodě. A právě i tady tou přípravou vonných látek a tím zdokonalováním, tou optimalizací tady těch procesů výroby vůní se zabýváme i na VŠHT v Praze.
0: Takže se vlastně může vyrobit něco, co člověk ještě nikdy necítil, co ještě na světě nevonělo. To mi přijde zajímavé. Ale kdo je ten tajemný nos, který vůně vymýšlí?
1: Tajemný nos, to je vlastně výraz pro profesionálního tvůrce parfému. Je to parfumér, je to odborník, který má opravdu mimořádně vyvinutý čich a má roky tréninku. Tito lidé se učí rozpoznávat až tisíce vůní a musí být neskutečně opatrní vlastně na svůj čich. Oni nesmí samozřejmě kouřit, ale nesmí ani příliš kořeněná jídla, musí svůj čich trénovat každý den, no a třeba když mají rýmu, tak mají smůlu, tak nemohou pracovat samozřejmě. No a když dneska mluvíte o Coco Chanel, tak jedním z nejznámějších nosů, který byl považován za průkopníka té moderní parfumérie, byl Ernest Beau, což byl vystudovaný chemik. A on, protože byl vystudovaný chemik, tak přistupoval k tvorbě těch parfémů vědecky a spojoval to umění, tu krásu parfémů s chemií. A byl to právě on, kdo v roce 1921 vytvořil pro Coco Chanel tady ten slavný parfém číslo, Chanel číslo 5. A tento parfém byl vlastně revoluční i v tom, že byl první kompletně vytvořený kompletně ze syntetických látek.
0: No a do dneška se lidem líbí, ale přece mě napadá, když nás třeba poslouchají holky a kluci a někdo z nich by se chtěl stát parfumérem, chtěl by to mít jako práci, povolání, musí na to být nějaký talent?
1: Určitě ano, ale myslím si, že kdyby začali už teď třeba trénovat, tak se to dá určitě vytrénovat, ale nějaký talent tam pravděpodobně být musí. Pokud to někoho ovšem už zajímá, tak tam pravděpodobně nějaké vlohy budou.
0: Mm-hmm. Kde se všude vůně používají? Třeba na nějakém místě, kde bych to vůbec nečekala?
1: Tak vůně najdete všude kolem nás, tam, kde byste to všude čekala. Jsou samozřejmě parfémy, samozřejmě kosmetiky, samozřejmě čistící prostředky, svíčky. No ale třeba i v potravinách používáme přímo nejenom chuťové látky, ale i ty vonné. A dokonce třeba některé obchody a hotely využívají vůně, abyste se cítili lépe a příjemněji, aby navodili tu správnou atmosféru.
0: Je pravda, že když to někde hezky voní, tak je mi rázem dobře. Ale kterou vůni máte nejradši vy? Vy už jste říkala, že podle nálady, ale máte nějakého favorita?
1: Tak to je pro mě strašně těžká otázka. Já mám vůně opravdu moc ráda a užívám si je. No, tak zmínila bych tu vanilku. Vanilku určitě vždy, tam je vždycky tak zahřeje, ta je dobrá. A mám ráda hodně květinové vůně. Určitě teď třeba šeřík, jak všude voní, to je nádhera.
0: Může se stát, že vám třeba něco voní, dáte si to na kůži, nějaký parfém a po chvilku to začne smrdět?
1: Určitě ano. Ten důvod toho bude, že se parfém skládá z několika vrstev. To znamená, že vy třeba nejprve cítíte takzvanou hlavu, což jsou takové lehké vůně, třeba například citrusy. Ty ale když vymizí, tak vám může potom to srdce vůně, což je další tón, další vrstva, tak ta vám třeba nemusí už tak vonět, protože to překryly právě ty lehké vůně. No a pak je tam třetí vrstva a to je základ, který vydrží nejdéle a to potom bývají třeba ta vanilka nebo to dřevo.
0: No a já mám třeba sestru, jsme si docela podobné, ale když máme jeden parfém a obě ho použijeme, tak vždycky na jedné krásně voní a na druhé, ale no nemůžu to říct jinak, prostě smrdí. Tak to je nějakým složením kůže?
1: Ano, ano, každý máme svoji přirozenou vůni, každý máme jiné pH té pokožky trochu, máte třeba i trochu jinou teplotu kůže. Skutečně je vždycky důležité si ten parfém vyzkoušet na vlastní kůži, nikdy nejenom na papírku a nikdy nekupovat vůni podle toho, že nám něco vonělo na někom druhém, protože na nás to pravděpodobně bude vonět úplně jinak.
0: Takže nekupovat zajíce v pytli, tedy parfém na papírku.
1: Ne, nedoporučuji.
0: A máte třeba nějakou veselou historku z laboratoře, když jste studovala na Vysoké škole chemicko-technologické?
1: Tak těch historek by možná bylo víc, ale taková edukativní historka, která demonstruje, jak je u parfému velice důležitá koncentrace, kolik toho kam kápneme, je historka, kdy na jedné straně budovy někdo rozbil baňku, nejsem si už jistá, starou chemikálií, ale na té straně budovy se museli evakuovat kvůli zápachu, ovšem na druhé straně budovy to krásně vonilo po borůvkách.
0: Vážně.
1: Koncentrace je tak důležitá.
0: Takže skutečně se z velkého smradu může stát i vůně a naopak.
1: Rozhodně ano, rozhodně ano.
0: Sarah, já vám moc děkuju. Bylo to velmi zajímavé a já si jdu přičichnout k nějaké hezké vůni, možná třeba i u snídaně.
1: Zlepšit si den.
0: Přesně tak. Já vám díky, že jste s námi vstávala a krásný den z Rádia Junior. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji, krásný den i vám všem, naschledanou.
0: Holky a kluci, dneska nám povídala absolventka Ústavu organické technologie z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Sarah Bešarová.

0: kluci kamarádi, máme 2 minutky po 7:30 a to je nejvyšší čas, abychom si řekli něco zajímavého. Na to povolávám Evu Sinkovičovou, protože ta má pro vás připraveného zvídavce.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Moji milí zvídavci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Kosatka dravá je největší zástupce čeledi delfínovitých. Jde o všestranného predátora, který stojí na samém vrcholu mořského potravního řetězce. Kosatčí jídelníček se skládá z ryb, želv, ptáků, tuleňů, žraloků a dokonce i některých kytovců. V průměru spořádá kosatka kolem 60 kg potravy denně. Při lovu jsou kosatky velmi vynalézavé, jde o opravdu chytré tvory. K hledání oběti využívají echolokaci a při lovu jim pomáhá obrovská hmotnost, síla, rychlost i početní převaha. Protože loví většinou ve skupině. Při lovení různých zvířat navíc používají různé taktiky, což většina živočichů nedělá. Kosatky však rozpoznají žraloky od delfínů a pokaždé si vyberou jiný lovecký postup. Lovecké zkušenosti a postupy pak učí i své potomky. Vědci zaznamenali i něco jako lovecké workshopy, kdy kosatky s mláďaty smetly tuleně z kry, ale pak ho neskonzumovali, ale vyhodili ho tam zpátky a celý postup se opakoval, aby to mláďata dobře okoukala. Pro člověka však kosatky nebezpečné nejsou. Ve volné přírodě nebyl dosud zaznamenán žádný záměrný útok na člověka. Tito mořští velikáni mají podsadité tělo s velkou hřbetní ploutví, která je podle posledních studií stejně originální jako lidský otisk prstu. Samci kosatek měří kolem 9 metrů a váží až 10 tun. Samice jsou pak trochu menší. Kosatky se vyskytují ve všech oceánech a ve většině moří. Upřednostňují však nižší teploty a polární regiony. Dokáží se potopit do velkých hloubek, ale obecně mají raději pobřežní oblasti. Kosatky jsou také velmi sociální zvířata a mají silné rodinné vazby. Početná rodina je vedená samicí, většinou nejstarší matkou, a zůstává pospolu až do smrti. Každá populace má také svou vlastní kulturu, spojenou s loveckým stylem, specifickým zdrojem potravy a komunikací. Kosatky se dožívají celkem vysokého věku, některé samice až 90 let. Často tak žije pospolu i několik generací. Podobně jako delfíni jsou i kosatky zpěvná zvířata. Vydávají různé druhy cvakání a hvízdání, které slouží nejen ke komunikaci, ale také k echolokaci. Každé stádo má vlastní místní nářečí. První mládě má samice až kolem 15. roku života. Rodí se jí přibližně 1 za 5 let. Matka o mládě pečuje po dobu 2 let. U kosatek je důležité také zmínit funkci babiček. Jako jedny z mála tvorů prochází totiž kosatky menopauzou. To znamená, že žijí ještě poměrně dlouho poté, co ztratí schopnost rozmnožování. Vědci se domnívají, že je to proto, aby matky mohly podporovat své potomky a vnoučata a přežil větší počet narozených mláďat. Zjistilo se, že pokud má mládě babičku, je šance jeho přežití daleko větší. Babičky často vedou mladé na loviště, dělí se s nimi o potravu, zkrátka se jim věnují. Funkci babiček plní kosatky celkem dlouho, protože plodné přestávají být už třeba ve 40 letech, ale žijí klidně i do 90. Podle vědeckých zkoumání však pečují babičky mnohem více o samce než o samičky. Ještě že jedno pohlaví nepreferují i lidské babičky. Holky a kluci, pokud chcete o tom, jak žijí kosatky, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Hele, pocen, už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Je, tak to si dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: Tak to jsem čekal.
1: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.

právě dozněli na Rádiu Junior a doufám, že vás nabili energií, protože tahle ta písnička byla taková úžasná, opravdu ostrá a taneční a energizující. Energizující můžou být i parfémy a voňavky a někdy na to stačí třeba přičichnout si k vanilce, jak nám prozradila Sarah Bešarová v rozhovoru před chviličkou. Dneska se ale odehrává také ještě jedno velmi zajímavé zahájení a to je zahájení festivalu Anifilm. Je to festival, který chce změnit vnímání animované tvorby, protože animovaná tvorba to není jenom zábava nebo produkce pro děti či rodiny, ale může to být třeba i něco, co vzdělává. Může to jít do historie nebo do současnosti a hlavně animace je perfektní zábava a kdo se učí animovat, tak určitě ví, že se bude dobře bavit a že potěší i ty okolo. No a českou tvorbu podporuje právě Anifilm pomocí grantu Českého obzoru a Anifilm je součástí festivalové sítě Animation Festival Network. Dneska v 17 hodin a 10 minut při odpoledním klubu Rádia Junior si budeme o Anifilmu povídat, protože budu telefonovat jeho paní ředitelce, paní Zajícové. No a v 19 hodin přijde spisovatelka Veronika Válková, která napsala víc než 30 knížek o Báře a jejím kouzelném atlasu, který vždycky někam vezme do historie. My dneska nepotřebujeme ani kouzelný atlas. Nás vezme do historie přímo spisovatelka a historička Veronika Válková, protože 5. května, to je dnes, si připomínáme výročí Pražského povstání, které vypuklo 5. května roku 1945 a vlastně vyvrcholila tak druhá světová válka v našich zemích a byl to velký obrat a pak už jsme byli osvobozeni. Co to všechno bylo a jak to probíhalo, to vám dneska prozradíme s Veronikou Válkovou. Přijde taky Ondra Holan k nám do studia, takže jestli vás napadne nějaká otázka, můžete ji v průběhu dne poslat na adresu radiojunior@rozhlas.cz, ale těšit se můžete už teď na 19. hodinu.

0: Přátelé, holky, kluci, kamarádi, teď tady máme nějakou tu připomínku hitparády Rádia Junior, protože až do zítřejší 20. hodiny můžete hlasovat. Pokud hlasovat nebudete, nemůžete ovlivnit ani pořadí vašich oblíbených interpretů a to by byla velká škoda. Takže, jestli jste to ještě neučinili, hlasujte. Třeba zavolejte sourozence, bráchu, ségru, nebo pokud nemáte sourozence, povolejte kamarády, řekněte sousedům, zavolejte babičce, dědovi a taky nalákejte rodiče, ať všichni hlasují pro vašeho oblíbeného interpreta anebo vaši oblíbenou písničku, protože bez toho to nepůjde. No a co tam všechno je?
1: Rekapitulace.
2: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od Karol a Kví.

To získává Mikael nad věcí. Na sedmé příčce máme BTS a jejich megahit Swim.

Holky, kluci, kamarádi, máme 7 hodin a 55 minut, teda skoro 56. To znamená, že za chvilinku se musím rozloučit. Ovšem, v 8 hodin vás čeká malá pohádka Hurvínek a nezvaný host. Třetí část má název Když chceš být Pepin, musíš mít styl jako Pepin. V 9 hodin nás čeká Ušounova pohádková školka, v 1 hodinu velká pohádka Fazoláček, mezi tím spousta písniček a ve 3 hodiny odpoledne Mezi námi zvířaty. No a v klubu Rádia Junior v 17.00 se opět těším já. Takže krásný den, užijte si ho a ať máte co největší radost. Loučí se Jana Richterová.

0: Rádio Junior, pohádka.
1: Po střetu dvou samců sledujeme zajímavou změnu chování. Poražený Balaeniceps Rex s překvapivou obratností zkoumá prádelní šňůru s šatní identitou konkurenčního samce. Zároveň Spable, povzbuzen vítězstvím, nabývá na sebevědomí a aktivuje staré vzorce chování spojené s dobou mládí a společenské volnosti. Vstupuje do fáze idealizované nostalgie.
2: Vytahuje se jak kšandy.
3: Tedy to bych do vás nikdy neřekla, pane Spable.
4: A to já zase jo.
3: Ale řeknu vám, tady to tedy vypadá. Až to tady uvidí babinka. A nebo dokonce, co když teď dorazí ten váš bratranec? No co si o vás pomyslí?
5: Vrnajs, kdo to sem zas leze?
3: Pepin? Jamináčku? A nebo co když se vrátil ten pták?
5: Ten pták? Ten pták. Tak a dost. Tady už dneska přestává všechna legrace. Ale jen počkej, já ti noči chrám pírka, ty. Neřekl jsem ti jasně, že se nemáš vracet. Ty jedna slepice, opelichaná.
6: No, dovolte. Pane Spable!
5: Dobrý den, paní Kateřino. Já vás nečekal.
6: A koho jste čekal, Pepo?
5: No.
3: Je, babinku, pan Spable čeká hosta.
5: No.
6: Tak takhle vy vítáte hosty? No tedy, Pepo.
5: Ale ne, já, víte, já myslel,
6: no,
5: že
6: myslel?
5: Je to zase ten pták.
4: A nebo bratranec Pepin, vy tatí.
6: Bratranec Pepin?
3: Až jsi Žižkova.
4: No.
6: Ale že jste se nikdy nezmínil, že máte bratrance ze Žižkova. A
1: zatímco se Hejno plně soustředí na výměnu pokročilých identifikačních signálů, zcela jim uniká nenápadný zvuk drápu na parapetu. Jedinec Balaeniceps Rex, vyvržený mimo teritorium, vyhodnocuje vnitřní strukturu Hejna, způsob komunikace i možné role.
7: Určitě mají jasně daný hierarchie. Jestli chci mezi ně zapadnout, musím na ně zapůsobit. Být jedním z nich.
5: Ale kdo ví, jestli ten Pepin vůbec přijede, paní Kateřino? On byl vždycky svobodný.
6: Opravdu?
5: Jo, jako ten pták.
6: Svobodný.
4: Tak jestli ten pták, co z ho vykop, nakonec nebyl náš bratranec Pepin.
3: A pan Spable mu řekl, ať táhne, a aby se už nevracel.
7: Já!
1: Pozor! Baldův pařád na chvíli povolil na spuchřelém dřevěném parapetu, ale naštěstí se instinktivně zachytil zobákem. Zůstává neviděn a dál poslouchá. Zřejmě si začíná uvědomovat, že narazil na klíčovou informaci. Bratranec Pepin.
7: Aha, tak takhle to u nich chodí. Tohle jsou teda jejich způsoby. Říkají si Pepin, mluví, koukají, kroutí hlavama. No problém. S mojí inteligencí to zvládnu, jako když mávneš křídlem.
6: A nechcete nám vašeho svobodného bratrance trošičku přiblížit?
5: Ale paní Kateřino, buďte ráda, že je tak daleko. Teda, aspoň doufám.
6: Ale Pepo, přece se nenecháte přemlouvat.
5: Pepin je prostě syn bráchy mýho táty.
3: Počkejte! Jak může být syn bráchy vašeho táty?
4: Co by nemohl?
6: A já myslela, že váš pan otec byl jedináček jako vy.
5: Ale jo, jedináček byl. To se tak tehdy říkalo, víte? Když se ještě všichni Pražáci cítili jako bratři.
3: A co sestry?
4: Prosím tě, Máně, jak by asi mohly být sestry, když jsou ta chlápe, chlápe.
3: Aha!
6: Prosím. prosím vás, děti!
3: Co?
6: Nevyrušujte! A vy, pane Spejble, pokračujte. Já se ráda něco dozvím o tom vašem svobodném bratranci.
5: Prostě jsme s Pepinem vzdálení příbuzní, tečka.
6: Aha.
3: Vzdálení?
4: Jo, vzdálení, nebuď natvrdlá, Máni. Vždyť je ze Žižkova.
6: Tak dost, děti. Chcete se dozvědět něco o bratranci pana Spejbla, nebo ne?
3: Ne.
6: Ale já ano. No, tak povídejte, Pepo.
5: Co vám budu povídat, paní Kateřino? Tehdy to byla ještě úplně jiná doba.
1: Jedinec Balaeniceps Rex sebou nepřirozeně cuknul. Právě zaznamenal zlomový moment.
5: Štrádovali jsme si to s Pepinem po ulicích Žižkova.
6: Oh.
5: Zelená vestička, kárované sáčko,
6: sáčko.
5: V klopě karafiát, na hlavě buřinka.
6: Buřinku!
5: Přestaňte to opakovat po mně.
4: No, teda, co pak to tu máme?
1: Hele, textilie z prádelní šňůry. Zelená vesta, červená buřinka a kárované sáčko. Hele, a tady v kapse, zapomenutý brajle. O tom teď kvákal ten tučňák. Uvědomuje si, že oděvní prvky odpovídají rituálnímu oděvu lokálního poddruhu Spejblus nostalgicus z linie zvané Pepin.
2: Reakce je okamžitá.
6: No, býval jste sekáč, to mohu potvrdit, Pepo. Úplně vás mám před očima s tou buřinkou.
5: Jo.
6: S tím fráčkem.
5: Jo, s fráčkem. A nesmíte zapomenout, paní Kateřino, že jako správní gentlemáni jsme v rukou drželi...
4: Klobásu.
5: Jo, klobásu.
6: Co?
5: Hrnaj si jakou zase klobásu, hurvajs. Hele, myslíš ty kluku taky na něco jiného než na žvanec?
4: Ale já už mám hlad, tatí.
6: Ale no tak, hurvínku, dočkáš se. Ale teď neruš, když se nám pan Spejbl zase jednou tak pěkně rozpovídal.
4: No právě.
3: Aha, takže ten váš kostým, co už 2 dny sušíte na prádelní šňůře, není maškarní kostým.
5: No dovol.
4: Tati, ty jsi tohle to vážně chtěl nosit?
7: Jasně. Když to mohl nosit ten tučňák, tak šup, tomuhle budou rozumět. Je, už to slyším, jak bude říkat. Baldo, teď seš jeden z nás. Pravej Pepin.
1: Pozorujeme fascinující fenomén. Adaptace druhu jako podle Darwina. Mimikry ve městě. Jedinec mění vzhled i chování, aby pronikl do hejn.
7: Tak šup, sáčko, tak. Tak jo, levý parád, pravý křídlo. Tak, zapnout. Tak, narovnat. No, prosím, u všech žab. Dříve švihák z Ugandy a teď úplnej král salonu. A o to tu jde. Když chceš být přijat do kolonie jako Pepin, musíš mít styl jako Pepin. No to dá rozum.
6: A jaký vůbec je ten váš bratranec? Pepin.
5: Tak poslyšte, paní Katko.
6: Ano.
5: Každou neděli jsme si to štrádovali ulicemi Žižkova.
6: Mm.
5: Jo? Kárované sako v ruce špacírku.
4: Špacírku?
3: To je tečka na špekáčky.
6: Ale ne, to je přeci hůl. Špacírka, Máničko.
3: A ta hůl byla na toho kanárka.
5: Šmanku, to je jakýho kanárka zase?
3: No, říkám,
5: No.
6: Ale kárované sako, Máničko. Ne kanárkové, ale kárované.
5: No.
6: To znamená kostičko, kostičkované.
3: Aha, jo tak, kostičkované. Myslíte, jako jsou kostičky na chodníku, že jo?
5: Ale ne, to zase pleteš, Hurvajs. Ty myslíš kočičí hlavy.
3: Chudáci kočičky.
5: Ale mani.
3: Ale není vůbec hezké.
5: Ale ne.
6: Ale klid, Máničko. No, to je jen tak obrazně řečeno.
5: Jo.
3: Obrazně?
6: No, podle toho tvaru kostek.
3: Ale to nedává smysl.
5: Jak to, že ne?
3: No, kostky jsou přece čtverečky.
5: No.
3: A kočičí hlava je...
4: Trojúhelník, vytaťulno.
5: Já to vzdávám.
6: Ale odvahu, odvahu, pane Spejble. Vypravujte raději dál.
5: Dobře, tak já vypravuju. No prostě v těch ulicích Žižkova jsme s Pepinem.
6: S Pepinem?
5: Jo, s Pepinem. Přestaňte po mně všichni opakovat ty mý slova.
6: No tak klid, Pepo, klid, dýchejte.
5: Dýchejte. Jsem dobrý. Hele, poslouchejte. My jsme s Pepinem zažívali různá dobrodružství, paní Katko, jo?
6: Ano, ano.
5: Takový dva prostí Pepici, chápete, ne? Já Pepík, on Pepík, no ne? Občas jsme splanírovali něčí úrodu, jo? Jindy jsme míčem rozbili něčí okno. A nebo jsme... To si popukáte. Nebo jsme ve tři ráno zvonili lidem no bytové zvonky. Chápete to? Na zvonky. Cing, cing, ratata.
1: Sledujeme další fázi pronikání do teritoria. Maskovanou infiltrační strategii. Jedinec Balaeniceps rex, převlečený za samce druhu Homo sapiens Pepicus pragensis, přistupuje ke vstupnímu otvoru obydlí.
4: Pepin!
5: Je, tady končí legrace, děti. Ticho, nejsme doma.
6: Ale Pepo, už zase žertujete, že?
5: Co?
6: Přeci nenecháte svého vzdáleného, blízkého... svobodného příbuzného za dveřmi.
5: Ale...
6: Já mu ráda otevřu.
5: No, a já za váma zabouchnu.
1: Zvonění aktivuje samici druhu Homo domesticus femina samotis, paní Kateřinu, která vchází do vizuálního kontaktu s nezvykle oděným ptákem. Dočasné stuhnutí, následované tichým nádechem, signalizuje fázi kognitivního zpracování nesrovnalostí v tom, co vidí.
2: A Balda na nic nečeká. Dovnitř se pozve sám.
4: Je párek, Pepiku!
5: No tak moment, my dva se známe.
4: Ale zase děláš fóry. Já přece jsem syn bratra tvýho táty. Pepin.
5: Můj otec byl jedináček jako já.
3: Ale vy jste říkal, že váš bratranec Pepin je vzdálený příbuzný, pane Spejble.
4: No, to jsi říkal.
3: Ano.
4: Ze Žižkova.
3: Ano.
4: Správně, Žižkovák. Tak co, hoď po mně ještě jednou vočko, Pepiku.
3: No.
4: Tak už mě poznáváš? Zelená vestička, karované sako, červená borenka.
3: Je ti trošku podobnej.
5: Cože?
4: Jako z jednoho vejce, viď? Tak konec žertu, bratranče. A nedělej, že jsi mě nečekal.
3: Čekal!
5: No, díky vážně, děti.
4: Tak jsem rád, že je to v cajku. A že to vidíš stejně, Pepiku.
3: Vidí? Úplně valí bulvy.
4: Aby taky ne.
3: Vítejte, Pepine!
7: Jo. Na Žižkově mluvěj pod oknem, že nás pojí spolu jeden rodokmen. Říkával jsi mi Jemine, ty můj milej Pepine. Všem zůstane tedy pěkně v rodině. Nás společnej osud nikdá nemine. Ne, obešlo se to občas bez třenic. Vždyť společnejch jsme měli snad šest sestřenic.
5: Šest? No, to je pěkný písmenko, takže...
2: Jako moje teta byla i tvoje teta, anebo naše teta, pratetou tvojí tety.
8: Promíchalo se to, věřte, před lety.
2: Ale vždyť moje máma nebyla tvoje máma, nebo snad naše máma, pramámou mojí mámy. Ajajaj, jej danáky mám v tom zmatek tolik teď a tolik matek. Jemínko, ty jej danáky, žádné sťatky, jen příznáky, šmakote. Já se v tom, ale nějak doslova, doslov a do nití zamotal.
7: Ale no tak, Pepíčku, jisté je, že všichni naši strejdové byli určitě naši známí.
2: Stát při nás musel i

Tam na Žižkově mluv jej pod oknem, že

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.
4: Milí děcka, určitě to taky znáte. Když za váma přijdou rodiče, tváří se, že vám koupili minimálně ponorku a s takovým tím natěšeným hlasem vám řeknou, že pro vás něco mají. No, pak se z toho vyklube něco děsně trapného, jako třeba nový kružítko do školy nebo další sourozenec. Jako tudle...

0: Ahoj holky, ahoj kluci. A raz, a dva, a raz, a dva. Vítejte mé tady u Šounově pohákové školce. A raz, a dva, a raz. A dva.
1: Ahoj
0: raz,
1: kamarádi, a dva, ahoj Ušonku. Počkej,
0: a dva,
1: počkej.
0: A
1: no co to tu předvádíš?
0: No cvičím, tedy spíš rozcvičuju se, protože jsem se rozhodl, že dnešní školka bude sportovní.
1: Aha, a jakému sportu se budeme věnovat?
0: No nevím, no takže možná budeme se věnovat všem sportům.
1: U Šonku bude moc fajn, když si zasportujeme, ale všechny sporty přeci nemůžeme stihnout. Víš, kolik těch sportů je?
0: Jo, hodně, já vím, no tak co s tím?
1: No, je to jednoduché, některé vyzkoušíme a některé si necháme zase na jindy.
0: Jo, to je nápad, souhlasím, ale začít stejně musíme tím, že se pořádně protáhneme. To se musí každý rozcvičit pěkně před sportováním. Každý sportovec, ale i nesportovec.
2: A před každým sportem já se protahuju.
1: Máš pravdu. Tak co kdybychom si nejdřív všichni protáhli kostry u písničky?
0: Jo.
1: Já zaspívám pohybovou písničku a vy pěkně cvičte podle toho, co se tam zpívá. Někteří určitě už tuhle moji Ušounovu oblíbenou písničku znáte. Pro ty, kteří to neznají, tak zpívá se tam: ten, kdo má ruce, ať mává nad hlavou. Pojďte si zvednout ruce.
0: Jo, musíme si to natrénovat.
1: A utrhnem si hrušku voňavou.
0: Já to mám zrovna jabko. Někdo to má švestku, ale zkrátka se protahuje.
1: A teďka, kdo má nohy, ať jde v rytmu písničky.
0: A pěkně, hezky do rytmu, to nám půjde.
1: A teď?
0: To je hezká příprava.
1: Vyskočíme jako čert z krabičky. A teďka,
0: jo?
1: Kdo má hlavu, ať moudře zakývá.
0: Jo, to mi půjde.
1: Umíš kývat moudře?
0: No jistě, já umím kývat moudře.
1: A až zakýveme, tak očima se podíváme kolem dokola, pěkně se otočíme na jednu stranu a zase zpátky.
0: Ano.
1: A teď pozor. Kdo má zadek, ať si půlky spočítá a sedne si a chvíli přemítá. Pojďte si sednout a budeme přemítat. Jestli pak víš, Ušonku, co to je?
0: No, to je jako přemýšlení hlavou.
1: Výborně.
0: Že ti tam běží myšlenky.
1: Skvěle, teď zase vyskočíme. A poslední sloka bude: kdo má tělo, ať zatleská si hned.
0: Jo, to máme, tělíčka šikovná.
1: Tak a teď už jdeme na to a můžeme si společně i zpívat.
0: Ušou novo cvičení.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy už novou pohádkovou školku. Raz, dva, dneska totiž sportovní.
1: A jsme protažení. A kterým sportem začneme? Ale že se ptám, holky a kluci, už on už staví bránu, takže to bude fotbal. Nejpopulárnější kolektivní sport na světě.
0: Myslíš, jakože baví nejvíc lidí na světě? No to se nedivím. No akorát potřebuju trošku vysvětlit to slovo kolektivní.
2: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
1: Tak kolektiv, to je nějaká skupinka lidí, ať už jsou to děti nebo dospělí. Lidí, kteří se potkali, aby spolu něco dělali.
0: Aha! Takže holky a kluci, kteří jsou zrovna ve školce, tak je to takový školkový kolektiv?
1: Přesně tak. A ve fotbale jsou kolektiv všichni fotbalisté a patří k ním samozřejmě i trenér a lékař.
0: Aha, jo, a v hokeji taky, a ve volejbale taky. No jo, a ve vypice?
1: No.
0: No jo, no tak díky za vysvětlení. No. A my jsme tedy menší fotbalový kolektiv, než je většinou, no ale to nám nevadí.
1: Nevadí. Fotbalistů je v jednom týmu na hřišti 11 a my jsme jenom 2.
0: No to nevadí. Jedna brankářka Jana a jeden super střelec, ostrostřelec a gólový specialista Ušoun Balón Ružoun.
1: Tak střílej ty, golmane specialisto.
0: No pozor, pozor, pozor. Napřahuju plišanou a gól.
1: Pojď ještě jednou, teď to určitě chytím.
0: No to nevím, nevím. Připrav se, opět napřahuju plišanou a míč letí.
1: Úžasná brankářka Jana chytila míč.
0: Hurá! Gratuluju, gratuluju. No holky a kluci, tak teď si zatím poslechněte písničku, než Janě nasázím další góly.
1: No to určitě, to se říká, kdo ví, jestli všechno chytím. Soustředím se a...

0: kluci, stále posloucháte mu, tedy ušou novou pohádkovou školku, a než jste si poslechli písničku, Jana dostala 4 góly, ale 5 jich chytila, takže musím uznat, že je vážně dobrá brankářka. Ale fotbal opouštíme a jdeme na další sport.
1: Na další sporty, a to s naším dnešním úkolem.
0: Ušounův úkol. Jo, holky a kluci, dneska budeme mít za úkol přiřadit správné věci k těm správným sportům.
2: Jo, já třeba řeknu kopačky, a vy řeknete fotbal. Nebo já řeknu bazén a vy řeknete plavání. A tak dále.
0: Jo, no to je jasné, Jani. Tak můžeš spust.
2: Dobře, tak. Hokejka.
0: To je lehké. Hokej.
2: Když chceš těžší, tak prosím. Tretry.
0: Jo, to nejsou svetry, ale to jsou ty boty s těma hřebíkama. Tretry.
2: Ano, tretry.
0: No tak ty nosí třeba běžci, takže atletika.
2: Super. Koupací čepice?
0: Plavání.
2: Stuha?
0: Jako myslíš mašly? No, to je přeci gymnastika.
2: Ty jo, vy jste ale šikulové. A na závěr dáme míč, kterým se dribluje, což je takové to bouchání míčem o zem.
0: No, to my víme. To je přeci basketbal, neboli košíková.
2: No paráda, zase jste krásně splnili úkol.
0: No a protože i sportovci mají rádi pohádky, tak co si asi dáme? Co?
2: No, jasně, za odměnou bude pohádka.
0: Jo, děkujeme. Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Vejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Jak hráli fotbal? Jednou za telátkem přišli kamarádi ze dvora.
1: Ahoj, půjdeš si s náma hrát?
2: Tak dobře.
0: Telátko šlo s ostatními zvířátky ven.
2: A co budeme dělat?
1: Mohli bychom si zahrát fotbal.
0: Navrhl Bíček Jiříček.
2: A jak se to hraje?
1: Musíme se rozdělit na dvě družstva. Ty potom kopou do míče a když se trefí do brány, je to gól. Kdo dá víc gólů, vyhrál.
2: Aha.
0: Rozdělili se a začali hrát. Jedna branka byla brána do dvora a druhá vrata od stodoly. Nejlépe šel fotbal Bíčkovi Jiříčkovi a nejhůř telátku. Pletly se mu nožičky a nemohlo se trefit do balónu.
1: Ale radši jdi do brány.
0: Řekl Bíček Jiříček. Telátko poslechlo. Míč se k němu dokutálel, telátko ho zastavilo, vší silou do něj koplo a konečně se trefilo.
1: Gól, gól, gól!
0: Křičela zvířátka.
2: Gól!
0: Radovalo se telátko. Bíček Jiříček se ale mračil.
1: To byla naše brána! Tvoje nemotorná noha kopla opačným směrem a dalo si vlasták!
3: To nevadí! Hlavně, že to platí!
0: Telátko dál křičelo.
2: Go, go, go!
0: A mělo obrovskou radost.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ožounovu pohádkovou školku, kde právě skončila pohádka a my se opět vrháme do sportovního dění.
1: Možná holky a kluci už po zvuku poznáte, jaký sport Ožoun trénuje. Co říkáte? Jasně, je to basketbal. Ožoun trénuje driblování.
0: No, to je takový to bouchání o zem, ale mně to nejde. Ten balon mi nebouchá o zem, ale já se to naučím. A když jste tak hezky věděli, jaký sport trénuju, schválně, jestli poznáte i naše dnešní hádankové sporty. Ožounova hádanka.
1: Tak nastražte ušiska a společně s Ožounem mi prozraďte, jaký pak sport to slyšíte.
0: No to poznáme, že jo, holky a kluci. Zkoušíme to hlavně v zimě. A já osobně u toho tedy pořád padám. No, jo. A pozor. 3, 2, 1. Bruslení je to.
1: Výborně. A jaký sport slyšíte teď?
0: No, to je jasné. Pozor. 3, 2, 1. Tenis.
1: Zase jste to parádně uhádli. Jste velcí šikulové. A co potřebuje tenista?
0: No jo, co asi tak potřebuje. Tak pozor. Správné oblečení, boty, ale hlavně raketu a tenisové míčky.
1: Výborně. A ten tenista, který to neumí, potřebuje míčku víc, protože některé ty míčky skončí za kurtem.
0: A víte, kamarádi, co je to ten kurt? No, to je právě to místo, kde se hraje tenis.
1: Tedy, Ožounku, ty jsi to krásně vysvětlil. Za odměnu ti pustím písničku.
0: Jo.

0: науці. Стали послухати мов, тоді ушов нову погадкову школку, де днеска спортуємо. А я си тоді затім приправив жінєнку. А скоушим скок далекий.
1: Ten patří do atletiky a je super, tak ušov neskákej.
0: Pozor, jdu se rozeběnou, běžím, hop! Teda, kolik jsem to skočil?
1: Vypadá to přesně na jeden metr.
0: No teda, Jani, to jsem ale pašák. Tak a teď pojď ukázat, jaká ty jsi skokanka.
1: Ukážu ušonku, jen co se rozloučíme s kamarády.
0: Jak to? My už končíme. Vždyť jsme nestihli skoro žádné sporty.
1: Ušonku, říkala jsem ti, že za jednu školku nestihneme ani zdaleka všechny. A navíc sportovat se musí často a ne jednou za čas všechno honem dohromady.
0: Ojojo, já vím, ale stejně už se těším na další školku, která zase třeba bude sportovní.
1: No já taky. Teď už se ale rozloučíme a pak půjdeme skákat.
0: Jo, tak jo. Ještě ale, jako vždycky, poprosíme kamarády o obrázky.
1: Dneska nám prosím namalujte nějaký sport.
0: Jo, namalujte ten, který máte rádi, který vás nejvíc baví.
1: A nebo můžete namalovat něco, co se na sport používá, třeba míč nebo raketu.
0: Tenisovou nebo na stolní tenis.
1: No, nebo nějaké úplně jiné náčiní.
0: Jo. A my se budeme na vaše sportovní obrázky moc těšit.
1: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: No a my potom někomu z vás za ten obrázek pošleme odměnu.
1: Teď už ale ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a sportujte. Je to zdravé a příjemné.
0: Tak ahoj, raz, dva, a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi velký sportovec Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá velká sportovkyně Jana Richterová. A na závěr si dáme písničku od Majdy Rajfové, která zpívá o jednom sportovním náčiní. Třeba se vám bude hodit jako nápad na váš obrázek.
0: Přesně tak.
1: Tak ahoj.
0: Ahoj.

0: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
1: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
0: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
1: Kdepak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
0: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.

športové správy. Dnes si připomínáme výročí pražského povstání, které vypuklo 5. května roku 1945. Tento historický okamžik znamenal zásadní obrat v boji obyvatel Prahy proti nacistické okupaci. Důležitou roli v povstání sehrál i Československý rozhlas, jehož hlasatel Zdeněk Mančal přenášel poselství a mobilizoval občany k odporu. Je to významný den, kdy si připomínáme statečnost a odhodlání našich předků. Pražské povstání trvalo několik dní a vrcholilo osvobozením Prahy Rudou armádou. Čtveřice kriticky ohrožených antilop bongů horských, včetně samce ze Zoo Praha, dorazila do Keni. Zvířata na letišti v Nairobi symbolicky předala do rukou keňské vlády česká velvyslankyně v Keni Nicole Adamcová. Stalo se tak 52 let poté, co Josef Wagner dovezl předky těchto samců do Dvora Králové. Projekt pod hlavičkou Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií zajistil Safari Park Dvůr Králové ve spolupráci s několika dalšími zoologickými zahradami a institucemi. Projekt návratu bongů do krajiny jejich předků je perfektní ukázkou toho, že ochrana přírody nezná hranice států ani kontinentů. A o počasí, dnes nás čeká příjemných 21 stupňů, bude zataženo, v západních Čechách slabý déšť. Zítra už by mělo pršet všude.

princezna nebezpečí. Teď volá SOS, bez dlouhatánských řečí.

0: Začněte v pondělí s humorem.
1: Moderují dva herci, Petr Komínek a Karel Klement, kteří vám zaručí zábavný start dne.
0: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart s Petrem a Karlem.
1: Tam, kde sranda nikdy nespí.

0: podzime, tam je plačtivý den. Pěkně tě, prosíme,
1: prosíme,
0: počkej,
1: počkej.

0: Rádio Junior.
1: Nebojte, to je krajta tygrovitá, ta nekouše.

0: děti, kluci, rodiče i prarodiče.
1: Už máte plány na sobotu 16. května?
0: Pokud ne, tak vás všechny zveme do Českého rozhlasu na Den otevřených dveří.
1: Těšit se můžete na bohatý program, který letos podpoříme i my na Rádiu Junior.
0: Připravili jsme si pro vás rozhlasový maraton s moderátory Rádia Junior.
1: Petr Ševčík, Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Klára Nováková, Denisa Kimlová,
0: Veronika Hájková, David Janečka a Adam Kebert s vámi budou vysílat živě.
1: Přijďte nahlédnout do rozhlasové kuchyně a vyzkoušet si, jaké to je, když se ve studiu rozsvítí červená.
0: Naviděnou v sobotu 16. května na Pražských Vinohradech.
1: Více se dozvíte na webu radiojunior.cz.

jazy hra, neboli někdy se také cizím slovem říká intermezzo. To proto, že se to vždycky klade inter mezi něco. Toto intermezzo jsem si já celé zkomponoval sám, až na takovou kratičkou pasáž, se kterou by pomáhali moji hudebně vzdělanější kamarádi v Praze. Nadřeli mě to a stala se z toho vlastně taková lahůdka pro ucho posluchače vážné hudby. Paganini by se za ní nemuselo stydět, kdyby teda hrálo víc na kytaru. Už jsme se přiblížili, já vás upozorním odpočítáním, je to kratičký, ale krásný kousek, abyste to neprošvihli. 3, 4. No a odsud už je to zase celé moje.

představitel svinské fauny. Kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. A kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. Vidíte, a jsme tam zas. Onda trači, nutrie, tráči, nutrie. Kam se člověk ukryje, kam se ukryje. Hryzne-li mne, též jí hryznu. Vy pak za nás držte tryznu, zpívejte nám.

auf den Schatz. Všechny psy a vydáme se na Azory a na Kanáry. Poletíme na Malorku, jsme si přistáli.

0: jedeme do Kamerunu, fotbalová Meruna tam stojí korunu. Zasobaná slepice, čokokoládou krmí se, má cestovní kancelář a platí daně. Cestovní kanceláři, pro slepičí kvoč se daří a my víme proč. Tolik věcí v zahraničí, stačí zařídit jen skvělý mozek slepičí.
1: Radio Junior.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájko.

0: doma psa?
1: Ne.
0: Můžu si jít ven hrát?
1: Ne.
0: Můžu si zapnout komp?
1: Ne.
0: Můžu dát kočce dort?
1: Ne.
0: Můžu jít pozdějc spát?
1: Ne.
0: Můžeš mi koupit prak?
1: Ne.
0: Můžu počmárat zeď?
1: Ne.

0: můžu na rande jít?
1: Ne.
0: Můžu už pivo pít?
1: Ne.
0: Na chatu na víkend?
1: Ne.
0: Ptát se, proč nesmím jet?
1: Ne.
0: Můžeš mi drobný dát?
1: Ne.
0: Přestat mě peskovat?
1: Ne.

řeknu rád. Na svatém Vítu tam to krásně žije a stýpky z celé naší galaxie převlečen za chrličtu spát. Převlečen za chrličtu spát. Převlečen za chrličtu spát.

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Hitové správy.
1: Dnes si připomínáme výročí pražského povstání, které vypuklo 5. května roku 1945. Tento historický okamžik znamenal zásadní obrat v boji obyvatel Prahy proti nacistické okupaci. Důležitou roli v povstání sehrál i Československý rozhlas. Jehož hlasatel Zdeněk Mančal přenášel poselství a mobilizoval občany k odporu. Je to významný den, kdy si připomínáme statečnost a odhodlání našich předků. Pražské povstání trvalo několik dní a vrcholilo osvobozením Prahy Rudou armádou. Čtveřice kriticky ohrožených antilop bongů horských, včetně samce ze Zoo Praha, dorazila do Keni. Zvířata na letišti v Nairobi symbolicky předala do rukou keňské vlády česká velvyslankyně v Keni Nicole Adamcová. Stalo se tak 52 let poté, co Josef Wagner dovezl předky těchto samců do Dvora Králové. Projekt pod hlavičkou Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií zajistil Safari Park Dvůr Králové ve spolupráci s několika dalšími zoologickými zahradami a institucemi. Projekt návratu bongů do krajiny jejich předků je perfektní ukázkou toho, že ochrana přírody nezná hranice států ani kontinentů. A o počasí, dnes nás čeká příjemných 21 stupňů, bude zataženo, v západních Čechách slabý déšť. Zítra už by mělo pršet všude.

0: Nespal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Naleďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: to jo.
1: Budeme soutěžit,
0: sypiš.
1: Budeme pro všechny, budeme s váma, na oběd, večeři, klidně od rána.
0: Tohle to smysl dává.
2: Odpokládá klub speciál.
0: Vážně.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A teď už nás čeká premiérová pohádka. Dědeček a babička spolu žijí spokojeně na svém malém hospodářství. Celkem nic jim neschází, jen jedné věci litují, že se jim nepoštěstilo mít dítě. To se ale změní po návštěvě tajemného poutníka, který jim dá kouzelnou fazolku. Druhý den po jeho odchodu se z fazolky narodí malý chlapeček Fazoláček. Pohádku Fazoláček napsal Arnošt Goldflám, režie Dimitrij Dudík. Hrají Krištof Bartoš, Mikuláš Čížek, Jaroslava Pokorná, Jan Vlasák, Petr Stach, Arnošt Goldflám a další. Natočeno v roce 2025.

0: blahé letní odpoledne. Před venkovskou chaloupkou sedí na lavičce pod jabloní stařenka a stařeček.
1: To máme dneska pěkný den. Sedíme si tady na lavičce pod jabluňkou. Po plotě se nám vinou fazolky, máme i nějaké to zvířectvo. Vlastně nám nic nechybí.
2: No to máš pravdu, Jirenko. Akorát nám chybí, že jsme neměli děti. No, to už se nespraví. Neměli jsme holt štěstí.
1: No jo, veliká škoda. Prosili jsme Pána Boha, modlili se. Nebyli jsme vyslyšeni.
2: Nepláč, buď ráda, teď už by stejně byly děti velký. A možná by se nám rozutekli do světa a byli by jsme zase sami.
1: Ale třeba by nám tady pobíhali vnoučata a bylo by veselo. Hráli by jsme si s nima, vyprávěli jim pohádky a kdo ví, co ještě by s nima šlo zažít.
2: Mně je to taky moc a moc líto, ale co naděláš?
1: Podívej, tamhle někdo jde. Asi nějaký poutník.
3: Přeju dobrý den. Odpočíváte?
2: No jo, to víte. Celý den jsme se motali kolem hospodářství. V našem věku už to dá člověku zabrat.
3: To věřím. No ale vidím, že dřeva máte ještě velkou hromadu.
2: No jo, my musíme pomalu.
3: Jestli chcete, já vám to dříví naštípám. Já mám ještě síly dost a dost.
2: No však jste ještě mladý chlapík.
1: A co pak děláte?
3: No, chodím po světě a dívám se, jak lidi žijou. Tak já jdu na to.
2: A pak se přijďte. Jirenka vám dá najíst.
3: Tak jo, rád a děkuju.
1: A nezapomeňte, pak nám neutečte. Vařila jsem dnes polívku dobrou s houbama, co nám přinesl tuhle kluk od sousedu tamhle na druhé straně cesty. Je moc hodnej. Občas nám taky s něčím pomůže, popovídá si s náma, takže se necítíme tak sami.
3: Co pak vy děti nemáte? Nebo už odešli daleko do světa?
2: Ale kde pak neodešli. My jsme bohužel žádný děti neměli. Nebylo nám dáno.
3: Sekira je tam?
2: Zaražená tamhle ve špalku.
3: Tak jo. A s tím dětskem se možná ještě uvidí. Není přece životu konec, kdo ví?
1: Ale dejte pokoj. Nedělejte si legraci ze starých lidí.
3: Však se dějou všelijaký zázraky.
2: Ach jo.
1: Zdá se, že je to hodnej člověk, ale jestli my nejsme na nějaký zázrak, je už moc starý.
2: No to jo, ale je pěkný, že by nám to ten poutník přál. Jak já vždycky říkám, jsou na světě i dobří lidé.
1: To máš pravdu, chvála Pánu Bohu.
2: Aspoň, že my se jakž tak držíme.
1: To jo, však jsme celý život pilně pracovali. A brzo budeme mít i kuřátka. Ta hnědá slípka už sedí na vejcích. Však nám nakonec není tak zlé.
2: No, tak, tak. Ale někdy si musíme trošku postěžovat. Já si teď na chvilku zavřu oči.
1: A já jdu ohřát tu polívku.
3: Tak. A hotovo. Tak jsem vám trochu toho dříví naštípal.
2: No, děkujeme.
3: To nic. Vždyť já se jinak moc nepředřu.
4: Pojďte jíst.
2: Tak, pojďte dovnitř. Polévka už je na stole. Babička nás volá.
3: Složil jsem vám to pod ten přístřešek. A jak jsem se tak rozhlížel, máte to tady opravdu moc pěkné. A ty fazole, jak se vinou kolem toho plotu, ty se vám letos opravdu podařily, tak dobrou chuť.
2: Děkujeme a dobrou chuť.
1: Dobrou chuť. Vyspíte se pak na půdě na seně, je suché, pěkně voňavé.
3: A já se už ale dneska nezdržím, děkuju. Půjdu zas dál a děkuju za tu výbornou polívku. A můžu si vzít sebou pár těch vašich fazolek? Takové veliké jsem ještě neviděl. Jenom si je zasadím.
1: Jen si vemte. Uvidíte, jak se vám zadaří.
3: A tadyhle tu velikou fazolku. Dejte pod tu hnědou slepičku, co sedí na vajíčkách. Ale určitě. Třeba se přihodí něco nečekaného. Kdo ví, může vás potkat nějaké to štěstí.
1: Hned tam tu fazolku zanesu. To jsem zvědavá, co by se tak mohlo stát.
3: Až zas půjdu někdy kolem, tak se zastavím, kdybyste třeba něco potřebovali.
2: Budeme se na vás těšit. To víte, jak jsme staří, tak to je pořád něco, na co už nestačíme.
1: Tak s pánem Bohem.
3: Zůstávejte tu zdraví. Já mizím.
2: A je pryč. No to jsem blázen. Kde je? Kam tak rychle zmizel?
1: No jo, to je snad nějaký zázrak. Aby to tak byl svatý Petr. Ten prej tak chodívá po světě a takovýhle zázraky dělá. Co myslíš, Karle?
2: To se dějou věci na světě. Zmizel jako pára nad hrncem.
1: Víš co, nebudeme si s tím lámat hlavu. Stejně bysme na nic nepřišli. A pamatuješ, jak jsme chtěli tomu Kloučkovi zpívat u kolébavku? No jo, člověk mívá všelijaký sny.
2: To víš, že pamatuju, jak by ne. Mím ji pořád. I dneska. Však si ji můžeme zaspívat.

0: No jo, co už naděláme?
1: Tak už pojď. Jdeme se natáhnout.
2: A pak se babička a dědeček odebrali k spánku. Ještě chvíli přemítali, jak mohl ten pocestný tak náhle zmizet. Po chvíli ale už bylo slyšet jen babiččino tiché odfukování a dědečkovo slabé chrápání. Venku bylo ticho. Slepičky se utišily, kravka umlkla, i ptáci přestali cvrlikat. Měsíc svítil, jen cvrčci se ještě ozývali a řeka šuměla. Přišlo ráno. Z chalupy vychází babička i dědeček.
1: Dneska bude zase krásný den. Sluníčko už pěkně hřeje a to je ještě docela brzo.
3: No ba, podojím kravičku, dám slepičkám a pak se nasnídáme.
4: Maminko, tatínku.
2: Slepička, co seděla na vejcích, se lekla, zagrákala, zamávala křídly a nastal rozruch. Babička i dědeček se také polekali.
3: Co to je? Slyšel jsi něco? Jako by tu někdo volal.
1: No jo, takovým tichým hláskem. Co to může být? To budou ty slípky.
4: Maminko, tatínku.
3: Ale já myslím, že to byl dětský hlas, ale odkud se to ozývá?
1: Máš pravdu, ale odkud? Ta hnědá, co sedí na vejcích, se úplně splašila. Že by odtamtud, kam si dala tu fazolku, jak nám radil ten poutník?
3: Jestli nám do kurníku nevlezla kuna, já se tam opatrně podívám. Jdu na ní. Kde pak máme ten krumpáč? Žádná kuna, no jo. Stal se zázrak. Tady mezi vajíčkama je takový malinký chlapeček. Asi to způsobil ten poutník, jojo. Tak on to asi opravdu byl, ten svatý Petr. Co tady děláš, kloučku?
1: Opatrně, ať mu neublížíš. Dávej přece pozor.
5: Já jsem váš syn. Narodil jsem se v noci tadyhle z té fazolky.
3: A máš nějaké jméno?
5: Když jsem z fazolky, tak mi říkejte fazoláček.
3: Vždyť seš malinký. Musíme dávat pozor, aby tě někdo nezašlápl. Slyšíš, staroušku, musíš chodit opatrně a dobře se dívat.
1: Jen se neboj, já mám ještě oči jako ostříž. A teď pojď sem, fazoláčku, synku náš jediný. Já si dám tuhle do kapsy. No a půjdeme do světice. Vyrobím ti postýlku. Mám tam takovou šikovnou krabičku. Bude to raz, dva.
3: No jo, vždyť se o tebe taky musíme postarat. Ušiju ti malinké kalhoty a košilku a taky polštářek a peřinku. Když jsme měli takové štěstí, že se s nám narodil a budeš tady s náma. A co ty budeš jíst? Nemáš hlad? Uvařila jsem dobrou polívku. Dám ti trošku do náprstku. Tak,
1: no,
3: tady máš.
1: A hotovo.
3: Bude ti to stačit. Když tak ti přidám, jen si řekni.
5: Děkuju, maminko.
1: No vidá, jak ti to šmakuje. A postýlka je taky hotová. Vejdeš se tam?
5: No teda, to se mi v ní bude dobře spát. Jako v bavlnce. Říkáte to tak, že jo?
3: Říkáme, to víš, že jo. A do té postýlky ti dám tenhle polštářek a tuhle peřinku. A hned se pustím do oblečení, abys tady nelítal, jak tě pán Bůh stvořil.
2: A babička se pustila do šití, jen se jí jehla v rukou míhala. A za chvíli to bylo hotovo. Jak by taky ne, pro takového maličkého klučíka. Fazoláček si to vyzkoušel a všechno mu krásně sedělo. Když snědl další náprstek polévky, Liboval si.
5: To jsem si krásně pochutnal. A teď bych se podíval, jak mi to sluší. Máte tady zrcadlo?
3: Tady je, jen se na sebe podívej.
5: No to je paráda, to je krása. Ale co až vyrostu? Ušiješ mi nové šaty?
3: Ušiju, ušiju.
1: A já ti pak zas udělám větší postýlku. Jenom nechoď ven sám, aby tě nesezobla nějaká slepička nebo nějaký dravý pták. Až povyrosteš, už se o tebe tak bát nebudeme.
3: Počkej, a porosteš ty vůbec?
5: Jen se nebojte, maminko a tatínku. Já porostu rychle. Ještě se budete divit. Jenom potřebuju nějakou zbraň, abych se mohl bránit, kdyby něco. Nějaký klacek.
1: Tak já ti dám sirku. Tou se můžeš krásně ohánět.
5: To bude takový můj kej. A poroste se mnou, až bude velký jako strom. A já, když natáhnu ruku, dosáhnu na střechu. Možná až na komín. To se budete divit.
3: Já se divím už teď.
1: Jen nespěchej. Teď ses před chvilkou narodil a už by slezl po střeše.
5: Však uvidíte. Jen ještě trošku počkejte, až po vyrostu.
3: My jsme rádi, že tě máme takovýho, jaký jsi.
1: Takovýho kluka nikdo nemá.
3: Baže nemá. A tady máš něco k jídlu, takovou cvačinku. Jen se najes, ať nabereš sílu.
5: Ještě se párkrát najím a vyspím a vyrazím do světa.
1: Úplně sám? Vždyť se ti tam něco může stát?
5: Jen se nebojte, vždyť mám ten kej, co jsi mi dal. S tím každýho přemůžu. Já se nikoho nebojím.
3: Ani divé zvěře? Víš, kolik dnes na každýho číhá nebezpečí? Chvilku nedáváš pozor a chramst, sežere tě nějaká divoká kočka nebo kuna. A co bychom si bez tebe počali?
5: Nebojte se, já se ubráním každému. Jestli pak jste si všimli, že vždycky, když se najím, tak povyrostu. Za chvilku ze mě bude úplnej obr.
1: To je pravda. Vždyť je to i vidět. Předtím byl jsi jako ta malá fazolka a teď už si vyrostl nejmíň o palec. Jestli to tak půjde dál, brzo nás přerosteš.
5: A kdyby hrozilo nějaké nebezpečí, zamávám svým kyjem a zaženu každýho na útěk.
3: Je to pravda, ona s tebou roste i ta sirka. Já si ani nestačila všimnout. Už to ani není sirka, je to pořádný klacík. A ty už zas budeš potřebovat novou košeli a kalhoty.
1: A já mám v kulně kus kůže, tak ti ušiju boty, abys neběhal bos. Ukaž nohu, já si ji ukreslím. Tak. A budeš mít i obuv jako každý člověk.
5: To se teda těším. Budu jako každý druhý kluk. Budu mít šaty a dokonce i boty.

Fazoláček se krmil jak zjednanej, babička pořád vařila, ona ani děda nestačili šít nové šaty a boty a za chvilku už byl fazoláček velký jako každý jiný kluk, ba větší. I ta jeho sirka už byla veliká jako pořádný klacek.

0: Jednoho dne po vydatném obědě si fazoláček odfoukl, pohladil se po břiše a starouškům skutečně oznámil.
1: To jsem se najedl. Děkuju, maminko a tatínku. Dobré to bylo. No, a teď je nejvyšší čas vyrazit do světa.
2: Ale kam pak bys chodil? Je ti tady u nás špatně?
1: Ale kde pak? Nikdy bych se tak dobře neměl jako u vás. Ale do světa musím. Je to moje povinnost. Věřte mi, bude se mi po vás stýskat. Ale nebojte, do roka a do dne se vám vrátím. Uvidíte.
3: Inu, když musíš, tak musíš. Poručeno Pánu Bohu. Jenom na sebe dávej pozor, ať se ti nic nestane. Silnej už seš dneska dost, odvážnej seš taky, tak se ničeho neboj a hlavně se nám ve zdraví vrať. Budeme se na tebe těšit a hlavně na nás v tom širém světě nezapomeň.
1: Jenom si o mě nedělejte starosti, já si poradím. A že bych na vás mohl zapomenout, vždyť jste moji rodičové.
2: Tady jsem ti na cestu napekl něco k jídlu. A když potkáš dobrého tvora, rozděl se s ním. A kdybys potkal někoho zlého, neboj se ho, vezmi tu svou hůl a řádně mu nalož.
3: Tak už dost. Kluk není hloupej. On bude vědět, co má dělat.
2: Já vím, ale přece jenom pár dobrých rad na cestu se vždycky hodí.
3: Tak hlavně mu to jídlo na cestu zabál, ať se mu dobře nese. A já mu přidám pár jablek z té naší jabloně.
2: Tady to máš, ty náš hochu. Co bych ti tak ještě dala na tu dlouhou cestu? Snad jsem na něco nezapomněla.
1: Hlavně pusu na cestu od vás, milí moji rodičové. A zůstávejte zdraví a nedělejte si těžkou hlavu. Budu na vás myslet, kudy půjdu.
2: A tady máš větvičku z naší jabloně. Je pořád svěží, ale kdyby ti uschla, tak se vrať. Něco špatného se děje. S Pánem Bohem.
3: Tak s Pánem Bohem.
2: Chlapče náš.
0: Fazoláček se vydal na cestu. Šel a šel, vykračoval si a ještě si k tomu zpíval písničku. Totiž zpíval, spíš pískal. Cestou se opíral o hůl, která se stala z té zápalky, co jí dostal jako

0: šel a šel podél řeky, poslouchal její šumění. Po pěkné chvíli cesty narazil na veliké jezero. Posadil se na kámen na břehu a pozoroval hladinu. V tom uviděl, jak se z vody vynořila příšera. Napůl nějaký vodník, napůl kdo ví co. Potvora byla vzdáleně podobná člověku. Měřila několik metrů, měla 4 ruce, tělo pokryté šupinami, velikou hlavu s jedním vypouleným okem uprostřed a otevřenou hubou s několika řadami ostrých zubů.
1: Kam jdeš, dvouruký mravenče?
2: Jinu, jen tak, do světa.
1: To vidím, jenže kolem mého jezera neprojde. Leda, že bys nade mnou vyhrál. Budeme spolu bojovat. A když prohraješ, sežeru tě. Když vyhraješ, můžeš jít dál. Jestli ale vyhraješ, to je otázka. A teď se připrav k boji.
2: Já jsem připraven a vůbec se tě nebojím.
1: Tak jen pojď, spolknu tě na posezení.
2: To se ještě uvidí. Máš ty hnusná obludo.
1: Kryse, lidský červe. Zakousnu tě jako žížalu. Mě neutečet.
2: Ani se k tomu nechystám.
0: Příšera po fazoláčkovi chňapala zubatou tlamou a sápala se po něm svýma 4 rukama. On se ale jen tak lehce nedal. Uhýbal před jejími útoky, zasazoval jí ránu za ránu.
2: Ještě nemáš dost? Umáš!
0: Po hodině úporného a lítého boje hrozivý křik potvory ustal. Celá zmizela pod hladinou jezera.
2: A je po příšeře. A je po boji. A teď si tady trochu odpočinu, posilním se, naberu sil a potáhnu dál. A tady leží kamínek. Pěkný, žilkovaný. Vezmu si ho sebou a dám si ho tuhle do kapsy. Kdo ví, třeba mi k ničemu neposlouží, ale je moc hezký. Bude to takový můj talisman. Pomaličku se už stmívá. Tamhle je nějaký lesík. Najdu pěknou paseku, lehnu si na trávu a vyspím se tam. Kdyby tam tak byla i studánka s chladnou a čistou vodou. Napiju se a ráno potáhnu dál. Taky se musím podívat na tu větvičku od našich. Je čerstvá, svěží. To znamená, že je doma všechno v pořádku. Vida, tady je travička, jakou jsem hledal. A je tu i studánka. I ten měsíček krásně svítí.
3: To jsem unavenej. Tak se teda tady natáhnu.
2: A pod hlavu si dám svou ošatku. A teď už dobrou noc všichni.
0: A fazoláček usnul, jako když ho do vody hodí. Jenže ouha, na kraji palouku se objevily 2 lupiči.
4: Fuj. Tady leží na zemi chlapík a spí. Ještě, že je tam dobře vidět, jinak bych málem zakopl. Pod hlavou má nůži a v té má určitě jídlo a možná i nějaký peníze.
5: Pozor, ať ho nevzbudíme. Hele, Jaký to má vedle sebe klacek? To bych ani neuzvedl. A to mám nějakou sílu. Ty ho uzvedneš? No zkus to.
4: Já taky ne. Leda, kdybychom to zkusili spolu. Myslím naraz. Chápeš? Chytni ho za ten druhý konec a až řeknu teď, tak to zkusíme zvednout a odhodit, aby se nemohl bránit, kdyby něco. Tak, teď! Uf, to je Tia. Na to jsme měli být tak tři. Ale zaber, třeba to půjde. A je to. Tak, teď mu nadzvedni hlavu a já spod něj vytáhnu tu lůži a pak rychle pryč. Třeba se chlapík ani neprobudí. Mám hlad jako vlka, nějaký ten zlaťák by se nám taky hodil. Tak opatrně. Chyť ho za uši a zvedej tu hlavu.
5: Tak jo.
4: No tak dělej, ne? Zvedej!
0: To už ale fazoláčka probudil. Vidí dva škaredé chlapíky, zrovna když dobývají ranec pod jeho hlavou.
6: Co po mně chcete?
7: Ani se nehni, nebo tě probodnu touhle kudlou.
8: A já ti podrazím nohy. Pak tě chytíme a hodíme tuhle do díry. Odtamtud už se nevyškrábeš.
6: A to bych se na to podíval. Kam jste dali můj kij?
7: Jakej tvůj kij? Vždyť ho určitě ani neuneseš, jak je velký. Ale když to musíš vědět, tak tamhle leží.
6: Já že ho neunesu. Dívejte se, je lehkej jako pírko. Takhle s ním zamávám nad hlavou a vy se držte, ať vás s ním nepraští.
8: My se tě nebojíme, ty jsi sám a my jsme na tebe dva.
7: Dva.
8: A máme svoje kudly. Píchnu tě, než řekneš švec.
7: A já ti rozpářu břicho, než se naděješ.
6: A teď pozor, ani se nehněte.
7: Nám tím svým kyjem strach nenaženeš.
8: No, tak pojď, pojď si pro nás. Brzo budeš prosit o milost. Každý po tobě skočíme z jiné strany

0: porazím, a že se tě nebojím. Uvidíš a prosit budeš, uvidíš a prosit budeš. O svůj život jen.
1: Ještě vám dám jednu příležitost. Budu s váma mít slitování a nechám vás naživu, když zavčas utečete. Teď zamávám svým kyjem a už hleďte být pryč. Jedna, dvě, tři!
2: Pomoc! Teď ten chlap nás klidně zabije! Napřed nás chtěl okrást! A teď, teď ní musíme utéct! Nech nás, ty jeden lupiči!
1: Ha, to říkáte vy mně? Už ať jste pryč, nebo s váma zatočím, uvidíte!
2: Pomoc!

0: Nebýt těch lupičů, kteří mě tak drze probudili, docela dobře bych se vyspal. Ale co, už je bílý den, sluníčko svítí, tak chutě na cestu. Opláchnu se, nasnídám a vyrazím. Nic horšího než ti dva zloději mě už snad dneska ani potkat nemůže. Mám jít dál lesem touhle cestou, nebo radši tady touhle? Vidím, že tam v dálce je nějaké stavení. Asi chalupa. Snad tam i někdo bydlí. No co, pozdravím se s dobrýma lidma, aspoň doufám, a půjdu zas dál.
1: Tak se Fazoláček vydal lesem dál a dál. Ale zdálo se mu, že se ta chalupa nijak nepřibližuje, spíš vzdaluje. Hodil svým kamínkem směrem k tomu podivnému stavení, které před ním ucuklo. Tak si lehl na zem mezi stromy a křovisky a plížil se nepozorovaně blíž a blíž. Konečně se k domku doplazil. Stál teď před ohradou, ve které se pásl pěkný koník. Fazoláček na něj zamlaskal a koník přišel k němu. Zdálo se, že se ho vůbec nebojí.
0: Čípak si, koníčku? No, ty asi neumíš mluvit lidskou řečí. Bydlí tady někdo? Haló? Hej, hola. Je tu někdo v té chalupě? A proč přede mnou utíkala? Je to snad nějaká zakletá chaloupka? Přelezu ohradu a podívám se dovnitř. Něco nebo někdo tam přece být musí.
1: Fazoláček pomalu obcházel tajemnou chaloupku, hledal, kudy se dostane dovnitř, ale dveře nikde. Okna byla maličká, těmi by se neprotáhl. Tak se zkusil podívat přes ta okýnka dovnitř a viděl, že je uvnitř docela živo. Malé postavičky se tam hemžily, byli to nějací skřídci. Fazoláček zaklepal na okénko, skřídci se k němu nahrnuli a chvíli se na sebe všichni vzájemně dívali.
0: Milí skřídci, pustíte mě dovnitř, anebo pojďte za mnou ven. A bát se nemusíte, já vám neublížím. Vždyť jsem přednedávnem nebyl větší než vy, ba spíš menší.
1: Pootevřela se okenice a vyhlédli tři skřídci.
2: Kdo jsi? Co tady chceš? A jak ses sem dostal?
0: Já jsem Fazoláček a narodil jsem se stařičkým rodičům z Fazolky, ale rychle jsem rostl a když jsem vyrostl, tak jsem se vydal do světa. A teď putuju krajem, dívám se kolem a učím se poznávat, jak to na tom světě chodí a kdo na něm žije. Potkal jsem vodní příšeru, tu jsem porazil. Pak mě přepadly dva lupiči, ty jsem zahnal, ty už se nevrátí.
2: Chvála Bohu!
3: To je dobře.
2: Děkujeme ti, jak jsme se báli.
3: Oni nás tady všelijak trápili a chtěli nám ubližovat. Až jsme museli zatlouct dveře.
2: A i s naším domkem utíkat pryč.
3: Ale teď už se nebojíme a otevřeme ti. Přivítáme se s tebou.
2: A po našem tě pohostíme. Chutná?
0: A jak? Skoro jak od maminky, děkuju.
4: My děkujeme tobě.
0: A já jsem rád, že jsem vám trochu pomohl. A že se tak ptám, na co máte venku v ohradě toho koníka?
3: Ten tady zůstal potom.
2: Co tady bydlel před náma?
3: Byl to takovej stařičkej kouzelník, jenže umřel.
2: A koníka nám tady nechal.
3: Ale yes, nenech se pobízet.
2: A taky se napij našeho borůvkového vína.
3: Kdyby to všechno bylo málo, řekni si.
1: Když skřídci Fazoláčka pohostili vším, co měli. Maličkými mrkvemi, řetkvičkami z jejich vlastní zahrádky i pečenými kuřaty menšími než vrabeček, vyvedli ho zpět před dům.
5: A kdybys chtěl toho koníka,
2: můžeš ho mít za to,
6: jak si nám ulevil od těch darebáků lupičských. Hm?
0: To byste mi udělali velikou radost. Takového koníčka bych si přál. Děkuju.
2: Rádo se stalo.
6: Ty jsi pomohl nám.
5: A my teď zase tobě. Slyšíš? Už se ozývá.
2: A řekni nám, kam máš namířeno teď.
0: No, teď, když mám koně, sednu na něj a pojedu, kam mě ponese. Někam do širého světa. A až toho cestování bude dost, vrátím se ke svým stařečkům. Mamince a tatínkovi. Bez taky muž bude po mně smutno. A mě se po nich taky stýská, abych pravdu řekl. Děkuju za pohoštění a mějte se tady moc dobře a nikoho se nebojte. Až pojedu zpátky, tak se u vás zase zastavím. A teď poraďte, kterým směrem se mám dát?
2: To poznáš.
5: Jen vyhoď do vzduchu
2: ten kamínek, co jsi našel.
6: A pusť se tím směrem,
5: kam spadne.
2: Tvůj koník to taky pozná.
4: Neboj se.
0: No vidíš, koníčku můj. A teď se dáme na cestu, kterou nám ukáže můj kamínek. Jak ale skřídci věděli, že jsem ho našel, to mi hlava nebere. Jen ho vyhodím z hůru a pojedeme. Hop. Tak tudy. Naschledanou, moji skřídci.
5: Naschledanou.

0: jak bílen.
1: Budeš ty už cílem.
2: Pak pojedeš k rodičům.
0: Uvidíš svůj rodný dům.
1: Plot a na něm fazole.
2: Bude plno potěšení.
1: Zas být doma nad to není. Zas být doma nad to není.
2: A je pryč.
3: Jeli dál a dál lesem tak hustým, že nebylo skoro vidět na krok. Poznenáhlu se stromy rozestoupily, les byl stále řidší a v dáli se objevily věže velikého města, jaké fazoláček nikdy neviděl. Jeli pořád blíž, až přijeli k veliké bráně, kde stáli strážní. Skřížili svoje kopy a fazoláček se svým koníkem museli zastavit.
4: Přijíždíš s dobrým nebo zlým úmyslem?
5: Jedině s dobrým. V takovém městě, jako je to vaše, jsem ještě nikdy nebyl. Docela rád bych se podíval dovnitř, abych viděl, jak v takovém městě lidé žijí, čím se zabývají a jestli jsou spokojení a šťastní.
4: Dřív jsme šťastní byli. Ale teď je tu jedna věc, která nás všechny moc trápí.
5: Jaká pak? Když to bude v mých silách, rád vám pomůžu.
4: A když nepomůžeš?
5: Tak pojedu zas dál?
4: Tak to ne. Když už tě pustíme do města a ty nám pomůžeš, jeď si kam chceš. Ale když nám nepomůžeš, bude s tebou konec. Podle nařízení našeho vládce budeš popraven na náměstí.
5: Na hlavním. Rád bych vám pomohl, když to bude v mých silách. A když ne, tak zkrátka přijdu o hlavu. Sice nerad, ale co nadělám.
6: Tak ven s tím, co vás trápí.
4: No, tak jo. Před časem sem přiletěl obrovský drak. Usadil se tamhle na věži a odtamtud všechno vidí. A poručil obyvatelům, aby mu každý den přivedli 3 krásné pany. Jednu k snídani, jednu k obědu a jednu k večeři. A prej běda celému městu, když ji nepřivedeme. Pak nás zahubí všechny. A když se někdo pokusí opustit město, on to vidí. Mávne křídly a ty lidi zavane zpět. Takže s tím nezmůže nikdo nic. Náš panovník napsal dopisy na všechny strany s prosbou o pomoc, jenže nikdo se neozval. 2 krasavice slupnul dneska drak k snídani a k obědu a teď už se chystá k večeři na tu úplně poslední. Naši drahou princeznu, dceru našeho pana krále.
7: A až ji sežere, bude konec. Žádné krasavice už tady ve městě nemáme.
5: A co bude pak?
4: To nikdo neví. Takže tady hlídáme, aby do města nikdo nevešel, nebo se taky stane potravou toho draka.
7: No a on, náš pan král, slíbil tomu, kdo naše město zachrání, tu svou dceru za ženu.
5: Aha.
7: Ale všichni se bojí, nikdo se neodvažuje.
4: Kdo by se taky odvážil bojovat s takovým hrozným drakem?
5: No, třeba já.
4: Co?
7: Ale víš, co tě čeká, když prohraješ?
4: Šmik a hlava dolů.
5: A co kdybych řekl, že se o to pokusím?
4: Bylo
5: by mi vašeho města líto. A na tu princeznu jsem zvlášť zvědav.
7: Tak, jeď touto ulicí až na náměstí.
4: Na hlavní.
7: Stejně už se blíží večer. Tak se dočkáš.
3: Když fazoláček dojel na náměstí, pan král a princezna tam už stáli a čekali na draka. Však už právě přilétal.
8: Naposled se ptám, jestli je tu někdo, kdo by se odvážil moji dceru, princeznu Laru, zachránit.
9: Nikdo. Ani se nediví. Kdo by by se taky odvážil se mnou bojovat. Má někdo tu kuráž? Nebo jste tu všichni zbabělci?
6: Já se tě nebojím. A ani nikoho jiného. Jakože se Fazoláček jmenuji. Budu s tebou bojovat, dokud někdo z nás nepadne.
10: Ty máš odvahu nasadit pro mě vlastní krk?
6: Když tě vidím, krásná princezno, nemám strach. Raději v tom zápolení položím svou hlavu.
9: Je mi tě líto, mládenče. Přichystej se k boji.
6: A ty, můj koníčku, počkej zde. Snad se ještě shledáme.

0: Ještě se podívám, co dělá moje větvička. Je stále zelená a to mi dodává naději. Nuž, do boje!
1: Drak znovu zazve a boj začíná. Drak chrlí oheň a síru. Fazoláček napřahuje svůj ký a udeří. Zasáhne sice draka, ale ne jeho hlavu. Drak zazve bolestí a vrhne se na fazoláčka. Celé náměstí vydechne hrůzou. Fazoláček ustupuje, znovu se vší silou rozpřáhne svým kyjem a praští draka takovou silou, že hlava ulétne a drak je poražen. Jeho tělo se svalí na zem a tam se zmítá. Po chvíli drak znehybní a zůstane ležet na zemi. Fazoláček vezme meč a upne mu křídla, která se ještě zachvívají. Pak dlouhým řezem otevře drakovi břicho. Lidé jásají a vítají dívky, které postupně vylézají drakovi z břicha. Ozývá se mohutný oslavný chorál.

Děkujeme ti, fazoláčku. Zvítězil jsi v lítém boji nad strašlivým drakem. Pomohl jsi nám všem. Získal jsi ruku mé jediné dcery, princezny Lary.

0: Dám svou korunu na tvou hlavu a jmenuj tě novým králem této země. Ať žije král Fazoláček, ať žije královna Lara.
1: A teď dovolte, abych na chvíli odjel a přivezl jsem své stařičké rodiče. Koukám, že ta větvička z naší jabloně jakoby trochu žloutla. Asi se jim už tuze stýská. Po cestě pozdravím své milé skřítky a všechny naše přátele a pozvu je na svatbu.
0: A až se vrátíš, vystrojíme tobě a Laře takovou svatbu, jakou svět ještě neviděl. Ale pojedeš-li na svém koníčkovi, bude tě doprovázet vojsko a řada kočárů. Vždyť jsi teď král. Polipte se na rozloučenou. A vy všichni ozdobte naše město, ať září všemi barvami. A chystejte hostinu v našem paláci. Zveme všechny občany našeho království.
2: Hurá!
1: Dejme se tedy na cestu.
3: Vzhůru na cestu! Pokonem vchod! Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva.
4: Co pak ten náš Fazoláček? Už je tak dlouho pryč a nemáme o něm žádné zprávy. Snad se mu nic nestalo.
5: Kdepak, ten se o sebe umí postarat. Jen aby se nám vrátil. Snad na nás nezapomněl.
4: I kde pak by zapomněl? Jenom aby našel cestu domů. A jak pak se mu asi vedlo ve světě? Měl taky trochu štěstí?
5: No to doufám. Třeba si našel i nějakou pěknou nevěstu. To bych si taky přál.

0: Říkáme mu fazoláček, protože se vylíhl z té fazolky. To vy jste nám přinesl štěstí.
1: Děkujeme a nikdy vám to nezapomeneme. Dáte si něco k jídlu?
2: Ani ne. Měl bych zase putovat dál. Chtěl jsem vás jenom vidět a přesvědčit se, že se tady máte dobře. Ale co to? Neslyšíte nic? Jako by se blížil nějaký průvod. Co pak to asi může být? No, já mizím, už je čas. S pánem Bohem.
1: A je zase pryč jako tenkrát.
0: To je nějaký královský průvod? Nebo se mi to zdá?
3: Nezdá. Maminko a tatínku, to jsem já, váš fazoláček.
1: Vždyť seš vystrojený jako král. Ha,
3: a to taky jsem. Jdu vás pozvat na svatbu. Beru si princeznu Laru a odvezu vás k nám na zámek. A budete tam s náma a snad se i vnoučat dočkáte.
1: Takové štěstí. A teď se musíme vychystat na cestu, dědečku, pospěš si.
0: No to je nadělení. No to je radosti.
3: Krásné pokoje a budou se tam o vás dobře starat. Nastupte si do kočáru a pojedeme. Svatba čeká a nevěsta už se na vás těší a všichni ostatní taky. Prostě celé království.
1: Jen tady nechám vzkaz pro sousedovic syna, aby se ujal našeho hospodářství. Ten se bude divit. A můžeme jet. A po cestě nám povíš, co jsi všechno prožil?
3: To víte, že ano. To víte, že vám to všechno povím. Ale musíte mi slíbit, že už se o mě nebudete bát. A taky, že budete ještě dlouho živi, abyste mohli kolébat vnoučata. Slibujete?
1: Slibujeme.
0: Už se na to těšíme. Celý život jsme si to přáli. A teď se nám to konečně plní.
3: Tak tedy vzhůru na cestu.
4: A

hlavního města. Po cestě vyprávěl Fazoláček rodičům, co ho všechno potkalo, co zažil, s kým bojoval a jak zvítězil. A jak těsně před odjezdem z království zasadil větvičku z jejich zahrádky přímo doprostřed královské zahrady. Babička spínala ruce, dědeček vrtěl hlavou a všem těm dobrodružstvím napjatě naslouchali. Nic jim nechybělo, vždy tu měli svého synka, krále Fazoláčka, živého a zdravého. A taky se těšili na svatbu a na nevěstu, krásnou princeznu. A samozřejmě na ta vnoučata.

0: Коротше, раз, два, раз, два. Вітайте, метри. Усе у нове пакове школце. Раз, два, раз. Два.
1: Ahoj,
0: raz,
1: kamarádi,
0: dva,
1: ahoj, ušonku. Počkej,
0: raz, dva,
1: počkej.
0: Raz,
1: no co, co to tu co? Předvádíš?
0: No, cvičím. Tedy spíš rozcvičuju se, protože jsem se rozhodl, že dnešní školka bude sportovní.
1: Aha, a jakému sportu se budeme věnovat?
0: No, nevím. No, takže možná budeme se věnovat všem sportům.
1: U Šonku bude moc fajn, když si zasportujeme, ale všechny sporty přeci nemůžeme stihnout. Víš, kolik těch sportů je?
0: Jo, hodně, já vím. No, tak co s tím?
1: No, je to jednoduché. Některé vyzkoušíme a některé si necháme zase na jindy.
0: Jo, to je nápad, souhlasím. Ale začít stejně musíme tím, že se pořádně protáhneme. To se musí každý rozcvičit pěkně před sportováním. Každý sportovec, ale i nesportovec.
2: A před každým sportem já se protahuju.
1: Máš pravdu. Tak co kdybychom si nejdřív všichni protáhli kostry u písničky?
0: Jo.
1: Já zaspívám pohybovou písničku a vy pěkně cvičte podle toho, co se tam zpívá. Někteří určitě už tuhle moji Ušounovu oblíbenou písničku znáte. Pro ty, kteří to neznají, tak zpívá se tam: ten, kdo má ruce, ať mává nad hlavou. Pojďte si zvednout ruce.
0: Jo, musíme si to natrénovat.
1: A utrhneme si hrušku voňavou.
0: Já to mám zrovna jabko. Někdo trhá švestku, ale zkrátka se protahuje.
1: A teďka, kdo má nohy, ať jde v rytmu písničky.
0: A pěkně, hezky do rytmu, to nám půjde.
1: A teď?
0: Hezká příprava.
1: Vyskočíme jako čert z krabičky. A teďka?
0: Jo?
1: Kdo má hlavu, ať moudře zakývá.
0: Jo, to mi půjde.
1: Umíš kývat moudře? Ještě,
0: já umím kývat moudře.
1: A až zakýveme, tak očima se podíváme kolem dokola, pěkně se otočíme na jednu stranu a zase zpátky.
0: Ano.
1: A teď pozor. Kdo má zadek, ať si půlky spočítá a sedne si a chvíli přemítá. Pojďte si sednout a budeme přemítat. Jestli pak víš, Ušonku, co to je?
0: No, to je jako přemýšlení hlavou.
1: Výborně.
0: Že ti tam běží myšlenky.
1: Skvěle, teď zase vyskočíme. A poslední sloka bude: kdo má tělo, ať zatleská si hned.
0: Jo, to máme, tělíčka šikovna.
1: Tak a teď už jdeme na to a můžeme si společně i zpívat.
0: Ušou na pocvičení.

0: kluci, stále posloucháte mu, tedy Ušovnovu pohádkovou školku. Raz, dva, raz, dva. Dneska totiž sportovní.
1: A jsme protažení. A kterým sportem začneme? Ale že se ptám, holky a kluci, už on už staví bránu, takže to bude fotbal. Nejpopulárnější kolektivní sport na světě.
0: Myslíš, jakože baví nejvíc lidí na světě? No to se nedivím. No akorát potřebuju trošku vysvětlit to slovo kolektivní.
2: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
1: Tak kolektiv, to je nějaká skupinka lidí, ať už jsou to děti nebo dospělí. Lidí, kteří se potkali, aby spolu něco dělali.
0: Aha, takže holky a kluci, kteří jsou zrovna ve školce, tak je to takový školkový kolektiv?
1: Přesně tak. A ve fotbale jsou kolektiv všichni fotbalisté a patří k ním samozřejmě i trenér a lékař.
0: Aha. Jo, a v hokeji taky, a ve volejbale taky. No jo, a ve vypice.
1: No.
0: No jo, no tak díky za vysvětlení. No a my jsme tedy menší fotbalový kolektiv, než je většinou, no ale to nám nevadí.
1: Nevadí. Fotbalistů je v jednom týmu na hřišti 11 a my jsme jenom dva.
0: No to nevadí. Jedna brankářka Jana a jeden super. Superstřelec, ostrostřelec a gólový specialista Ušoun Baon Ružou.
1: Tak střílej ty, gólmane specialisto.
0: No pozor, pozor, pozor. Napřahuju Plišanou a gól.
1: Pojď ještě jednou, teď to určitě chytí.
0: No to nevím, nevím, připrav se. Opět napřahuju Plišanou a míč letí.
1: Úžasná brankářka Jana chytila míč.
0: Hurá. Gratuluju, gratuluju. No holky a kluci, tak teď si zatím poslechněte písničku, než Janě nasázím další góly.
1: No to určitě, to se říká, kdo ví jestli. Všechno chytím, soustředím se a...

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku, a než jste si poslechli písničku, Jana dostala 4 góly, ale 5 jich chytila, takže musím uznat, že je vážně dobrá brankářka. Ale fotbal opouštíme a jdeme na další sport.
1: Na další sporty, a to s naším dnešním úkolem.
0: Ušounův úkol. Jo, holky a kluci, dneska budeme mít za úkol přiřadit správné věci k těm správným sportům.
1: Jo, já třeba řeknu kopačky a vy řeknete fotbal. Nebo já řeknu bazén a vy řeknete plavání a tak dále.
0: Jo, no to je jasné, Jani, tak můžeš spust.
1: Dobře, tak. Hokejka.
0: To je lehké. Hokej.
1: Když chceš těžší, tak prosím, tretry.
0: Jo, to nejsou svetry, ale to jsou ty boty s těma hřebíkama, tretry.
1: Ano, tretry.
0: No tak ty nosí třeba běžci, takže atletika.
1: Super. Koupací čepice?
0: Plavání.
1: Stuha?
0: Jako myslíš mašly?
1: Mm-hmm.
0: No, to je přeci gymnastika.
1: Ty jo, vy jste ale šikulové a na závěr dáme míč, kterým se dribluje, což je takové to bouchání míčem o zem.
0: No, to my víme, to je přeci basketbal neboli košíková.
1: No paráda, zase jste krásně splnili úkol.
0: No a protože i sportovci mají rádi pohádky, tak co si asi dáme? Co?
1: No, jasně. Za odměnou bude pohádka.
0: Jo, děkujeme. Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Jak hráli fotbal? Jednou za telátkem přišli kamarádi ze dvora.
1: Ahoj, půjdeš si s náma hrát?
2: Tak dobře.
0: Telátko šlo s ostatními zvířátky ven.
2: A co budeme dělat?
1: Mohli bychom si zahrát fotbal.
0: Navrhl Bíček Jiříček.
2: A jak se to hraje?
1: Musíme se rozdělit na dvě družstva. Ty potom kopou do míče a když se trefí do brány, je to gól. Kdo dá víc gólů, vyhrál.
2: Aha.
0: Rozdělili se a začali hrát. Jedna branka byla brána do dvora a druhá vrata od stodoly. Nejlépe šel fotbal Bíčkovi Jiříčkovi a nejhůř telátku. Pletly se mu nožičky a nemohlo se trefit do balónu.
1: Ale radši jdi do brány,
0: řekl Bíček Jiříček. Telátko poslechlo. Míč se k němu dokutálel, telátko ho zastavilo, vší silou do něj koplo a konečně se trefilo.
1: Gól, gól, gól!
0: Křičela zvířátka.
2: Gól!
0: Radovalo se telátko. Bíček Jiříček se ale mračil.
1: To byla naše brána! Tvoje nemotorná noha kopla opačným směrem a dalo si vlasták!
3: To nevadí! Hlavně, že to platí!
0: Telátko dál křičelo.
2: Go, go, go!
0: A mělo obrovskou

0: kluci, stále posloucháte Ožounovu pohádkovou školku, kde právě skončila pohádka a my se opět vrháme do sportovního dění.
1: Možná holky a kluci už po zvuku poznáte, jaký sport Ožoun trénuje. Co říkáte? Jasně, je to basketbal. Ožoun trénuje driblování.
0: No, to je takový to bouchání o zem, ale mně to nejde. Mně to nejde, ten balon mi nebouchá o zem, ale já se to naučím. A když jste tak hezky věděli, jaký sport trénuju, schválně, jestli poznáte i naše dnešní hádankové sporty. Ožounova hádanka.
1: Tak nastražte ušiska a společně s Ožounem mi prozraďte, jaký pak sport to slyšíte.
0: No to poznáme, že jo, holky a kluci. Zkoušíme to hlavně v zimě. A já osobně u toho tedy pořád padám. No, jo. A pozor. 3, 2, 1. Bruslení je to.
1: Výborně. A jaký sport slyšíte teď?
0: No, to je jasné. Pozor. 3, 2, 1. Tenis.
1: Zase jste to parádně uhádli. Jste velcí šikulové. A co potřebuje tenista?
0: No jo, co asi tak potřebuje. Tak pozor. Správné oblečení, boty, ale hlavně raketu a tenisové míčky.
1: Výborně. A ten tenista, který to neumí, potřebuje míčku víc, protože některé ty míčky skončí za kurtem.
0: A víte, kamarádi, co je to ten kurt? No, to je právě to místo, kde se hraje tenis.
1: Tedy, Ožounku, ty jsi to krásně vysvětlil. Za odměnu ti pustím písničku.
0: Jo.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku, kde dneska sportujeme. A já si tady zatím připravil žíněnku a zkouším skok daleký.
1: Ten patří do atletiky a je super, tak Ušoune, skákej.
0: Pozor, jdu se rozeběnou, běžím, hop. Teda, kolik jsem to skočil?
1: Vypadá to přesně na 1 metr.
0: No teda, Jani, to jsem ale pašák. Tak a teď pojď ukázat, jaká ty jsi skokanka.
1: Ukážu, Ušounku, jen co se rozloučíme s kamarády.
0: Jak to? My už končíme. Vždyť jsme nestihli skoro žádné sporty.
1: Ušounku, říkala jsem ti, že za jednu školku nestihneme ani zdaleka všechny. A navíc sportovat se musí často a ne jednou za čas všechno honem dohromady.
0: Ojojo, já vím, ale stejně už se těším na další školku, která zase třeba bude sportovní.
1: No já taky. Teď už se ale rozloučíme a pak půjdeme skákat.
0: Jo, tak jo. Ještě ale, jako vždycky, poprosíme kamarády o obrázky.
1: Dneska nám prosím namalujte nějaký sport.
0: Jo, namalujte ten, který máte rádi, který vás nejvíc baví.
1: A nebo můžete namalovat něco, co se na sport používá, třeba míč nebo raketu.
0: Tenisovou nebo na stolní tenis.
1: No, nebo nějaké úplně jiné náčiní.
0: Jo. A my se budeme na vaše sportovní obrázky moc těšit.
1: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: No a my potom někomu z vás za ten obrázek pošleme odměnu.
1: Teď už ale ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a sportujte. Je to zdravé a příjemné.
0: Tak ahoj, 1, 2. A zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi velký sportovec Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá velká sportovkyně Jana Richterová. A na závěr si dáme písničku od Majdy Rajfové, která zpívá o jednom sportovním náčiní. Třeba se vám bude hodit jako nápad na váš obrázek.
0: Přesně tak.
1: Tak ahoj.
0: Ahoj.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi hitky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
1: Ahoj a krásné první květnové úterý Mezi námi zvířaty. Vítám bezva partičku, je to Ariam, pes s velkým P, tedy nejen velikostí a vzhledem, ale taky jeho profese je velmi důležitá a vážená, to si ještě povíme. No, tedy povědí nám to dámy, které Ariama dnes do Rádia Junior doprovodili. Šárka Bartáková, jeho panička a trenérka, a Michaela van Erne, která vlastně toto setkání domluvila, přesně se tomu říká, iniciovala. Doma má Ariamu sestřičku Polárku, napsala o ní knížku a taky další knížku o psí lásce a nejen psí, já bych řekla dokonce o všeobecné lásce. A tahle knížka se jmenuje Životopes. Prostě Míša je psí člověk a o tom si dnes budeme taky povídat. Já vás tady vítám, Míšo a Šárko.
2: Dobré moc děkujeme, odpoledne. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Já myslím, že se nabízí teď jedna otázka, ta musí prostě přijít jako první. Proč tu není Polárka?
2: Polárka hára. Velice jednoduchá odpověď a ještě je v té fázi toho nejlepšího, takže by to bylo jak pro vaše studio velice nepříjemné, tak celkově by tady zanechala
1: pro
2: pachy.
1: Pro Ariamas.
2: No, to taky. A pro jakéhokoliv dalšího psa, který by měl hodně vyvinutý čich, protože ten pak zůstává dlouho. Takhle potentní fenky.
1: Ten by se trápil, no, to my víme. My jsme tady psí, my to víme. No ale už je tady první dotaz a to je, Míšo, taky na vás. Jak jste přišla k tomu nečesky znějícímu jménu?
2: Já mám nizozemského manžela, takže to je vyvdané příjmení a zjistila jsem alespoň doteď, že nemá žádný význam, takže to vlastně neznamená vůbec nic, ale je to tam.
1: Prostě se taky jmenujete. Tak, no a teď pozor, já mám radost, že teda máme tady hned další dotaz. Proč Ariam vypadá jako vlk? Tak to by mohla říct možná Šárka.
3: Sárlosův vlčák, jak už ten název napovídá, tak je to vlastně kříženec vlka a německého ovčáka. Takže ten vzhled vlastně podědil po tom panu vlkovi, nebo respektive po vlčici.
1: Já myslím, že tohle to bude taky jedno velké téma dnes. Toto zajímavé psí plameno. A já, jak říkám, mám velkou radost, že junioři mají v paměti náš e-mail, ale když nás někdo poslouchá dneska poprvé a kouká třeba poprvé taky, protože samozřejmě máme tady i kameru, takže můžete pejska vidět, tak si radši řekneme radiojunior@rozhlas.cz, telefon 800 199 199 a moc prosím, nevolejte do písniček. S láskou je pro nás vybral David Janečka. No a asi jste uhodli, že na jednoho z vás, kdo se přidáte s dotazy a svými psími příběhy a zkušenostmi, tady čeká senzační Míši kniha Životopes, a to i pozor s podpisem. No a já doplním, že mezi námi zvířaty je i naše produkční Daniela Vodrášková a hezkou hodinku s námi všemi přeje Veronika Hajková, zvířecí agentka Rádia Junior.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty a máme tu dva lidské hosty, Míšu a Šárku. A já bych začala tím, co je spojuje. Minulý týden jsme tu měli zajímavého psího hosta, Golden Doodla. A to jeho plemeno se hlásí k mnoha činnostem a schopnostem. Vodící pes pro nevědomého, rodinný, terapeut, sportovec, dokonce i lovecký pes. A dneska nám představí moji hosté, dámy, Míša a Šárka, další velice mladou psí rasu. Sadlsův ovčák, říkám to dobře.
1: Vlčák.
0: Sadlsův vlčák. Já myslím, že hodně lidí bude tápat. Tak řekněte nám prosím něco k historii toho plemene.
1: Tak snad si dobře pamatuju, že ve 20. letech minulého století pan Leonard Sarlous, Sarlous je příjmení člověka, který vyšlechtil toto plemeno, proto má tu čest nosit to jméno, tak vyšlechtil jakéhosi polovlka. Záměr byl samozřejmě, aby exteriér vypadal jako vlk a interiér, jestli se to tak dá říct, byl psí, čili aby ten pes měl psí povahu, poslouchal, ale aby vypadal zajímavě jako vlk, tak vyšlechtil toto plemeno a mělo být společenské, mělo být potom pracovní, úplně se nedařilo a stala se taková zvláštní věc, že manželka pana Sarlouse oslepla. A na základě toho pan Sarlous začal s těmi psy pracovat a skutečně z nich dokázal vychovat slepecké vodící, tedy psy. Takže to jenom taková část té historie.
0: Tak to je zajímavost, taková velká.
1: Že vlastně je to pracovní plemeno a není to pracovní plemeno.
0: No, mohli byste teda představit svoje pejsky, které máte doma? Už jsme teda samozřejmě tady Ariama představili, ale kolik mu je, tady samozřejmě na to budou dotazy, kolik je mu let a tady je docela i dotaz, kolik váží. Takže je vidět, že zaujal svojí muskulaturou.
1: Jestli je vidět, protože teď tady odpočívá v boudičce pod vaším krásným stolem, tak teď už je vzhůru. A já tedy nevím, kolik váží Ariam.
2: Asi 34 kilo, on není moc těžký.
1: Ale je vysoký. Což má být, to je v pořádku a to vlastně je takové imponující, že ten pes je sama noha, sama hlava, samé ucho a Polárka je teď, jak se říká na výstavách psům, kteří jsou tlustí, tak Polárka je v blahobytné kondici a ta těch 34 má určitě taky.
0: Taky jo.
1: Ne-li víc, no jak říká, ona je, ale v blahobytné kondici, čili je prostě
0: taky
1: tlustá.
0: Veliká?
1: Je vysoká na fenku, určitě nižší v kohoutku než Ariam, ale je mohutná, je vysoká a tenhle vrch, áčkový vrch chovatelské stanice Vlčí pouto se povedl v tom smyslu, že jsou ti psi fakt pěkní, vysocí a pěkně stavění.
0: Jak se stalo, že jste se zamilovali zrovna do tohohle plemene?
1: Šárko?
2: Já jsem předtím měla sibirskou husky, a k těm vlčím plemenům mě to vždycky táhlo tou svojí přirozeností a nezávislostí a tyhle pejskové mají své vlastní názory a svůj svět takovej. A ten vlčák jako takový je velice přírodní plemeno, řekla bych, a to mě na nich baví. Takže jsem se nakonec rozhodla, že další pes, vlastně parťák, bude vlčák a bude to vlčák Sarlosův.
0: Takže jste si něco trošku nastudovala, že jo?
2: No. Ano.
0: Protože neříkejte, že jste tak čistá, jasná, jen tak věděla, že takovýhle pes existuje. Tak jako já jsem to teda ještě nedávno nevěděla.
1: Já mám to štěstí, že já jo, protože jsem žila v Nizozemsku 4 roky. A protože to je nizozemské národní plemeno, tak ne, že by jich tam v té době bylo hodně, ti psi nejsou úplně vidět, protože to není pes pro každého, ale tehdy už jsem měla československého vlčáka, takže ta vlčí plemena mě vlastně zajímala stejně jako Šárku a dostala jsem se k těm Sarlousům.
0: No a tady ještě o to, že on možná není každý z těch psů nadšený z nějaké velké společnosti, čili když říkáte, že nejsou venku moc vidět, tak je to možná i tím, že ti majitelé, jak je znají, tak vědí, že by to pro ně možná bylo jako spíš utrpení je brát někam do společnosti, že spíš spolu dělají nějakou takovou jako intimnější činnost.
1: Ano, oni jsou to gaučáci, ti sárlousové. Navzdory těm tělesným proporcím je to obrovský pes, ale rádi pobývají na gauči i v posteli, takže mně se nezřídka stává, že se vzbudím s odkrvenými údy, nohama, rukama a než ta mysl nastartuje a já lovím v tom polospánku, co se to děje, tak pak pochopím, že na mě leží ten pes. Takže u těch sárlousů je velice pravděpodobné, že v tomhletom počasí někde relaxují doma na podlaze nebo na gauči.
0: Já bych ještě před písničkou teda využila toho, co jste říkala, že je to postelový pes, protože Honza se ptá, chtěl bych moc belgického ovčáka, prý tolik nelíná, protože mamka chlupy nenávidí. Je to pravda, že ovčáci a vlčáci mají lepší srst?
1: To je dokonalá otázka pro Šárku, protože má dva belgické ovčáky.
0: Takže dá se to srovnat a dá se... Ale máme na to už jako poměrně málo času, dá se to říct rychle?
2: Určitě se to dá říct rychle. Malinoisové línají úplně stejně jako vlčáci, takže mají podsadu, někteří míň, někteří víc, ale líná to všechno stejně.
1: To maminku nepotěší.
0: Ne. To maminku, ale Honzu asi nepotěšíme, co maminka, ta v tom má jasno, že jo? Honzo, musíš si koupit pořádný kartáč a hod prostě ty pejsky se musí vyčesávat.
1: Nebo se zbavit koberců. Tak jako jsme to udělali my se Šárkou. Z lina už se to dá zamést.
0: Jasně, a vyluxovat, to jsou dneska rychlo luxy. Tak jo, dáme si písničku a po ní si budeme povídat dál o vlčácích. Moji hosté dnes jsou Michaela van Erne a Šárka Bartáková. A krásný sadlousův vlčák, který se jmenuje Ariam.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. A my tady máme dnes dva hosty a jednoho pejska, což je jejich společný jmenovatel, Míši a Šárky. Jmenuje se Ariam. Jmenuje se Ariam, protože já pořád, oni mu tady říkají ty holky nějak jinak.
1: Ryško. Říká se mu Ryško, ale je to Ariam papírově.
0: Takže já to vždycky jako mám v hlavě toho Ryška, nějak to tady motám. Ale vzhledem k tomu, že se z Ariama Ryška stal záchranářský pes, tak já se chci Šárky zeptat, jak se to stalo.
2: No, jak se to stalo? To je taková těžká otázka. Vlastně skoro náhodou bych řekla, protože jsem se té záchranářině jako takové začala věnovat právě s mojí předchozí fenkou, kterou bavilo hledání a veškerá práce se mnou. A vlastně do toho jejího nebo našeho života jsme si pořídili Ryška. A neměla jsem vůbec v plánu s ním nějak cvičit, protože jsem měla trošičku nastudovaný, že sárlosové moc nepracují. Ale on s náma na ty tréninky jezdil a jezdil a tak prostě se nějak přidal a začalo ho to bavit, no. Takže jsem začala intenzivně pracovat i s ním.
0: Takže on si to sám vybral.
2: Ano.
1: On se k tomu přihlásil. Ano.
0: No jo, no tak co tam měl dělat, že jo? Tak...
1: No, chudák, jenom pozorovat tu fenku, jak se jí daří. Ale je to těžká práce, protože tenhle ten obr pes se Šárkou slaňuje. Že si ho Šárka vezme, máš lano, že jo? Máš takovej jako vak?
2: Ano, je to vlastně, ano, vypadá to jako vak, ale je to samozřejmě takovej speciální slaňovací postroj, který opravdu vypadá tak trošku jako pytel, aby nám z toho ten pes nějak nevyklouzl a tak, ale slaňujeme normálně, no, klidně.
0: Takže odkud zachraňujete? V horách?
2: Ne, my zrovna, Ryšík je trénovaný na sutiny, takže když je někde rozpadlej barák, nebo spadne, nebo se něco stane, tak Ryšík je schopný najít živého člověka v těch troskách.
0: A kolik jste už takových případů absolvovali?
2: Myslíte reální zásahy?
0: Ano, reální zásahy.
2: No, Ryšík nemá atest ministerstva vnitra, což pes, který reálně jde do zásahu, musí mít, takže on ho ještě zatím nemá splněný, takže na tom intenzivně pracujeme, ale věřím tomu, že se k tomu někdy dopracujeme.
0: Takže tohle je vlastně takový jako spíš trénink, protože nějak se to ten pejsek musí naučit.
2: Ano, přesně tak.
1: Ale tady bych se dovolila vložit, že ten pes, a tam je obrovská úloha psovoda, on nerozliší mezi fikcí a skutečností. Takže ten psovod musí mít nastavenou mysl tak, že každý trénink je reálný zásah. Jinak ten pes nebude mít motivaci vyhledávat člověka, tam je vždycky figurant, kterého ten pes najde v těch sutinách. A když ten psovod to neudělá takzvaně na 100%, na tvrdo, tak ten pes ho nebude následovat, nebude hledat, nebude ho to bavit. Čili velký kredit všem psovodům, že ke každému tréninku přistupují jako k reálné situaci hledání člověka v sutinách.
0: Jasně. Třeba když se stane občas, že nějaký člověk se někde ztratí, většinou jsou to starší lidé, kteří jdou třeba přecení své síly, jdou na houby a tak dále, nebo v lese se zabloudí a tak dále. A teď si hledají, že jo, prostě tak masově, že celé okolí jde a hledá. Tak jako třeba myslíte, že by ho našel Ryšík?
2: Kdyby jsme byli osloveni, tak věřím tomu, že ano.
1: Já jsem toho byla svědkem, když se to trénovalo na psím táboře a tam se schoval člověk, kde si v lese, a viděla jsem, jak ho pes hledá, jak jde po té stopě a jak ho fakt ve finále nachází. Takže potvrzuji 100%, že jo, že najde.
0: Máme tady dotaz od Báry, která se ptá, kolik stojí vlčák sarlosův, abych si mohla začít se sestrou šetřit. Máme zahradu a chodíme na výlety. A když to poslouchám, tak asi dost sežerou, když váží 34 kilo.
1: No, snědí toho dost, ale jsou zrovna ti naši hodně vybíraví, takže člověk se učí, co jim chutná, co jim nechutná. Ale tipuju, že v současné době stojí štěně sárlousova vlčáka kolem 40 000 korun. Nebo do 40, ale je to jen odhad. Naši psi jsou 6letí, takže před těmi 6 lety byly levnější, teď by to možná tak nějak mohlo dávat těch 40 tisíc korun.
0: Mm-hmm. A ještě je tady dotaz od Marušky, která se ptá, jestli se kříží Sadlousův vlčák a československý vlčák.
1: To se nesmí. Ale ti psi jsou si původem podobní, protože oba dva vznikly stejným křížením vlka a německého ovčáka, i když v každém případě to byl jiný vlk. V prvním československý vlčák je karpatský vlk, tady Sadlousův vlčák je kanadský vlk, ale nesmějí se ta plemena křížit mezi sebou, protože by pak nemohla štěňata dostat průkazy původu.
0: Mm-hmm. Tak, tady nám píše Nicole. Dívala jsem se na Wikipedii na Sadlousova vlčák a jsem se úplně zamilovala, jak jsou nádherní. Takže prosím vás, Nikol nám napsala na radiojunior@rozhlas.cz. Můžete udělat to též. Čeká vás tady krásná knížka, kterou napsala Míša. Teď si o ní budeme po písničce povídat a taky samozřejmě Nikol poslala pár otázek, na které po písničce odpovíme. Takže já připomenu, že mými hosty dnes tady jsou Michaela van Erne a Šárka Barta. A povídáme si o Sadlousových vlčácích.

0: Facebook, Instagram. Moře sociálních sítí je obrovské. Co všechno se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.
1: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Dnes je tady hlavní šéf Sadlusu vlčák Ariam, ale protože ho přivedly dvě dámy, Šárka Bartáková, jeho panička a trenérka, a taky Míša, která píše knížky. Já jsem slíbila, že na ty knížky tady dneska nezapomeneme a vy vlastně jednu z nich můžete dneska vyhrát. Tak já bych teď chtěla o té knížce promluvit, protože já, když jsem si ji četla, tak jsem si říkala, jestli ta Míša vlastně byla takový dítě, který trpělo takovou tou touhou po psech, jo, a inspirovala se k napsání té knížky z vlastních zdrojů, anebo jestli je to příběh někoho, koho zná, anebo jestli to celý vymyslela.
2: Je to fikce a ta knížka vznikla na základě jedné jediné myšlenky, a to je komunikace, asi mimosmyslová komunikace mezi člověkem a psem. A jenom ta jedna jediná myšlenka spustila celý příběh. Ale vlastně jste uhodila hřebíček na hlavičku, protože jsem od dětství vodila domů psy. A naši byli přísní, ty by mi psa nedovolili, mohla jsem hlídat tu a tam. Takže ti psy končili u dědečka a babičky, kde byl prakticky útulek. Takže...
1: A babička s dědečkem měli nějakou chalupku, jo?
2: Ne, měli byt. Malý, tam přebývala i prababička, přebývala tam někdy i jedna z jejich dcer, takže prakticky v takové miniatuře ještě sdíleli ten příbytek se psem Bobíkem, potom se psem Čertíkem, já jsem nosila domů i kočky a podobně. Takže ta láska k těm zvířatům, morče jsme měli, ta byla od dětství nějak vetknutá, tu mám v srdci.
1: No, já myslím teda, že babička s dědečkem a příbuzní další měli krásný život díky vám, protože pes to je vždycky obohacení.
2: Jo? Ano.
1: Ty vám mohly být vděční.
2: Byly.
1: No, byly.
2: Různé pohlavky byly.
1: Ale tady babička taky hraje svou roli. Já bych právě řekla, že to není jenom o porozumění si mezi člověkem a psem, ale i o neporozumění si mezi nejbližšími lidmi. Jo? Rodiče jsou zaměstnaní, tady ten chlapeček, on už je to kluk, takový docela šikovnej, jmenuje se Vítek, já myslím, že je ve věku našich juniorů, kteří nás poslouchají, a jeho rodiče nemají moc času na něj a on teda vlastně si přeje psa, a není to jenom o tom, že kvůli tomu, že rodiče nemají čas, ale oni ty rodiče vlastně nemají čas se o něj tolik zajímat, aby věděli, jak je to vážný, jak on moc toho psa chce.
2: Že je to tak? A předpokládám, že často rodič vidí v dítěti dítě a těžko sezná tu změnu, že nezáleží na věku, jestli Vítkovi je 11 let, nebo 15, nebo 8, ale že v něm dokáže být ta část dospěláka, která ví, že se dokáže o psa postarat. A že si dokáže dobře, když jde o peníze, možná ještě nemůže chodit na brigády nebo vydělat si, takže tam by třeba byla potřeba nějaké pomoci, ale že se o toho psa postará co do veškerých potřeb. Takže vyvenčí, nakrmí misku s vodou, bude mít neustále plnou ten pes díky tomu chlapci v tomto případě, v téhle knížce. Takže je potřeba jenom z mého úhlu pohledu víc věřit těm dospívajícím, asi už ne ani dětem, že to dokážou. A ta důvěra se pak těm rodičům vrátí v tom, že vidí, že mají doma samostatného člověka, který se o jiný život, v tomhle případě psí, prostě postará.
1: Vy jste měli prvního psa v kolika letech?
2: No, já jsem vodila ty pejsky dědovi už v hodně raném věku, ale na svého prvního psa, kterého jsem si koupila, jsem si počkala až do 21 let. A ty, Šáry?
3: No, já jsem měla pejsky kolem sebe taky od malička, protože děda měl vždycky psa, ale svého prvního psa jsem měla, když mi bylo 14, myslím, že by to bylo na základce už... Myslím, že v osmičce nebo v devítce. A to byl zlatý retriever.
1: A proč zrovna to byl zlatý retriever?
3: No, protože rodiče mi nechtěli pořídit vlčáka.
2: A jsme tady.
1: A oni se toho trošku báli možná, že
3: no,
1: jo?
3: No, samozřejmě, jakože... Nevím, jak moc obsáhlá byla literatura v tu dobu ohledně vlčáků, ale rodiče se trošičku zalekli toho vlčího vzhledu možná a pořídili plyšáka, který vlastně ve finále ani plyšák moc nebyl, že ty retrievři byly trošičku tvrdší před pár lety ještě, takže...
1: Pes je pes.
3: Ano.
1: Pes je vždycky pes. Já jsem měla čivavu a myslím si, že to byl nejsrdnatější pes mého života a byl to pes, který by za nás okamžitě položil život v jakékoliv situaci, zatímco bulldog by si to takovou nějakou chvíli možná rozmýšlel, jestli teda zvedne zadek nebo ne, ale ta čivava, tak ta byla, to byl náš největší hlídač, která taky vždycky rozpohybovala ty další psy. Takže to je samozřejmě všechno o pověrách a o takových mýtech a myslím si teda, že i tito vlčáci jsou opředeni různými mýty. A já vždycky, když je vidím, tak říkám ahoj vlku a tak, ale jako vím, že lidi mají respekt a třeba svoje pejsky vedou okolo a tak dále a tak dále. No, milí junioři, povídáme si, pochopili jste o Sadlusu vlčákovi. Máme tady dva hosty, Míšu van Erne a Šárku Bartákovou a pejska Ariama. Teď si dáme písničku a potom si budeme povídat dál, ale ještě máte čas, kdybyste se chtěli na něco zeptat, pište na radiojunior@rozhlas.cz. Budeme se vašim dotazům hned věnovat.

0: Mezi námi zvířaty si povídáme o pejscích dneska. No a o knížce, která se jmenuje Životopes. Mně se ten název hrozně líbí, protože já mám kamaráda, ten se jmenuje Filip a já mu říkám Filipes. A on teda samozřejmě miluje psy, je to velký záchranář. Má prostě svého pejska, který je takovým, řekla bych, idolem psů, takových těch týraných tady u nás. Jmenuje se Gam, všichni ho určitě znáte, takže jeho páníček Filipes. A tady je kniha Životopes. A mně se to hrozně líbí, protože vlastně je to taková hra i se slovíčky, jo, to já, což ráda. Já mám ráda taky právě. Ale já se chci ještě k té knížce vrátit, protože je to opravdu krásná knížka pro děti, které se teď vlastně chystají na prázdniny a o prázdninách se vždycky hodně čte a tam se taky to vlastně řeší prázdniny, protože rodiče chtějí toho pejska toho chlapečka vyšoupnout na tábor a on nechce, on by chtěl radši k babičce, že jo, a ještě teda jako s tím pejskem a to je to teda drama. Ale já nebudu říkat, jak to skončí, ale ta babička tam zahraje takovou docela důležitou roli. Byla taková kouzelná babička teda i v tom vašem životě? Jste říká, že jo. A co vy? Babička záchranářka? Takže spíš dědeček.
1: No, spíš dědeček, ale můj děda měl vždycky jako spíš takový ty vesnický pejsky, takový ty prostě...
0: voříšky.
1: Takový ty voříšky. No.
2: V téhle knížce je taky voříšek.
1: Ano.
2: Takže to vlastně sedí, že tam ta vlídnost toho stařešiny rodu, v tomhle případě tedy babičky, má rozhodující slovo, rozhodující vliv a hlavně ten hlavní hrdina, ten Vítek, má obrovskou podporu babičky, která mu v podstatě zprostředkuje splnění jeho snů.
0: Ale on si toho pejska vzal z útulku, ve kterém předtím chodil na brigádu, pracoval tam pro ty pejsky a vlastně naučil se tak s pejsky zacházet, jednat, komunikovat a tak dále, takže už pro něj pak nebyl problém si toho pejska z toho útulku vzít. Je to samozřejmě něco jiného, když si vezmete pejska z útulku s minulostí, než když máte to štěňátko. Ale teď tady čtu, co píše Bára, která se ptala, kolik stojí Sadlosův vlčák. Tak na to nenašetříme, píše, ale tak to nevadí, bude to odložený pejsek z útulku. Tam taky bývají kříženci ovčáků. Jak je to vlastně s těmi vlčáky v útulcích?
2: Já znám záchrannou stanici pro československé vlčáky, teď má i Sadlosova vlčáka a ta je v Adamově a tam jsou specialisté právě na toto plemeno, protože to není úplně jednoduché. Ten vizuál člověka okouzlí, jak psala tuším Nikol, že tam je ta fascinace, takže je na tom úplně stejně jako Šárka a já, čímž Nikol vítám v klubu. Ale jedna věc je, že my lidé se necháme okouzlit tím vizuálem, ať jde o cokoliv. A už možná nedomýšlíme, že uvnitř je něco jiného, než ten obrázek navenek vypovídá. Takže život s vlčáky je úplně jiný než s jinými plemeny. Já to hodně stručně řeknu, jak to vidím já. Když vidím jiné pejskaře, tak ten pejsek na těch pejskařích visí a ten člověk je celý svět, nic jiného neexistuje, jenom ten člověk. Pro mě, u mých psů, existuje úplně celý svět, jenom já ne. To jsou ti vlčáci, že všechno všude oni zaznamenají, vidí líp než já, slyší líp než já, jsou rychlejší než já. A já jako člověk se snažím zachovat dekorum vůdce smečky. To je skoro nemožná mise. Že to není pes pro každého, protože ten život s ním není úplně jednoduchý. Oni jsou i složitější na krmení, nesnědí všechno. Nesnědí všechno hned, něco si nechávají na potom. Jsou to takové herečky, že jim občas propadnete, něco je špatně a pak zjistíte vůbec nic. On jenom třeba kulhá, abyste zůstala doma. Fakt to takhle je. Takže ti psi si vás tak omotají kolem prstu, že v podstatě ani netušíte, jak nenápadně se dostáváte do té role toho podřízeného.
0: To jak s kočkou.
2: Ano, no ano. Vlastně nakonec jako s kočkou můžete být ráda, že vás ten pes u sebe nechá bydlet.
0: Já umřu smíchy, no, takže to já znám od koček tohle. Já i když taky. Ono s buldokem, pozor, ono to není zas tak úplný rozdíl, jo, protože buldok ten taky, pro toho já vždycky říkám, že jsem ten obstarávatel komfortu. No ale já bych se teda ještě vrátila k Nikol, kterou jste přivítali v klubu. Ptá se, jestli krmíte barfem a jestli jezdíte na výstavy.
2: Tak, my jsme se Šárkou jezdili na výstavy. Ty jsi chtěla něco říct
1: ne,
2: a já jsem ti skočila do nádechu.
1: Ne.
2: Na výstavy já jsem jezdila spoustu let a dokonce jsem měla československého vlčáka světového šampiona, takže jsem tomu také propadla. A, takže ano. A barfem krmím částečně, protože mý psi to úplně nemají rádi. Barf je syrové krmení, které člověk určitou poměrnou částkou si namíchá sám, abych to hodně zjednodušila. Takže to není jenom syrové maso, ale stopové prvky, vitamíny, prostě všechno, co potřebujou psi. V tom já nejsem úplně kovaná, jak se říká, radši krmím granulemi, ale já jim tam to maso přihazuju a tady pozor, oni by úplně syrové nejedli. Čili já to maso zpracovávám, dělám jim třeba například hovězí medium rare a jiné. Takže můj manžel se nenají tak dobře jako moji psi.
0: Já bych tím ukončila tuto část našeho rozhovoru. Doufám, že pan manžel poslouchá. No a máme před sebou ještě jeden vstup, kde si řekneme, kdo z vás, milí junioři, vyhraje tuhle krásnou knížku od Míši, která se jmenuje Životopes. Takže poslední šance napsat nám na radiojunior@rozhlas.cz.

0: Mezi námi zvířaty dnes máme krásné hosty, Míšu, Šárku, pejska Ariama. A protože Míša napsala knížku Životopes, tak my teď zjistíme, kdo z vás se na ní může doma těšit. Takže máme 13 mailů, já poprosím tedy Míšu, aby vybrala nějaké číslo od jedničky do 13.
1: Tak mezi námi zvířaty vybírám trojku.
0: Tak vy jste tady tři přišli, takže trojka je úplně logické číslo. Trojka je Milan a pozor, Milan píše, ahoj v rádiu, já mám psy moc rád, ale doma ho mít nemůžeme, protože v bytovce dva už mají a třetí být nemůže. Tak s mamkou jezdíme do útulku Voříšek v Čechách pod Košířem, kde máme oblíbeného staršího psa, kterého už asi nikdo nechce, má škaredou srst, ale krásné kulaté a hluboké oči. Je moc rád, když jednou za dva týdny přijedeme a jde s náma na procházku, dovezeme mu i nějaké mňamky. Má moc rád hlazení a dává to najevo tím, že když přestaneme tahat za ruku, že chce ještě Milan. No Milane, já jsem úplně na měko, abych řekla pravdu. Tahle ta knížka se pro tebe narodila. Ta se pro tebe narodila, dostaneš tam od Míši i věnování. Takže já myslím, Míšo, teda, že to byl opravdu super výběr.
1: To je dílo náhody, ale je to... Já nemůžu najít hlas ani slova, tohle je tak krásný, že mám husí kůži až na patách. Jako fakt, Milané, klobouk dolů před tebou, seš absolutně boží a děkuju ti za to, co děláš. Tohle je fakt nadstandard, děkuju.
0: Je to pro toho pejska samozřejmě taky veliký štěstí, že někoho takového má. No, my se chýlíme ke konci, ale já bych přece jenom ještě se tady podívala na otázky, které jsme nestihli zodpovědět. Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře, dámy?
1: Pes? Tak já taky pes, ale krmím ježky venkovní, takže já mám ráda i ježky.
0: No a vlastně druh psů, no tak to se asi ani nebudeme ptát, ale já jsem tady viděla, někdo píše, Veronika, jsem alergická, nemůžeme mít pejska, ale chováme ježka a tomu dáváme psí nebo kočičí konzervy. Chtěla bych se zeptat, jak dlouho se musí trénovat, aby mohl pejsek zachraňovat. Máme na to 2 minuty.
2: Samotný ten výcvik záchranářského psa trvá po celý život toho psa samotného, protože ten pes se pořád učí. Každá situace, každý trénink je pro něj vlastně úplně jakoby nová situace. I když přijedeme na stejnou sutinu, stejný nějaký trenažer, tak nikdy ta situace, ty podmínky nebudou úplně stejný, jako byly minulý den, minulý rok, protože po každý je jiný počasí, po každý fouká jiný vítr, po každýho máme jinýho figuranta. Takže ten pes se učí celý život, ale může být nějak základně vycvičený třeba za 2-3 roky.
0: Já myslím, že to je ta odpověď, kterou určitě Veronika potřebovala slyšet. No a už v toho víc dneska nestihneme. Je docela možné, že se tady ještě třeba někdy sejdeme.
1: To by
0: čímž to vás
1: paráda.
0: Zvu.
1: Děkuju.
0: A děkuju za to, že jste přišli. Mými hosty dnes byla Michaela van Erne a Šárka Bartáková. Já bych vlastně měla ještě připomenout, že Míša je taky rozhlasová redaktorka a moderátorka, takže vlastně kolegyně. A že to tedy nemá sem k nám daleko.
1: Přesně. Děkuji moc, že jsme tu mohli být. Díky. Bylo to krásný.
2: Já taky děkuji za pozvání.
0: Že to bylo moc krásný a přeju vám s vašima pejskama hodně úspěchu. Pejskům zdraví a krásný život.
1: A to samý vašim pejskům.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme moc.

0: hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: To teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

0: kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Junior.
1: Krásné odpoledne, holky a kluci.
2: Ahoj, holky a kluci, taky vás zdravím. Od mikrofonu vás dneska zdraví Ondra Holan.
1: A Jana Richterová, začíná klub Rádia Junior. A dneska nás čekají samé zajímavé věci, protože je jeden důležitý den. Ondro, věděl bys jaký?
2: Tak protože to tady mám ve zprávách, tak dneska si připomínáme Pražské povstání. Ale i datum, i to tak vím, takže...
1: Je to tak, dneska si připomínáme Pražské povstání, povídat si o něm budeme s historičkou Veronikou Válkovou, ale to až v 19 hodin. No a v téhleté hodince nás čekají třeba zprávy, budeme si taky povídat s ředitelkou Anny filmu a bude řeč o animácích. Ondro, máš rád animáky?
2: Mhm.
1: A líbí se ti třeba, když je to jenom vtipné, nebo třeba znáš i nějaký vážnější animák třeba o historii?
2: Hodně se mi líbí třeba japonské, nebo takhle vlastně jakoby stylem takhle vlastně toho malování, takže ty jsou zajímavé takhle.
1: Mm-hmm. Tak dneska si to taky trošičku probereme, ale já si myslím, že bychom se měli vrhnout na ty zprávy.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: Dnes si připomínáme výročí Pražského povstání, které vypuklo právě dnes 5. května 1945. Tento historický okamžik znamenal zásadní obrat v boji obyvatel Prahy proti nacistické okupaci. Důležitou roli v povstání sehrál i Československý rozhlas. Jehož hlasatel Zdeněk Mančal přenášel poselství a mobilizoval občany k odporu. Je to významný den, kdy si připomínáme statečnost a odhodlání našich předků. Pražské povstání trvalo několik dní a vrcholilo osvobozením Prahy Rudou armádou.
1: Čtveřice kriticky ohrožených antilop bongů horských, včetně samce ze zoo Praha, dorazila do Keni. Zvířata na letišti v Nairobi symbolicky předala do rukou keňské vlády česká velvyslankyně v Keni Nicole Adamcová. Stalo se tak přesně 52 let poté, co Josef Wagner dovezl předky těchto samců do Dvora Králové. Projekt pod hlavičkou Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií zajistil Safari Park Dvůr Králové ve spolupráci s několika dalšími zoologickými zahradami. Projekt návratu bongů do krajiny jejich předků je perfektní ukázkou toho, že ochrana přírody nezná hranice států ani kontinentů.
2: No a k počasí dneska máme jasno až polojasno, místy oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty jsou až 26 stupňů Celsia. Od dnešního odpoledne se ale na Česko od západu ženou bouřky, takže během noci a zítřejšího rána můžeme očekávat déšť. A jak bude zítra? Zataženo, místy bude pršet a teplota nám o pár stupňů klesne.

0: Holky, kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a my si už za chviličku budeme povídat s naším hostem po telefonu. Bude jim mluvčí festivalu Anifilm, což je mezinárodní festival animovaných filmů v Liberci, který začíná právě dnes a potrvá až do 10. května a naším hostem bude Gabriela Zajícová. Takže já si tak říkám, že jestli vás zajímá animace a třeba se i rádi díváte na animáky, tak nastražte uši, protože jdeme vytočit číslo, já jsem málem řekla vyčíslit, to by mohlo být zajímavé nové slovo. Ondro, jak se vlastně vnímá to, že se pořád říká vytáčet číslo? Říkáš vytočit?
1: Tak jako asi neříkám, spíš říkám normálně zavolat někomu, ale kdybych, asi bych to řekl, tak.
0: Protože to říkáme my dospěláci, kteří ještě pamatujeme vytáčecí telefon.
1: Já vím, ale tak vlastně stejně třeba ikona té aplikace na telefon, na mobilu je vlastně to sluchátko, že jo, dřív, takže.
0: A to už dávno neexistuje.
1: Neexistuje, ale pořád to tam je, takže.
0: To je pravda, takže budeme vytáčet mluvčí festivalu Gabrielu Zajícovou.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Klub Rádia Junior a my už tady máme teďka báječné téma. Ondro, jaké to bude?
1: Holky a kluci, milujete animáky? V tom případě byste v tomto týdnu měli zamířit do Liberce na Mezinárodní festival animovaných filmů, tedy Anifilm. Ode dneška až do neděle, tedy 10. května, tam na vás čeká přes 400 filmů, 550 odborných programů a spousta doprovodných akcí. Těšit se můžete i na 8 soutěžních kategorií od celovečerního filmu přes hry až po virtuální realitu. Více nám o tom právě teď prozradí Petr Slavík. Slyšíme se, ahoj.
2: Slyšíme se, ahoj.
0: Tak Petře, my máme několik otázek, ale já bych se úplně, než je začneme pokládat, zeptala, co Petr Slavík a láska k animákům, kdy to začalo?
2: No tak láska k animákům samozřejmě jako u mnohých začíná někdy s večerníčkem, takže řekněme si v době, kdy jsem ještě neuměl číst ani psát. Takže před mnoha lety.
0: Takže stejně jako všechny děti, začalo to pohádkami.
2: Přesně tak.
1: Čím je tedy festival Anifilm jedinečný?
2: Jedinečný, tak je to vlastně jediný český mezinárodní festival, který se široce specializuje na veškerou tvorbu, která je nějakým způsobem spojená s animací, animovaným filmem a tou kreativity. Jo, a vlastně je to festival, který přináší vlastně všem divákům, divačkám a diváčatům to nejnovější a co je úplně nejzajímavější v této oblasti po celém světě vzniká. Jo, a hlavně nechá všechny návštěvníky nejenom koukat na filmy, ale i, aby si filmy sami dělali, soupí vlastně až do animačních dílen. Jo, takže se na ně nemusí jenom koukat, můžu mluvit s jejich tvůrci a můžu i se jejich pomocí se vlastní film udělat.
0: To zní dobře. A pro koho je tady festival přímo určený? Je spíš pro děti nebo třeba i pro dospělé?
2: Tak my tu věkovou kategorii máme velice omezenou, je to od jednoho roku až do 99, možná i 100 let věku. Tak je to opravdu festival úplně pro všechny, protože jsou zde speciální programy určené pro úplně ty nejmenší děti a jsou tady i filmy, které by se daly označit jako animované horory, kam by děti chodit neměly.
1: Co by mohlo posluchače Rádia Junior na letošním ročníku Anifilmu bavit? Je to tak věková skupina od 7 do 12?
2: Od 7 do 12, tak kromě toho, že můžou chodit na filmy a vidět opravdu širokou škálu všeho možného, tak by je mohlo bavit i to, co si sami udělají. Protože se opravdu zajdou do těch animačních dílen, tam s pomocí lektorů si můžou udělat vlastní animovaný film. Jo, můžou na to využít všechny možné techniky. Od počítačů přes loutky, můžou kreslit, můžou dostívit taky ještě game zónu, která se zaměřuje na počítačové hry a tam si vyzkoušet všechny novinky ze světa. A bude tam i herní dílnička, která se jmenuje Gamecraft, kde si může každý vytvořit i svoji vlastní první videohru. A ta tvorba samozřejmě pod dohledem lektora nebo s pomocí lektora na tomu stačí hodina a ani nemusí umět programovat.
0: Tady už to trošičku padlo, ale jaké typy filmů a animací si tady mohou návštěvníci spíš než vyzkoušet, tak vidět?
2: Tak z hlediska stopáže, tak jsou opravdu filmy, které mají od jedné minuty až po dvě hodiny. Takže si můžou opravdu vybírat, jestli chtějí na delší film, na pásmo krátkých filmů. Škála je široká. A pak samozřejmě jsou to filmy, které vznikly naprosto nejrůznějšími technikami. Jo, to můžou mít ploškové, počítačové, loutkové, experimentální, můžou, animátoři dneska využívají i takové techniky, jako se animují s pomocí písku nebo třeba hlavičky špendlíků. Jo, a co se týče těch žánrů, tak se opět pohybujeme prostě od pohádek, bajek, bájí až po ty horory.
0: Horory, to zní dobře, to se budeme bát. Ale Petře, jestli tomu dobře rozumím, tak animace, to znamená rozpohybování prakticky čehokoliv.
2: Ano, je to vlastně oživení neživého, takže je to vlastně taková ta božská tvorba.
1: Petře, ty už se tady nakousl, že vlastně návštěvníci festivalu si můžou zkusit vytvořit svoji první videohru, ale jak na Anifilmu soutěží právě hry a nebo třeba virtuální realita?
2: Jsou hry tady soutěží ve dvou sekcích, to jsou mezinárodní a studentská mezinárodní soutěž a zaměřuje se na nezávislou herní tvorbu a na tvorbu, která je určená pro děti. zase virtuální realitu, tak to má vlastně mezinárodní soutěžní kategorii a tam je vlastně technika. To, co chce kdo vyprávět, to už je na něm a divák ocení, bo ohodnotí sám.
1: Uh-huh. A prozradíš nám ještě nějaké zajímavosti a třeba festivalové fun facts?
2: Tak kromě toho, že si můžu udělat ten film nebo vlastní počítačovou hru, tak tady například bude ještě dubbingové studio České televize a ruchové a dubbingová dílna ze studia Beep, kde si můžu vlastně vyzkoušet, jakým způsobem ten obraz získá zvuk a stává se tím být kompletní.
0: No a to mě teda připomíná jednu věc, že třeba zrovna Český rozhlas má velikánskou zásobárnu různých, jak se říká, ruchů, čili zvuků a vlastně byl průkopníkem téhleté databáze. Dělá se to dneska tak, že si člověk při animaci filmu nebo při nějakém tom rozpohybování stáhne něco z internetu, nebo si třeba každý ten tvůrce vyrábí zvuky sám, protože já vím, že třeba kopyta koní se dají dělat pomocí kokosových ořechů, nebo... Jo?
2: Platí obě verze. Jednak je možné využívat nejrůznější databáze a banky vybraných zvuků. Stejně tak, když má tu schopnost, trpělivost, může si ty zvuky vytvářet sám pomocí jakýchkoliv prostředků.
0: A možná, my jsme měli spoustu otázek, ale je ještě něco, co by se dalo dodat, na co jsme se nezeptali?
2: Tak určitě třeba na to, že na festival byl nepředevším nejenom o tom, že se koukáme na filmy, to můžeme i doma na televizi, jde o to, že se i potkávají lidé. Takže vlastně na Anifamu z mýho pohledu to nejkrásnější je, že jsou lidi pohromadě a mají společné téma, což je ten animovaný film. Takže přijedou tvůrci ze zahraničí, bude spousta českých tvůrců a hlavně věřím, že potkají nadšené diváky a budou si s nimi povídat a budou se s nimi potkávat.
0: Takže pojďme ještě jednou zopakovat, kdy, kde a co.
2: Tak, kdy? Bude to od dneška, tedy od 5. května až do neděle 10. května a bude to v Liberci a je to festival animovaných filmů, kde se dá na filmy koukat a je vyrábět.
0: Tak Petře, my děkujeme za tohle úžasné pozvání a ještě mi tak napadá, bude tam volno, pořád se tam můžou děti jít podívat?
2: Můžu se jít podívat, ale nemůžeme slíbit, že už nikde nebude plno.
0: Takže se může stát, že se někdo nevejde, ale každopádně...
2: Tak, ale běží souběžně se spousta programů a kdyby se náhodou zrovna nedostali na projekci, můžou jít třeba na výstavu do galerie, kde se vystavují výtvarná díla k jednomu známému irskému filmu, který se jmenuje Vlkochodci.
0: Jo, to zní dobře. Takže... Vydáme se na Anifilm a povídal nám o něm programový poradce Anifilmu Petr Slavík. Petře, moc krát děkujeme a přejeme,
2: ať
0: se všechno vydaří. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Děkuju. Ahoj.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte odpolední klub Rádia Junior a já pro vás něco mám.
1: Novinka hitparády Rádia Junior.
0: Tak Ondro, díval ses tento týden na hitparádu Rádia Junior?
2: Díval jsem se a vlastně od té doby, co jsem tady byl asi před asi dvěma týdnama, tak je to vlastně pořád stejný. Takže na prvním místě jsou Lollipop s písničkou Klub tajných kamarádek a na druhém Kiara se Sweet Girl. Ale na třetím místě se vyhouplá Karol Aquido s písničkou Superhrdina, takže to je právě novinka, která se vyhouplá vlastně na třetí místo.
0: A jaká je ta další novinka?
2: Druhá novinka je písnička od Fastboy, Beautiful Life.
0: No a právě o ní by nám dneska mohla povyprávět Klárka Nováková, která celou hitparádu připravuje.
3: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou. Vždycky tip od vás, našich posluchačů. A tentokrát vyhrává Matěj Kluc, který chce do našeho žebříčku dostat single od svého oblíbeného berlínského dua Fastboy. Jejich novinka Beautiful Life se dotýká tématu, které zná úplně každý. Dospívání. Bratři Felix a Lukas v ní zpívají o chvílích, které často bereme jako samozřejmost, ale zpětně si uvědomíme, jak důležité vlastně byly. Cituji. Ne všechno se dá naplánovat, ne všechno jde hladce, ale každý si tím projde. Až později si uvědomíte, jak krásné to všechno bylo, dodává Lukas o dance popové písni Beautiful Life, která má být i oslavou přátelství, které si během dospívání vytvoříme.

0: Holky, kluci, přátelé, posloucháte Odpolední klub Rádia Junior. No a já mám tady teďka takovou otázku pro Ondru. Ondro, byl jsi někdy na magnetické rezonanci?
1: Byl jsem jednou na magnetické rezonanci a tím, že už jsem byl větší, tak magnetická rezonance dělá hodně hluk a připadávám jako, že jste v motoru letadla a otáčí se to kolem vás, jak prostě dělá to hodně velký hluk, takže tím, že už jsem byl větší, jak mi to přišlo zajímavý a nevadilo mi to, ale myslím si, že třeba menším dětem by mohlo vadit ten hluk a mohli by se to obávat.
0: No, to jsem ráda, že to teďka říkáš, protože malým dětem právě teďka začala pomáhat nová hračka a vlastně zkouší se to v Motole a taky v nemocnici na Homolce a zdravotníci tu hračku využívají právě u těch menších dětí, které z vyšetření v hlučném tunelu mají obvykle velký strach. A pozor, taky se u toho člověk nesmí pohnout. Taky ses nesměl pohnout?
1: Taky jsem se nesměl pohnout, ale tím, že mi to dělali na hlavě, tak ta hlava je fixovaná v takové věci, takže když jsem třeba si protáhl ruku nebo nohu, tak to nebylo zas až, nebo protáhl, jako trošku s ní pohnul, tak to nebylo tak velký problém.
0: No ale některé menší děti se kvůli tomu musí třeba i uspat, protože nevydrží.
1: Tak chápu, že to nemusí, no.
0: Tak pojďme si pustit reportáž, jak se dá strach hezky překonat.
2: Ta magnetická rezonance dělá ale divné zvuky.
3: Sleduje se zaujetím po boku své maminky jedno z videí v aplikaci, která k maketě magnetické rezonance patří, 6letá Zorinka.
2: Pan doktor se teď může podívat, jak to vypadá v koleni.
3: Vyšetření na magnetické rezonanci podstoupila malá pacientka opakovaně. V polovině případů ji zdravotníci museli uspat.
4: To je skvělé, že to děti vlastně vidí, co se tam bude dít. Kdyby viděla tohle, tak si myslím, že by to tam klaplo hned tu první dobrou.
3: S interaktivní aplikací by se měly děti spolu s rodiči seznámit v klidu doma. V nemocnici je už medici z druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy vezmou k samotné hračce.
5: Máme tady tři zvířátka. Jaký jsi vybrala?
6: Sloníka
5: jsi vybrala. A zkusíme ho spolu, prosím, vyšetřit.
3: Ptá se Zorinky Marie Bartoníčková z kliniky dětské neurologie. Právě její hlas děti výukovými videi provází.
5: Tak ho tam položíme, toho sloníka. Potom se ten pacient musí zasunout do té rezonance. Zasuneš ho? Super.
7: Když dokážeš v přístroji klidně ležet, vyšetření bude dřív hotové. Oli, jsi vedla skvěle.
5: Co na to
8: tak
5: říkáš?
8: Byla šikovná, ne?
6: Aby se děti nebaly, až v klidu leží, až je obrazy přesnej.
3: Vzkazuje dětem malá pacientka, která se léčí na klinice dětské hematologie a onkologie. Právě děti z této kliniky chodí na magnetickou rezonanci opakovaně, říká její přednostka Lucie Šrámková.
9: Je to přístup velmi užitečný k tomu, abychom snížili počet dětí, které vyžadují celkovou anestezii při vyšetření. Těm dětem to přinese jako mnohem větší komfort, nemusí lačnit, dá se to vyšetření snáze provést ambulantně.
10: Doufáme, že ty děti nám zvládnou to vyšetření uležet bez nějakých pohybů, které by nám ten výsledný obraz a možnosti hodnocení kazily.
3: Dodává radiolog Bruno Jurášek z klinik zobrazovacích metod. Vedle onkologických pacientů využívají interaktivní hračku také děti z dalších klinik, například z pediatrické nebo neurologické. Nemocnici ji věnoval nadační fond Kapka naděje. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: Holky a kluci, posloucháte Rádio Junior, je 17 hodin 34 minut, no a to tedy znamená, že za chvíli tady bude naše vzkazovna. Pokud si tedy chcete přát písničku pro sebe, svého kamaráda, pro někoho známého, nebo třeba pro někoho ze své rodiny, no prostě pro úplně kohokoliv, napište nám na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz a nebo nám můžete rovnou zavolat na číslo 800 199 199.
1: A než to uděláte, tak vám připomenu, že si můžete udělat třeba nějaký super kvíz na webu Rádia Junior.
2: Pojď si zahrát pár jednoduchých otázek a odpovědí.
3: Jenom pozor na chytáky.
2: Je meloun zelenina nebo ovoce?
3: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
2: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu radiojunior.cz.

0: provozovna Rádia Junior.
1: Holky a kluci, je 17 hodin 39 minut, no a právě teď je tady vzkazovna Rádia Junior. No a Jana vám přečte první přání.
2: Už se tady dívám a zní takhle. Hezké úterý 5.5. Dnes má 38. narozeniny britská zpěvačka Adele, jedna z mých oblíbených. Dám vám vybrat z písní, které mi od ní v poslední době nejvíc hrály na Spotify. Easy on me, I drink wine, Cheesing Pavements, Someone Like You. Klaudím k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům přeje Sylvie z Prahy. Tak milá Sylvie, já bych klidně vzala hnedka tu první písničku Easy on Me. Máme tady Adele a vzkazovnu.

0: Holky, kluci, kamarádi, tak tohle byla Adele pro Sylvii a taky pro všechny, kteří dneska slaví narozeniny, pro všechny Klaudie, které mají dneska svátek a samozřejmě pro všechny nadšené posluchače Rádia Junior. A Ondro, já se tě teďka musím zeptat, běháš rád?
1: Moc ne, spíš jezdím radši na kole.
0: Já teda s tím běháním vždycky chvilku běhám ráda a pak zase chvilku ne. Ale když jsem měla takové období, tak jsem o běhání složila písničku. Vlastně mám o běhání 3 písničky. A právě teďka jednu pustíme, protože nám píše Emilka. Dobrý den a ahoj, jmenuji se Emilka, je mi 10 let. Chtěla bych poprosit o píseň Běhej lesy pro vás. Moc díky, Emilka. Takže milá Emilko, jdem si zaběhat. Aspoň v písničce.

0: Holky a kluci, je 17 hodin 49 minut, posloucháte Rádio Junior a teď je tady čas na další reportáž.
1: Za Vltavou nemusíte nutně jezdit do Česka, protože díky pražskému jaru si vás Vltava najde. Ne, že by vám vnikla pomocí povodně někam do obýváku, ale říkám teďka o hudbě. Festival klasické hudby totiž plánuje Smetanu v cyklus Má vlast odvysílat na úvod přehlídky Pražské jaro do 24 zemí a úvodní koncert odehraje symfonický orchestr Českého rozhlasu. Tak se na to pojďme mrknout v reportáži Martina Hrnčíře.
2: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví v tomto roce své výročí.
3: Popisuje ředitel festivalu Pražské jaro Robert Hanč.
2: Symfonický orchestr Českého rozhlasu zanechal na Pražském jaru v minulosti výraznou stopu. Poprvé na festivalu vystoupil v roce 1948 a od té doby na festivalu provedl úctyhodných 226 koncertů. A přitom se profiloval jako špičkový interpret soudové hudby a hudby české.
4: Tentokrát se představí pod taktovkou dirigenta Petra Popelky. Dnes jste podepsali také memorandum s českými centry. Z jakého důvodu? Je to kvůli lepší propagaci Pražského jara zahraničí?
2: My chceme jako Pražské jaro sloužit ještě lépe jako ambasador České republiky. Vlastně máme s českými centry mnoho společného. Oni usilují o zlepšování, posilování dobrého jména České republiky v zahraničí. My děláme to též, tak jsme spojili síly. Díky českým centrům poběží například zahajovací koncert Pražského jara na mnoha místech zahraničí. Jednak to bude v kinech, v Londýně, ve Vídni, v Bratislavě, v Bělehradě a v Tokiu. Jednak to bude na facebookových profilech většiny českých center. A v Riegerových sadech připravujeme open air Pražského jara. Tam na velké obrazovce večer poběží právě přímý přenos zahajovacího koncertu.
5: In 20 years, the festival will celebrate its 100th anniversary.
3: Na festivalu bude mít také premiéru nový televizní dokument Pražské jaro, okno do světa. V něm připomíná režisér Martin Suchánek také více k 80 let dlouhou historii přehlídky. V různých překladech uvidí snímek i diváci po celém světě, vysvětluje generální ředitelka českých center Jitka Pánek-Jurková.
6: Taky pro Japonsko už teď chystáme překlad nového dokumentu o festivalu Pražské jaro. Česká centra obecně chtějí pomoct budovat značku Pražského jara v zahraničí, to znamená, bude celá řada doprovodných aktivit, tak abychom přilákali i třeba pozornost médií v těch stěžejních zahraničních teritoriích, aby jsme pozvali více hostů třeba na festival příští rok ze zahraničních odborných sítí nebo právě z mediální sféry.
5: At that time I will be 92 years old.

0: a ve 305. kole vítězí Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Klub Rádia Junior.
3: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. No a teď nám začíná druhá hodina vysílání. Je právě 6 hodin a od mikrofonu vás zdraví Ondra Holan.
4: A Jana Richterová. Máme 5. května, což je velmi důležité datum, tak poslouchejte zprávy, ať se dozvíte proč.
2: Rádio Junior.
1: Minutové zprávy.
3: Dnes si připomínáme výročí pražského povstání, které vypuklo 5. května 1945. Tento historický okamžik znamenal zásadní obrat v boji obyvatel Prahy proti nacistické okupaci. Důležitou roli v jeho povstání sehrál i Československý rozhlas. Jehož hlasatel Zdeněk Mančal přenášel poselství a mobilizoval občany k odporu. Je to významný den, kdy si připomínáme statečnost a odhodlání našich předků. Pražské povstání trvalo několik dní a vrcholilo osvobozením Prahy Rudou armádou.
4: Čtveřice kriticky ohrožených antilop bongů horských, včetně samce ze zoo Praha, dorazila do Keni. Zvířata na letišti v Nairobi symbolicky předala do rukou keňské vlády česká velvyslankyně v Keni Nicole Adamcová. Stalo se tak 52 let poté, co Josef Wagner dovezl předky těchto samců do Dvora Králové. Projekt pod hlavičkou Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií zajistil Safari Park Dvůr Králové ve spolupráci s několika dalšími zoologickými zahradami. Projekt návratu bongů do krajiny, jejich předků, je perfektní ukázkou toho, že ochrana přírody nezná hranice států ani kontinentů.
3: No a k počasí. Dneska máme jasno až polojasno, místy oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty jsou až 26 stupňů Celsia. Od dnešního odpoledne se ale na Česko od západu ženou bouřky, takže během noci a zítřejšího rána můžeme očekávat déšť. No a jak bude zítra? Zataženo, místy bude pršet a teplota nám o pár stupňů klesne.

0: bez přistání.
1: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte odpolední klub Rádia Junior. Za chviličku tady bude zvídavec, ale máme pro vás pozvání na vzkazovnu, takže Ondro, co si kdo může napsat a kam?
2: Tak pokud jste například nestihli si něco přát v té první vzkazovně, tak si můžete písničku pro sebe, svoje kamarády nebo kohokoliv jiného přát na náš e-mail vzkazovna@rozhlas.cz a nebo nám zavolat na telefon 800 199 199, no a my vaše přání rádi splníme.
1: Už za 10 minut.

0: Holky a kluci, posloucháte odpolední klub Rádia Junior a teď nás čeká...
1: Zvídavec, holky a kluci, a poslouchejte ho hlavně vy všichni, co jste zvídaví. No a dneska vám můžu prozradit, že to bude díl o kosatce zdravé.
0: Tak jdeme do moře.
2: Zvídavec Evy Sinkovičové.
3: Moji milí zvídavci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Kosatka dravá je největší zástupce čeledi delfínovitých. Jde o všestranného predátora, který stojí na samém vrcholu mořského potravního řetězce. Kosatčí jídelníček se skládá z ryb, želv, ptáků, tuleňů, žraloků a dokonce i některých kytovců. V průměru spořádá kosatka kolem 60 kg potravy denně. Při lovu jsou kosatky velmi vynalézavé, jde o opravdu chytré tvory. K hledání oběti využívají echolokaci a při lovu jim pomáhá obrovská hmotnost, síla, rychlost i početní převaha. Protože loví většinou ve skupině. Při lovení různých zvířat navíc používají různé taktiky, což většina živočichů nedělá. Kosatky však rozpoznají žraloky od delfínů a pokaždé si vyberou jiný lovecký postup. Lovecké zkušenosti a postupy pak učí i své potomky. Vědci zaznamenali i něco jako lovecké workshopy, kdy kosatky s mláďaty smetly tuleně z kry, ale pak ho neskonzumovali, ale vyhodili ho tam zpátky a celý postup se opakoval, aby to mláďata dobře okoukala. Pro člověka však kosatky nebezpečné nejsou. Ve volné přírodě nebyl dosud zaznamenán žádný záměrný útok na člověka. Tito mořští velikáni mají podsadité tělo s velkou hřbetní ploutví, která je podle posledních studií stejně originální jako lidský otisk prstu. Samci kosatek měří kolem 9 metrů a váží až 10 tun, samice jsou pak trochu menší. Kosatky se vyskytují ve všech oceánech a ve většině moří. Upřednostňují však nižší teploty a polární regiony. Dokáží se potopit do velkých hloubek, ale obecně mají raději pobřežní oblasti. Kosatky jsou také velmi sociální zvířata a mají silné rodinné vazby. Početná rodina je vedená samicí, většinou nejstarší matkou, a zůstává pospolu až do smrti. Každá populace má také svou vlastní kulturu, spojenou s loveckým stylem, specifickým zdrojem potravy a komunikací. Kosatky se dožívají celkem vysokého věku, některé samice až 90 let. Často tak žije pospolu i několik generací. Podobně jako delfíni jsou i kosatky zpěvná zvířata. Vydávají různé druhy cvakání a hvízdání, které slouží nejen ke komunikaci, ale také k echolokaci. Každé stádo má vlastní místní nářečí. První mládě má samice až kolem 15. roku života. Rodí se jí přibližně jedno za 5 let. Matka o mládě pečuje po dobu 2 let. U kosatek je důležité také zmínit funkci babiček. Jako jedny z mála tvorů prochází totiž kosatky menopauzou. To znamená, že žijí ještě poměrně dlouho poté, co ztratí schopnost rozmnožování. Vědci se domnívají, že je to proto, aby matky mohly podporovat své potomky a vnoučata a přežil větší počet narozených mláďat. Zjistilo se, že pokud má mládě babičku, je šance jeho přežití daleko větší. Babičky často vedou mladé na loviště, dělí se s nimi o potravu, zkrátka se jim věnují. Funkci babiček plní kosatky celkem dlouho, protože plodné přestávají být už třeba ve 40 letech, ale žijí klidně i do 90. Podle vědeckých zkoumání však pečují babičky mnohem více o samce než o samičky. Ještě že jedno pohlaví nepreferují i lidské babičky. Holky a kluci, pokud chcete o tom, jak žijí kosatky, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Holky a kluci, posloucháte Vzkazovnu, no a my tady máme našeho volajícího. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, dobrý den.
0: Jak Čau. Se jmenuješ a kolik ti je let?
1: Jsem Lukáš a zítra mi bude 9.
2: Jú, tak to mi přejeme všechno nejlepší k narozeninám.
0: Tak to je dobrý. Děkuju. Co plánuješ třeba na narozeniny zítra?
1: To plánuju jít do školy.
2: Co taky jinýho, že jo, když je středa?
0: Ne, ale myslím nějakou oslavu třeba.
1: Oslavu ne, protože od 5 mám ještě klavír, no, mám to nabitý.
2: Máš to nabitý, ale tak víš co, tak taková malininkatá oslava třeba bude to, že jsi se dovolal do vzkazovny a že pustíme písničku na přání. Tak co to bude, Lukáši?
1: Já bych si přál Diamond od Rihanny.
2: Uh-huh. A komu tu písničku pošleme?
1: Taťkovi do Anglie.
2: Hustý, taťka je v Anglii, takže ať doufám, že teda poslouchá, tak ať se mu písničku...
1: Poslouchá, ano.
2: Super, super. A Lukáši, prosím tě, ještě mi řekni, co ti dneska udělalo radost například?
1: Co mi udělalo radost?
2: Mhm.
1: Já jsem potkal kamarádku v obchodě.
2: Takže to byl radostný okamžik.
1: No, tak jo.
2: Jo, tak. Ale víš co, to si musíš vždycky něco najít, z čeho se můžeš trošku zaradovat. Protože dá se najít i něco, z čeho můžeš být naštvaný. Co děláš víc?
1: Co dělám?
2: No, jako jestli
1: teď?
2: Jestli se častěji raduješ, nebo jsi častěji naštvaný.
1: No, jsem jakože dost často naštvaný, takže asi jsem častěji naštvaný.
2: Dobře, no to záleží na tom, na co se častěji koukáš. Ondro, jak to máš ty?
0: Já to mám tak asi, řekl bych, jedna ku jedný. Ale asi spíš víc raduju, nebo...
2: Mm-hmm. No vidíš, a já jsem se jednoho dne řekla, že se budu furt radovat a raduju se, no. Ale taky jsem byla někdy naštvaná.
1: To jsem si taky řekla, ale nedodržel jsem to.
2: Lukáši, je to trénink a to ti garantuju, protože jsem sama tak trénovala, až teďka vlastně nejsem naštvaná skoro vůbec. Fakt to jde natrénovat. Mm. Tak aby si se taky dočkal písničky a aby se taťka dočkal v Anglii, tak moc děkujeme za zavolání a měj se nádherně. Ahoj.
1: Nashledanou.
2: Naschovávanou, teda nashledanou.
0: Ahoj.
2: Čau. A krásné narozeniny ještě jednou.
1: Děkuji.
3: Vzkazovna Rádia Junior. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Holky a kluci, je 18 hodin 22 minut, no a vzkazovna pokračuje s dalším přáním, které vám teď přečte Jana.
1: Dobrý den, prosila bych písničku Safe and Sound, Capital Cities. Písnička bude pro maminku Marušku a všechny posluchače Rádia Junior. Děkuji, že vysíláte. S pozdravem, Madlenka Vacková. Milá Madlenko, my jsme rádi, že posloucháš. A písnička už pro maminku Marušku a taky pro všechny posluchače letí.

0: Holky a kluceno a poslední vzkazovnové přání nám do vzkazovny zavolal Honzík. Ahoj Honzíku, slyšíme se?
1: Jo, slyšíme.
0: Tak ještě než se tě zeptám, co to bude za písničku, tak co jsi třeba dneska dělal a co ti taky udělalo radost?
1: No, já jsem dneska byl v Malešickém parku, jsem byl a pak s kamarádem jsem se tam potkal a pak jsem jel a pak jsem šel domů a udělal mi největší radost, že jsem viděl kamaráda Jindru.
0: Tak to je super a když jste byli v tom parku, tak to bylo taky super, protože dneska bylo dobrý počasí a i když se teda teď trošku zkazí. No tak teda, nebudu to zdržovat, co si přeješ za písničku a pro koho bude?
1: Teď nevím, jak se jmenuje, doprčit.
2: Já ti napovím, Lhůta záruční.
1: Jo, Lhůta záruční.
2: A je to kapela Slza.
1: Jo.
0: A pro koho bude?
1: Pro mámu a vzkážu jí, když je to vzkazovna, a proto se to jmenuje vzkazovna, tak jí vzkážu, že jí mám rád a že jí budu mít rád na pořád.
2: A to je to nejhezčí přání, co jsme tady teda dneska měli, to musím říct, viď Ondro?
0: Jo. Yeah.
2: Tak pozdravujeme maminku a Honzíku děkujeme. Tak písničku pouštíme a měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
1: Na čele.

0: celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Holky a kluci, a protože je přesně 6:30, je tady...
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
3: No a právě dneska to bude 3. díl z 5 seriálu Potom, co Aneta zmizela. Já, holky a kluci, si pamatuju, že tenhle seriál jsem před hodně dlouhou dobou poslouchal sám, takže vím, že je dobrý, takže vám přeju krásný poslech.

0: Klára Vlasáková, Potom, co Aneta zmizela. Díl třetí. Podle dostupných průzkumů se s kyberšikanou v České republice setkalo až 60% dětí. Zásadní roli hraje v těchto případech škola, a to jak samotní spolužáci, tak samozřejmě učitelé, učitelky a jejich ochota či neochota se celou věcí zabývat. V souvislosti se zmíněnou alarmující statistikou si připomeňme mediálně známý případ starý přesně 3 roky, kdy zmizela 13-letá Aneta C. Z vyšetřování postupně vycházelo najevo, že dívka byla vystavena dlouhodobé kyberšikaně. Postupně se pak veřejnost dozvídala také o konkrétní roli Anetiných spolužáků a pedagogů v celém případu. Především pedagogický sbor byl pak kritizován za přílišnou laxnost.
1: Brzo mi ale začaly chodit hnusné zprávy.
2: Přišel Pavel, takový jejich jakože šéf, a především mají řek, že je odporná.
3: Pak se na to celý přišlo. Co se Anetě dělo?
1: Že všem ze mě špatně, že bych neměla být.
2: Mirka od nás dokonce založila Anetin falešný profil.
1: Řízla jsem se 2x nahoře do ruky.
2: Angažovalo se v tom ale víc lidí, myslím.
4: Bylo to tenkrát celé hrozně tragické. Samozřejmě jsme s ostatními učiteli řešili, jestli jsme mohli celou záležitost kolem Anety nějak předvídat. Dneska je takový trend, že svalovat všechnu vinu na školu. Jenomže pravdou zůstává, že je nás na základních školách pořád málo, dětí je moc a čas, který jim můžeme věnovat individuálně, je docela mizivý. Já jako učitel jsem v pozici, kdy musím projet osnovy, jinak si budou stěžovat rodiče, že děti nic neumí na přijímačky na střední. Takže není úplně prostor, aby člověk mohl s dětmi mluvit. My je máme prostě jenom učit a to vlastně taky nejde. Prostě projedeme osnovy, urychlujeme celý proces, co se dá, aby se všechno stihlo, a nakonec se často k ničemu nedostaneme víc do hloubky. Chyba ale není jednoznačně na straně školy a učitelů. Celý současný vzdělávací systém je třeba přebudovat od základu, ne si jen stěžovat na to, že děti jsou úplně jiné a drzejší než dřív, což není pravda, nebo že jsou učitelé bandalíní chlemplů, což samozřejmě taky není pravda. Když tenkrát začalo vycházet najevo, co všechno se Anetě dělo, nemohl jsem tomu skoro věřit. Děti v tomhle věku kolem těch 13 už dobře ví, co dělají a komu tím případně škodí. Navíc Mirka s Pavlem, který, jak se potom ukázalo, byli v té šikaně nějak nejaktivnější, se zdáli být úplně bezproblémoví. Měli celou řadu zájmů, nikdo ze sboru si na ně nikdy nestěžoval. A pak tohle. Takové chování ale podle mě nesouvisí nutně s věkem ani s tím, jestli je dítě chytré nebo ne. Jde tam spíš o uspořádání vztahu v rámci skupiny. Myslím, že často je to tak, že k šikaně dochází, protože nejsou důsledně prosazována pravidla, která by tomu zabraňovala. Aneta navíc nikomu nic neřekla, i když teď s odstupem je mi jasné, že tam byly zásadní signály, které jsme prostě přehlédli. Za sebe si vybavuju, jak jsem ve třídě jednou zadal, aby co by závěrečnou slohovou práci napsali povídku. Řekl jsem jim, že můžou psát, o čem budou chtít, že po nich nebudu vyžadovat žádná vysvětlení ani obhajoby. Důležité je, aby prostě něco odevzdali. Často se mi tahle volnost osvědčila. Někdo tenkrát psal o své rodině, někdo odevzdal vyloženou žánrovku a část lidí psala samozřejmě o sobě. Aneta odevzdala text o holce, co se řeže, protože jenom tak jí není ze sebe zle. Bylo to popsané dost věrohodně. Zavolal jsem si po hodině k sobě. Aneto, já jsem se s tebou chtěl potkat nad tou tvojí slohovkou, jestli víš, jak to myslím.
1: No, říkal jste, že můžem psát, co chceme.
4: Ano, to jsem říkal.
1: A taky, že nebudete chtít žádný vysvětlování.
4: Jasně, ale to, o čem jsi psala, tomu...
1: Říkal jste, že můžem psát, co chceme.
4: Jasně, ale trochu mě vyděsilo, jak přesvědčivě si to celé popsala. Nemáš třeba nějaké vlastní podobné zkušenosti?
1: Neříkejte příště, že to nebudete řešit, když to pak řešíte.
4: Aneto, já ti jenom chci říct, že existují různé linky, na které se dá volat. Kdybys třeba chtěla, nebo kdyby jsi to chtěla probrat, tak se na mě nebo na kohokoliv jiného ze sboru můžeš obrátit. Dobře?
5: Říkal jsem si tenkrát, že musím dát vědět jejím rodičům. Přišlo mi to natolik závažné, že jsem klidně riskoval to, že mi Aneta už nebude věřit. Jenomže ten den jsem se k tomu nedostal, další taky ne, a pak už byl konec týdne. Znáte to. A pak Aneta zmizela. Těsně po tom rozhovoru v kabinetu jsem uvažoval, jestli o tom neříct na schůzi sboru. Pamatuju si, že pár dní předtím zmiňovala kolegyně, že si všimla Anetiny spolužačky Mirky, která chtěla poslat zprávu jménem někoho jiného. Přemýšlela, jestli nezasáhnout, ale pak to nechala být, protože děti by si to prý měly řešit spíš mezi sebou a naučit se tak nakládat s konflikty. Tenkrát mi její rozhodnutí přišlo víceméně pochopitelné. Ale dneska vím, že my učitelé jsme byli ti, co by tyhle problémy měly řešit. I když samotným se nám stala taková věc, totiž jednou se přišlo na to, že si náš kolega, který u nás nebyl dlouho, vede blog. V něm docela otevřeně řešil věci, které ho na naší škole a školství obecně štvou. Psal to pod pseudonymem, ale mý kolegové se v tom rychle poznali. A protože tam nikdo z nás nebyl, kdo ví, jak lichotivě vykreslený, tak z toho bylo docela halo. Přitom tam bylo spoustu dobrých postřehů, jenže to nikdo moc neřešil. Všichni byli dost naštvaní a pak jednoho člověka napadlo udělat takovou odvetnou stránku, kam se o tom kolegovi vkládali příspěvky. Nejdříve to byl jen takový tajný způsob, jak si ulevit od vzteku, ale postupně to nabíralo na obrátkách, objevovaly se tam čím dál horší věci a nakonec tam někdo zveřejnil dost odpornou fotomontáž. Ten kolega se o tom dozvěděl, ale to už tam byla celá řada dalších šílených věcí, o kterých ani moc nechci mluvit. Nakonec dal výpověď. Odešel a na celou věc se postupně zapomnělo. Nikdo z nás, ani my, co jsme jenom mlčeli a nic nedělali, se mu neomluvil. Jenom jsme usilovně předstírali, že neznáme důvod jeho výpovědi.
6: Záleží na tom, z jakého úhlu se na celou záležitost díváme.
7: No to ano. Dalo by se totiž tvrdit, že jsme byli vystaveni poškození dobrého jména. Je víceméně jen naše dobrá vůle, že to neřešíme někde výš. Jenže my jsme kolegiální a celou záležitost necháváme jen v našem úzkém kruhu.
6: Ano, přece.
7: Mě na tom zaráží ta neomalenost. A to máme být my, kteří se mají omlouvat.
6: Na rozdíl od té jeho pomlouvačné stránky.
4: Na druhou stranu přece možná takové vstřícné gesto. Z obou stran.
7: My už byli vstřícní dost. Jiní by to řešili dost možná jinak.
6: Ta jeho reakce mi přijde jednoznačně přehnaná. Uznávám, že některé věci se mu mohly zdát přes čáru, ale přece jen ta stránka nevznikla pro něj.
4: Ano, ano, ale dostala se k němu a to je to hlavní, co teďka řeší. Chce dokonce kvůli tomu odejít.
7: Jestli chce skončit kvůli takovému drobnému konfliktu, tak se pro školství zjevně nehodí.
6: No samozřejmě, všichni tady přece víme, že naše dny se skládají výhradně z konfliktů a jejich řešení.
5: Když jsme se pak dozvídali, co všechno se Anetě dělo, začali nám volat různí novináři, byla tady také policie. Všichni chtěli slyšet, v čem jsme pochybili a co se dalo dělat jinak, ale nikdo od nás nechtěl přiznat chybu. Rámovalo se to stále jenom jako osobní problém Anety. Jeden kolega dokonce říkal, že byla vždycky dost problémová a její útěk ho nijak nepřekvapuje, protože škola přece nemůže za všechno, co děti řeší. Tenkrát jsem byl už úplně rozhodnutý odejít. Bylo mi z toho postoje na zvracení. Ale nakonec jsem to neudělal.
8: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
9: Chceš si poslechnout další příběhy?
8: Jdi na web Radio Junior.cz

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: tady Sojka.
1: Dobrý den, tady pořadatel.
0: Pane pořadatel, říkali jste, že to bude pohoutkovej festiák a tohle je nábřez. Já bych chtěl něco klidnějšího, slumte to.
1: Aha, no tak dobře, to není problém, kluci, slumíme to, jo?
0: Prosím vás, no jasně.
1: Dobrý den.
0: Poznáváte mě po hlase, co?
1: Ano.
0: Neslyším, co říká manželka.
1: Aha, a opravdu to chcete slyšet?
0: Vy znáte, drzou ne.
1: No dobře, tak kluci, stlumíme to, jo? Není to problém.

0: Sojka.
1: Dobrý den.
0: Já mám dalekohled, vy se u toho hýbáte. Ten uprostřed nejvíc, tlumte to.
1: No dobře, no tak my budeme úplně nejvíc nejtišší kapela na celém světě. Vyjďte kluci, tak pojďme. Jo, 3, 4.

0: Junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci, začíná hlavní hodinka klubu Rádia Junior.
2: Naším hostem je dneska Veronika Válková, historička, spisovatelka, učitel a učitelka dějepisu.
1: Ahoj Veroniko.
2: Dobrý den.
3: Ahoj a dobrý den
1: všem. Celý den. Veroniko, od té doby, co jsme se neviděli, je něco nového? Nevznikla třeba nějaká nová knížka?
3: No samozřejmě, že vznikla.
1: Já si to myslím.
3: A vyšla minulý týden možná, no je to opravdu pár dní, co spatřila světlo světa.
1: Sice dneska bude jiné téma, budeme úplně doma, budeme v České republice, vydáme se do Prahy, do historie, ale teď bych jenom, já se přiznám, že tu knížku mám v ruce, holky a kluci, jestli jste si zapli naše webové kamery, tak vidíte z brusu novou bárovku, je to tak? Je to o báře a kouzelném atlasu?
3: Je, já nic jiného nestíhám psát už.
1: A už je kolikátá, 30?
3: Tady je 33.
1: 33. Páni, 33 knížek o báře, která díky kouzelnému atlasu cestuje do historie a do různých míst na zeměkouli. Kam cestuje Bára tentokrát?
3: Tentokrát se dostala do Číny, do říše středu a podnebesí, přímo do zakázaného města.
1: No a co tam prožije, jenom tak aspoň v náznaku, malinko nalaď nás.
3: Malinko naladit, tak zaplete se do intrik, určitě se dá říct do intrik kolem závěti císaře, protože tehdejší císař Kangxi v závěti jmenoval svého nástupce. A pochopitelně, protože měl asi 80 manželek v průběhu života, takže synů měl nevím kolik, tak pochopitelně řada z těch synů chtěla být v té závěti jmenovaná, takže se nějak falšovala a schovávala, zase hledala a opravovala a nějak v tom figuruje Bára.
1: Takže to bude velmi napínavé.
3: Je to místy, je to dost napínavý, bych řekla.
1: Tak, holky a kluci, jeden z vás dneska tu knížku může vyhrát, získat. My si na vás vymyslíme soutěžní otázku, anebo Veroniko, už nějakou máme?
3: No, my jsme se domlouvali, že se dneska budeme bavit o tom, co se stalo v roce 1945, protože dneska je 5. května a vypuklo pražské povstání. A já jsem si říkala, že by dobrá otázka byla, jak se jmenoval hlasatel, který toho 5. května ráno řekl velmi podivnou větu do rozhlasu a ta věta zněla, je právě zechs hodin. Takový jako mix němčiny a češtiny a tím vlastně lidi v Praze zjistili, že se fakt něco děje.
1: Mm-hmm.
3: Takže jak se jmenoval tenhle ten hlasatel?
1: My o tom tady dneska budeme mluvit, takže bedlivě poslouchejte, přátelé. A taky, jestli si vzpomínáte, pokud jste poslouchali zprávy, tak tam už o tom něco bylo, viď Ondro?
2: Tam už jsem to říkal.
1: Mm-hmm, přesně tak. Takže mám tady knížku Kouzelný atlas putování časem, Čína, císařova závěť. A Veronika Válková jako autorka určitě i podepíše jednomu z vás, který napíše správnou odpověď, jak se jmenoval hlasatel, který vlastně dal Pražanům najevo, že se něco děje a díky tomu začalo pražské povstání.
3: Ne, ono by asi začalo i bez toho hlášení, ale ono v té době bylo velmi odvážné tu češtinu vůbec s tou němčinou takhle zkombinovat.
1: Vlastně vykopl, jak se dneska říká, nebo odstartoval, nebo rozhlásil to, dal to najevo.
3: Dal to najevo.
1: Dobře. Tak, holky a kluci, dneska tady máme jedno vele důležité téma, Veronika už to řekla, protože když je 5. května, tak bychom rozhodně neměli zapomenout na to, co se stalo před... Kolik je to let? 81.
3: Loni to bylo kulatý, ale ano, ale letos už to není kulatý.
1: Letos je to špičatý. Takže před 81 lety.
2: Můžete nám tedy na úvod říct, co přesně tedy pražské povstání vlastně bylo?
3: Jako mám vysvětlit, co je povstání?
1: No, vlastně ano, protože Ondro, jak si představuješ to slovo? Co to je povstání?
2: Že se někomu něco nelíbí a proto třeba protestuje nebo něco takového.
1: Mm-hmm. No, spousta dětí slovo povstání nezná, protože se s tím třeba ani nesetkala.
3: To se mi nechce věřit, ale že by děti neznali slovo povstání.
1: No, tak když je někomu 8, 9, tak třeba to slovo úplně nedobře chápe. Tak co je tedy to povstání? Řekl to Ondra dobře?
3: Já si myslím, že celkem jo. Mm-hmm. Celkem jo. Já bych začala trošku možná
1: ze široka.
3: Toho 5. května už se na našem území bojovalo. A bojovalo se docela dlouho, protože naším územím tehdy myslíme i Slovensko a Podkarpatskou Rus. A na Slovensku se bojovalo o osvobození už někdy od léta 1944. Ale když se vrátíme nebo půjdeme do toho roku 1945, tak v dubnu už se bojovalo kolem Ostravy, kolem Olomouce a 1. května začalo povstání v Přerově. Takže Praha nebyla první, kdo povstal proti německé okupaci, byl to Přerov a to povstání se potom rozšířilo až k nám. A abychom si uvědomili význam toho povstání, protože před rokem 89 byla tendence ho trochu jako bagatelizovat, tak si zkusme představit mapu Evropy v té době. Z východu postupuje Rudá armáda, ze západu postupují západní spojenci, jo, Británie, Spojené státy a kam asi tak budou tlačit ta německá vojska?
1: Mezi sebe?
3: Do středu Evropy. Mm-hmm. Takže ke konci války největší počet německých vojáků se nacházel v protektorátu. Tady bylo asi 1 000 000 německých vojáků. Takže nevím, jestli to byla většina tehdejší německé armády, ale jako 1 000 000 vojáků je strašně moc. A ty německé armády měly rozkaz se tady držet, co nejdéle to půjde. A chtěli pokud možno se probít na západ, aby nepadli do sovětského zajetí, ale spíš teda do zajetí Britů a Američanů. A hrozilo, že se budou v Praze bránit. Takže ta Praha by mohla dopadnout pomalu jako Berlín, jo? Že by byla poměrně skoro srovnaná se zemí. Takže na našem území v tom květnu to bylo možná v tu chvíli z celé Evropy jako nejnebezpečnější kvůli té hustotě německých vojáků, nebo jak bych to řekla. A to pražské povstání vlastně mohlo tu válku, nebo konec války uspíšit. Jo, to, že povstali Pražané a Němci se v té Praze tím pádem nemohli bránit, opravdu ten pád urychlilo.
1: Mně teďka napadá, ono se občas říká, že se Češi a Slováci ve druhé světové válce nebránili. A ona to není pravda.
3: Není to pravda. Já si myslím, že to je zase taková ta dikce z té doby před rokem 89. Oni bojovali proti okupaci. Slováci, že v Tatrách měli kde se schovávat partizáni a tak. U nás to tolik nešlo. U nás, protože jsme, že byli průmyslová země, nemáme tady hluboké hvozdy, měli jsme partizány v Brdech a tak. U nás se bojovalo jinak. Taky u nás, myslím teďka v Čechách a na Moravě, bylo dost komplikované dostat se ke zbraním, protože když jsme přišli o pohraničí kvůli Mnichovské dohodě, jo, tak jsme přišli i o posádky, jako od posádky jako o ty lidi, ale prostě ty vojenské sklady v těch posádkách byly pochopitelně zabrané a všechno to připadlo Němcům. Takže tady nebylo k dispozici tolik zbraní. Takže u nás se bojovalo ani ne tak těmi zbraněmi, jako třeba informacemi. Ono dodávat informace na západ do Londýna bylo hrozně důležité. Pro emigraci z protektorátu přicházely informace o tom, jak přes naše území přijíždějí německá vojska, takže se z toho dalo vydedukovat, že se třeba chystá útok na Polsko a podobně. Vemte si, že jenom poslouchat zahraniční rozhlas byl čin, za který vás mohli zastřelit s celou rodinou. Jo, takže ty lidi tady bojovali tímhletím způsobem, riskovali životy stejně jako partizán, který vzal kulomet a šel fyzicky likvidovat ty Němce. Uh-huh. A nesmíme zapomenout taky na likvidaci Heydricha, že jo? Což byl nejvýše postavený nacista, který byl kdy v jaké okupované zemi zlikvidován.
1: Takže tady se dělo docela dost věcí, jenom se na to nesmí zapomínat.
3: Ono to totiž nebylo zvenku moc vidět. Uh-huh.
2: Mě by teď zajímalo, kdo to vlastně všechno vedl, protože z toho, co jste říkala, tak to naznačuje, že to bylo řízeno z Anglie?
3: A teď myslíte...
2: Myslím to povstání.
3: Ne, povstání nebylo řízeno z Anglie, to by šlo dost těžko. To řídila v podstatě Česká národní rada, to řídil domácí odboj.
1: Uhum. A víte co, než se přesuneme k dalším událostem, tak my si dáme písničku. Holky a kluci, pište nám na adresu radiojunior@rozhlas.cz odpověď na soutěžní otázku. Ondro, pamatuješ si ji?
2: Hlasatel Československého rozhlasu tak řekl větu, že je zech z hodin, že vlastně zkombinoval němčinu s češtinou a dal lidem najevo, že se něco děje.
1: Mm-hmm. A jeden z vás získá knížku Veroniky Válkové Čína, císařova závěť z cyklu Kouzelný atlas putování časem.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior.
1: No a naším hostem je pořád Veronika Válková, historička, spisovatelka a učitelka dějepisu.
0: Tak a my se teďka vrhneme přímo do víru událostí 5. května roku 1945, kdy vypuklo Pražské povstání.
2: No, ono to začalo v podstatě už nějak dopoledne, ale takové ty hlavní věci pro nás, kteří sedíme v budově rozhlasu, se začaly dít až, myslím, tak kolem 11. hodiny. A toho 5. května, dneska máme to výročí, tak se to tak hezky hodí, se bojovalo o rozhlas. Myslím, že tady se ještě někde najdou stopy po kulkách, že jo, v té budově. A na internetu se dají najít v archivu rozhlasu autentické nahrávky z té doby. Myslím, že ta první byla nějak po 12. hodině, 12.30 a tak. A to bylo to slavné volání o rozhlasu o pomoc. O pomoc Praze a je tam slyšet v pozadí dávky z kulometu a tak, že už se tady bojovalo, už se tady střílelo. Ano, totiž pro Němce bylo hrozně důležité zlikvidovat právě ten rozhlas jako nejsilnější komunikační prostředek, protože jsme v době, kdy nejsou mobily, není internet, telefony jsou, ale má je málo kdo. Takže tím rozhlasem se nejsnáz předávaly všechny informace. A v rozhlase se předávaly toho 5. třeba i informace, jak stavět dobře barikády. Jo, dotáhněte tam třeba tramvaj, ale musíte ji položit na bok, aby nestála na kolečkách, to by ji mohl někdo odtlačit. A jako stejně to dělejte i s nějakýma vozejkama a takhle. Jo, a dlažební kostky a takovýhle. Takže bylo potřeba třeba ten rozhlas umlčet. Což se nepodařilo, spoiler, nepodařilo se to po celou dobu, co trvalo povstání, přestože, a teď si nejsem úplně jistá, jestli to bylo toho 5. odpoledne nebo až 6. Už se tady z té budovy nevysílalo, ty rozhlasáci dokázali odsud uprchnout, ale nebo vyplížit se nějak tak, že Němci si pořád mysleli, že se z téhle budovy vysílá. A oni potom vysílali od vysílače ve Strašnicích. Tam byl takový ten stožár a tam vlastně bylo první vysílání Československého rozhlasu v roce 1924, tak tam chvíli vysílali a pak se odtamtud ještě dostali do Husova sboru na Vinohradech, tady kousek od Vinohradské vodárny a vysílalo se tam odsud, že oni tam nějak propašovali tu vysílací techniku a Němci pořád žili v domnění, že se vysílá tady z té budovy, kde teď sedíme, anebo z těch Strašnic a vůbec nevěděli, že už se tady odsaď nevysílá, protože ty Češi to báječně markírovali. A tímhletím se stalo, že československý rozhlas byl jediný rozhlas v jakémkoliv městě, které povstalo proti Němcům, ale i třeba ve Francii nebo v Polsku, který vysílal po celou dobu toho povstání snad s 40-minutovou pauzou. Prostě naši rozhlasáci byli úplně fantastický. A to ještě Němci si na ně toho, už teda 6. května, myslím, přivezli na hlavní nádraží pancéřovaný vlak, který odtamtud byl schopný, to byl vojenský vlak osazený i dělama, takže byl schopný dostřelit až do této budovy. Dokonce nějaký Messerschmitt tady schodil na tu budovu i bombu a ono se pořád vysílalo, protože se nevysílalo odsud. A jak je škola na Smetance, tak tam sídlila tehdy myslím, že SSáci tam měli hnízdo, tak ty taky blokovali přístup k tomu rozhlasu, že bylo potřeba je odtamtud dostat a tím vlastně se dostáváme k takovým lidským příběhům, protože když začalo Pražské povstání, tak se to poměrně rychle rozneslo, že jo, po celých Čechách. A někde v západních Čechách, a já už nevím přesně kde, asi rok schovávali dva britské letce. Jeden byl Angličan, jeden byl Scott, kteří byli sestřeleni nad Německem, dostali se do zajateckého tábora. Podařilo se jim uprchnout. To ty britští letci rádi takhle jako utíkali od někaď. A Dostali se do protektorátu a tady se jich nějaký Češi ujali a schovávali je a oni, když zjistili, že začalo to povstání, tak usoudili, že by bylo vhodné Čechům oplatit to, že je rok ukrývali tím, že půjdou do Prahy bojovat. Takže vzali uniformy, ty Češi, co je ukrývali, jim, já nevím, jestli jim půjčili nějaký jízdenky nebo co, no prostě je nějak dostali do té Prahy. No a kluci se tady přidali teda k těm povstalcům a právě na ty SSáky na té smetance udělali takový šméčko. Holky jim vypucovali uniformy, nažehlili a takhle a oni tam šli, jakože jsou předvoj britské armády, která už vstupuje do Prahy a nabídli jim kapitulaci. No a protože druhá varianta byla, že za chvíli přijdou do Prahy Sověti a ty s něma nebudou jednat v rukavičkách, tak prostě ty Němci kapitulovali těmhle těm dvěma
0: klukům.
2: Dvěma klukům, no. A jeden z nich, ten Scott, potom šel do rozhlasu hlásit volání o pomoc, protože československý rozhlas volal o pomoc, aby mu rozuměli, že Američani, kteří byli u Plzně, aby mu rozuměli Sověti a tak, takže se volalo anglicky, volalo se rusky, nevím, jestli francouzsky, to bych lhala. A na tu angličtinu nikoho neměli, takže tenhle ten kluk jim tam šel hlásit to volání o pomoc a k tomu se pojí jedna z mých nejoblíbenějších historek, protože má happy end, jo. On byl z Abdínu a jeho maminka o něm neměla přes rok zprávy, co padnul do toho zajetí. Nevěděla, jestli kluk žije, nežije a tak. No ale poslouchala zrovna rozhlas a slyšela volání o pomoc v češtině a pak v angličtině a poznala hlas svého syna a tím se dozvěděla, že je naživu.
0: Teda já se přiznám, já to musím říct, já mám husí kůži, protože...
2: No, když jsem se tenhle příběh dozvěděla, tak jsem to měla úplně stejně, prostě slzy ve očích, jak krásný příběhy se někdy taky v tom jako hnusném konci války odehrávaly.
0: Říkáš v hnusném konci války. Vlastně, když končí válka, tak by to mělo být všechno radostné a
2: úžasné. No, jasně, rozeklene se duha, budou po ní běhat jednorožci, no.
0: Ono to tak úplně není teda.
2: Vůbec to tak není. Jednak ta německá armáda, jak jsem říkala před chvílí, měla rozkaz se tady držet co nejdýl a já vždycky zapomenu jméno toho velitele, jmenoval se Votš, asi si ho nechci pamatovat, protože toho pána nemám ráda, ten odmítal kapitulovat, i když už 7. května, že jo, kapitulovala německá armáda v Remeši Eisenhowerovi, tak on tvrdil, že se to týká pouze těch západních armád. 8. května kapitulovala ta armáda pro velký úspěch ještě jednou Žukovovi, že jo, v Berlíně, tak tenhle ten pořád nechtěl kapitulovat. A vlastně kvůli němu nám schořela staroměstská radnice, protože ta chytla až toho 8. května, kdyby bývali kapitulovali toho 7. To znamená, že o půlnoci mezi 7. a 8. květnem už měl vstoupit v platnost příměří, tak by jsme tu radnici měli a tak. No, takže ty se tady drželi jako klíšťata. Do posledních dnů té války se tady bojovalo a oni si brali i civilisty jako lidské štíty, takže třeba v Kunraticích tam došlo k vraždám civilistů jako ve sklepích domů, kde se schovávali. Já učím na gymnáziu na Pražečce, tam se odehrávaly dost tvrdé boje, protože tam je hlavní tah na Český Brod a z Českého Brodu do Prahy přijížděli na pomoc Němci. Takže se tam u nás stavilo hodně barikád a vyháněli tam normálně lidi z baráku jako lidské štíty, vraždili tam lidi v budově základní školy na Pražačce, takže děli se opravdu hnusné věci a to nemluvím o tom, jak se vyřizovaly účty potom, když ta válka skončila, takže ono ve filmech by to bylo takový, jak opravdu se rozeklene ta duha, sluníčko a tak, ale to trvalo ještě hodně dlouho.
0: A není neobvyklé, že když člověk jde po Praze, tak vidí na domech různé cedulky, že zde padl a jsou tam taková ta data jako 5. května, 8. května, pořád vlastně, i když už to vypadalo, že bude konec, tak pořád umírali lidé.
2: Protože k tomu konci se museli dobojovat, že jo? Mm-hmm. To, jako oni nevěděli, že ta válka skončí 8. května.
0: Jasně. No, no, vidíš to. My to vlastně z dnešního pohledu víme, že se stal konec, nebo že už se to chýlilo ke konci, ale oni netušili vůbec?
2: Tušili. Věděli, že se ten konec blíží, ale jestli to bude 8. května nebo 20. května, tak to nevěděl nikdo, že jo. Muselo se to vybojovat. A u nás se střílelo i poté, co německá armáda kapitulovala, tak pořád některé německé skupinky bojovaly a poslední výstřely druhé světové války na našem území padly až 12. května.
1: A jací lidé jakožto normální občané šli bojovat do ulic? Vlastně myslím jako, že jací lidé, nebo co k tomu měli za důvod vlastně? Proč se radši neschovávali a...
0: No, to je zajímavá otázka, protože někdo se schová a pak prostě někdo jde. Jaká vlastně byla motivace?
2: No, já jsem trošku zaskočená, protože mně to přijde naprosto jasný, jo? Že ta motivace byla osvobodit vlast.
0: No, tobě to přijde jasné, ale pak byla spousta lidí, kteří se třeba schovali. A...
2: No jasně, každý na to neměl nervy. To se stalo třeba na barikádě dole, kde se to jmenuje Hartigova ta ulice, tam u toho viaduktu, tak pamětníci říkají prostě, že velitel té barikády řekl, kdo se bojíte, kdo na to nemáte nervy, dejte mi pušku a odejděte teď. A dva chlapi se sebrali a odešli. A bylo to lepší, než kdyby tam byli a pak jako v průběhu bojů nějak panikařili, protože každý na to asi fakt nemá nervy, no, ale prostě jsou lidi, kteří ano, a to jsou ty hrdinové, který potřebujeme.
1: No a kde se tedy odehrávaly ty největší boje tady v Praze?
2: Ono to bylo na mnoha místech. Já hodně mluvím právě o tom Žižkově, o Pražačce, protože, jak jsem říkala, tam bylo potřeba zastavit ty Němce, kteří od Českého Brodu přijížděli na pomoc a bývali by se spojili i s posádkou, která byla na Vítkově, nebo by se dostali do centra Prahy, ale hodně se bojovalo potom třeba i 9. května ráno, když už vlastně byl mír, ale do Prahy vstupovala Rudá armáda, tak třeba na Klárově se střílelo ten první tank. To ještě moji vrstevníci pamatujou, že se říkal první tank, že mu velel Gončarenko a že pak byl ten tank postavený na Smíchově, tak to byl až ten druhý, protože ten první úplně rozšmelcovali, jo, z toho zbyly možná nějaký kolečka. Takže bojovalo se na hodně místech.
0: A já teďka přeruším naše povídání, protože teď si dáme jenom pro nadechnutí písničku. Holky a kluci, vy nám pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz, jaké je jméno hlasatele, který ohlásil, že se něco děje přímo ve vysílání Československého rozhlasu. A Ondro, připomeň jenom, jak to vlastně posluchači poznali, že to je zvláštní hlášení.
1: Řekl jim, je právě sechs hodin, řekl vlastně německy šest.
0: Tak a teďka písnička a pak budeme pokračovat. Naším hostem je historička Veronika Válková.

0: Ostravě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na Rádiu Junior.
2: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Naším hostem je
3: Veronika Válková, což je historička, spisovatelka a učitelka dějepisu.
2: A když Ondra říká spisovatelka, tak nám přinesla zbrusu novou knížku. Ta se tedy netýká toho dnešního tématu. Není o konci druhé světové války, ale je o Číně a má název Čína, císařova závěť. Do Číny se vydala Bára díky kouzelnému atlasu. No a jeden z vás tu knížku může získat. Stačí, když nám na adresu
3: Radio Junior @rozhlas.cz
2: napíšete odpověď na otázku, jak se jmenoval hlasatel, který v Československém rozhlase 5. května vypustil hlášení, které bylo takové velmi zvláštní a lidem dalo najevo, že se něco děje. A vy nám tady píšete dokonce i, jak to hlášení znělo, a to je moc dobře, že nás posloucháte. No a jestli jste to neslyšeli od nás, tak si to musíte vygooglit. Tak. A zpátky do 5. května nebo do těch květnových dní roku 1945.
3: Jsou ještě nějaké další lidské příběhy třeba zajímavé?
4: Tak ono jich je asi milion, ale já je všechny neznám. Ale vzpomněla jsem si na jednu historku, kterou mi vyprávěl tatínek jednoho mého studenta. Už je to teda dlouho, vyprávěl to o svém tatínkovi, takže o dědečkovi mého studenta. A odehrálo se to v Letňanech, což nebylo úplně daleko od Čakovic, kde bydla moje babička, ta taky měla historky různý, ale ta už spíš jako z doby po tom 9. květnu. No ale tadyhle ten pán, ten dědeček, byl v odboji, že jo, byl taky v nějaké té povstalecké skupině a od svého velitele dostal rozkaz, aby ještě s jedním pánem zastavili německou tankovou kolonu, která utíkala z Prahy. A tyhle ty dva pánové na to dostali jednu pušku dohromady. A tak tam tak seděli v příkopu a říkali si, no co budeme dělat, teď slyšeli to dunění, jak už ty tanky se blížily. A tenhle ten dědeček, což tehdy ještě nebyl dědeček, se řekl, no tak máme rozkaz, tak něco udělat musíme, no tak vzal tu pušku a stoupnul si doprostřed silnice a teď se k němu blížily ty německé tanky, to rachotilo, že jo. No a pak ten tank zastavil asi 3 metry od něj, otevřel se poklop, vykouknul, tam tuď velitel říká, co tu děláte? Německy. A ten pán samozřejmě uměl německy a říká, no já jsem dostal rozkaz vás zastavit. A ten velitel tanku říká, no tak rozkaz jste právě splnil, tak uhněte, ať můžeme jet dál. A nějak pak ještě se spolu bavili, ten Němec mu nabízel cigarety, ten dědeček odmítnul, že od Němce jako si nevezme. No a pak teda tanky jeli dál, takže měl asi kliku, že narazil na slušného Němce nebo na Němce, který už chtěl fakt utéct zpátky do Německa, protože taky ho mohli zastřelit.
2: No to je pravda, to se vlastně objevila taková malá kapka lidskosti ve vší té hrůze.
4: Jo, tak ona spousta těch Němců byli normální lidi, že jo? Mm-hmm. Který třeba ani do té války jít nechtěli a museli.
2: Akorát plnili rozkaz.
4: Akorát plnili rozkaz.
2: Aha.
4: Což je... No,
2: to je zajímavá věc.
4: Je to zajímavá věc, protože na tohle se po válce spousta těch lidí vymlouvala. Já jsem jenom plnil rozkazy.
2: Mhm. A chovali se podle tehdejších zákonů?
4: No, chovali se podle toho, co jim vlastně dovolilo jejich postavení, se dá říct, protože žádný zákon nikomu nenařizuje střílet civilisty třeba, že jo. Ale oni měli pocit, že nemají tu zodpovědnost, že jsou beztrestní v tomhletom.
2: A já jsem někde četla, že mezi velmi krutými nacisty, kteří mučili a stříleli civilisty, byli i třeba lidé, kteří v civilním životě byli hodní tatínkové.
4: Jo, tohle to je strašně znepokojivý fenomén. A já jsem o tom zrovna včera mluvila se svými studenty, protože jsme došli do téhleté doby při výkladu a řešili jsme i zločiny proti lidskosti a chtěla jsem, aby se zamysleli nad tím, jak je možné, že to ty lidi vůbec dělali. A vzpomínala jsem i psychologické pokusy, které byly na tohleto téma prováděné. A zjistilo se, že i člověk, který má morální zásady, nebo to vypadá, že má morální zásady, je to velmi slušný, korektní člověk. Ve chvíli, kdy nemá zodpovědnost za svoje činy, tak dokáže dělat hrozný věci. Jo, když si myslí, že za to nebude zodpovědný, že za to nebude nějak potrestaný, tak opravdu může dělat hrozný věci. Takže ve chvíli, kdy ty lidi dostanou moc a nemají zodpovědnost, tak se můžou strašně změnit.
2: Tohle může fungovat i ve třídě, třeba v partě. Když je parta dětí a zasednou si na někoho, teď jsme teda hodně odešli od té války.
4: Já myslím, že jsme vůbec neodešli daleko, protože tohle je, ty mi to bereš přímo z pusy, protože o tomhle tom já jsem se s těma svýma studentama bavila. Protože to, co se dělo v Německu, co se dělo za druhé světové války, se vlastně v malém může dít ve třídě. V Německu začali v podstatě šikanovat Židy, když to hodně zjednoduším. A ta společnost se proti tomu nepostavila. Nechala to být, protože ty Židi je nějakým způsobem otravovali, popuzovali. Tak jim nevadilo, že jsou utiskovaní.
2: Jestli si to můžu nějak představit, tak třeba když má člověk souseda a tenkrát někdo řekl, to je Žid a je špatný, tak já jako soused neřeknu, nechte ho být.
4: No to se právě nedělo. Jo, to se právě nedělo. A stejné to je v té třídě. Když tam bude někdo, kdo ostatní děti otravuje, třeba je infantilní, nebo já nevím, vykřikuje furt při vyučování, nějak jako je popuzuje. A tohle z toho, jako zlobílka, by někdo začal trápit, brát mu věci, mlátit ho a tak, tak ta třída by měla zakročit, i když jako obětí ty šikany je zlobílek. Protože ve chvíli, kdy nezakročí, tak ten, kdo tomu zlobílkovi ubližuje, může začít ubližovat dalšímu a dalšímu a dalšímu. A tohle to je důležitý si vzít jako ponaučení i z toho, co se dělo v tom Německu. Jo, protože tady v naší společnosti byl tradičně antijudaismus, antisemitismus. Jo, ty Židi opravdu jako byl jako hromosoud společnosti. Takže se jich nikdo nezastal ze začátku. Jo, nezastal se nikdo ani třeba homosexuálů a podobně. No a pak se najednou to zlo strašně rozlezlo. Takže to nikdy nemůžeme, když třeba ve třídě by začínala ta šikana říct, a on si to zaslouží, on jako je debil a tohleto. Ne, nikdo si to nezaslouží, vždycky musíme zakročit. I když ten šikanovaný nám je nesympatický, tak my musíme jít a říct tomu šikanátorovi, nedělej to. Tohle to není správný, to se nám nelíbí. A když to uděláme v začátku, tak se ta šikana nemusí rozvinout. A stejně jak to funguje v té třídě, tak to funguje i ve společnosti. Prostě je jedno, jak je ta skupina lidí velká. Ty principy jedou furt stejně.
2: No, to jsme se od druhé světové války dostali až do školní třídy. Ondro, setkal jsi se třeba někdy s takovou situací ve škole?
3: Naštěstí ne. Naštěstí jsme vždycky byli asi docela dobrý kolektiv, takže jsme neměli takovýhle problémy.
2: To je moc dobře, že tu zkušenost nemáš. A když se tedy vrátíme do 5. května 1945, máš pocit, že třeba historicky je to dostatečně, nebo v tu chvíli dostatečně společnost ocenila, co se to vlastně stalo? Jak silná byla vlastně ta odezva v tom pražském povstání? Protože ty jsi říkala, že za komunistů, v komunistickém režimu se to třeba...
4: No, ve chvíli, kdy se to dělo v tom 45., tak to byla obrovská euforie, protože prostě končí válka. My jsme si říkali, že neběhají ty jednorožci po té duze, ale prostě skončí válka. U nás skončila šestiletá okupace, šestiletý útlak, takže všichni byli šťastní v tu chvíli. Jo. To teprve ex post, když se pak dostali k moci komunisti, tak oni jako každý totalitní režim mají tendenci tu historii překrucovat tak, aby na ně nevyplavala nějaká špína a aby si přisvojili určité zásluhy. Takže se říkalo, že to pražské povstání vlastně už nemělo smysl, teď už byl konec války, akorát prostě vyprovokovali Němce k tomu, že ještě zabíjeli. Není to pravda, to jsme si říkali na začátku. Stejně tak komunisti říkali, že likvidace Heydricha byla úplně zbytečná, teď se nic nezměnilo, že okupace pokračovala, akorát to stálo život lidí v Lidicích, v Ležácích a tak. No tak jako změnilo, že jo, protože jak jsme si na začátku říkali, ten odboj u nás nebyl zvenku moc dobře vidět, ale likvidace Heydricha byla sakra vidět a ona to i změnilo postoj Británie a hlavně Británie třeba k anulaci Mnichovské dohody a k obnovení Československa v předválečných hranicích, před mnichovských hranicích a podobně.
2: Protože zjistili, že jsme statečný národ.
4: No a že opravdu s tou okupací nesouhlasíme.
2: Dáme si teďka jenom kratičkou písničku na vydechnutí a pak budeme mít ještě pár otázek na Veroniku Válkovou, historičku, spisovatelku, učitelku dějepisu a hlavně, jak jsem říkala, spisovatelku, která napsala knížku z cyklu Kouzelný atlas putování časem, čili tu slavnou Bárovku. A tentokrát se Bára vydává do Číny. A jeden z vás tuhletu úžasnou knížku může získat, když nám napíše na adresu
3: radiojunior@rozhlas.cz,
2: jak se jmenoval hlasatel, rozhlasový hlasatel, který 5. května oznámil tu prapodivnou česko-německou větu, která dala lidem najevo, že se něco děje.

0: Holky, kluci, posloucháte Klub Rádia Junior.
1: A naším hostem je dneska Veronika Válková, historička, spisovatelka a učitelka dějepisu.
0: A my máme na telefonu Verču. Ahoj, Verčo, slyšíme se?
2: Ano, ahoj.
0: Ahoj. Tak, můžeš položit otázku.
2: Já bych se chtěla zeptat, proč se zrovna začala věnovat dějepisu.
3: Mě k tomu dějepisu vedla dlouhá cesta a oklikami. Na základní škole jsem byla bytostně přesvědčená, že půjdu studovat veterinu. Od první třídy pomalu až do osmičky nic jiného než veterina neexistovalo. A dějepis mě fakt nebavil. A pak jsem přišla na gymnázium a tam jsme měli na dějepis pana profesora Pohůnka. A já jsem zjistila, že to je úplně jiný předmět, než jsem si na základní škole myslela. Protože pan profesor nás učil o tom dějepisu myslet. Nejenom šprtat, jako ví to lidově řečeno, žil, byl, debil, napsal, umřel, ale přemýšlet o souvislostech, přemýšlet o tom, proč se něco stalo, jaké to mělo důsledky. A pomalu, ale jistě mě přetáhl na svoji stranu síly, abych tak řekla, z těch přírodních věd, kam jsem tíhnula předtím, takže to byl velmi dobrý pedagog, bych řekla. A já jsem potom pochopila, že ten dějepis je strašně důležitá věda. On je spolu s filozofií takzvaná čistá věda. To znamená věda neaplikovaná, kterou nemůžeme použít v praxi. Matematiku můžeme použít v praxi, když si chci vytapetovat, tak musím spočítat, kolik potřebuju tapety a takovýhle. Jazyky v praxi samozřejmě. Ale ten dějepis a filozofie fungují úplně jinak. Je to jako když se v pohádkách Honza vydal na zkušenou. Opravdu se to k tomu takhle přirovnává. Člověk, který celý život dřepí na tom jednom statku, no tak umí vorat, tak, že jo, ale jako něco mu chybí. A ten, kdo se vydá do zkušenou a pobývá v těch jiných zemích, tak se vrátí a nepřinese si sebou třeba pytel zlaťáku, ale přinese si to vnitřní bohatství, ty zkušenosti. A dějepis je taková cesta na zkušenou ne do jiných zemí, ale do jiných časů. A pokud se mu věnujeme opravdu tím stylem, že nás zajímá, proč k nějaké události došlo, nejenom, že k ní došlo, co způsobila, co to změnilo, tak vlastně líp rozumíme i tomu světu kolem nás. Ale do téhletý hloubky se nedostane každej. To chce veliký úsilí a velkou takovou jako vnitřní kázeň, protože humanitní vědy hodně svádí k tomu, že si lidi pletou dojmy a pojmy a hodně to překrucujou k obrazu svému. A historik musí mít právě tu vnitřní kázeň, aby tohle nedělal, aby se snažil být maximálně objektivní.
0: Verčo, já ti moc děkuji za tuhletu otázku, kterou si zavolala na poslední chvíli, protože to bylo krásné zakončení dnešního povídání. Verčo, baví tě historie? Máte už dějepis? Baví tě?
2: Ano.
0: Tak to je moc dobře. Tak děkuji a měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: No a my máme 2,5 minutky, to je ale hrůza. Tak a teďka nám tady naskákalo ještě dalších 7 odpovědí.
3: Je, ty děti píšou.
0: Tak.
1: Losovat už.
0: Ano, honem rychle, jedno číslo od 1 do 23.
3: 11.
0: 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dobrý den, chtěl bych říct, že hlasatelem Českého rozhlasu byl Zdeněk Mančal. Děkuji, Ben. Je to správná odpověď?
3: Je to správně.
0: Takže pojďme jenom zopáknout. Zdeněk Mančal tedy 5. května vyhlásil v Československém rozhlase.
3: V 6 hodin ráno začínalo vysílání, tak říkal, je právě zex hodin a všichni pochopili, že už je něco jinak.
0: Tak a to je moc dobře, že už to bylo jinak. V poslední minutce, Veroniko, řekla by si, proč se vlastně Čechům říkalo, že jsou smějící se bestie?
3: No, protože naše národní psychoobrana je psychoobrana devalvací, tedy, že zesměšňujeme to, co nás ohrožuje. Takže my jsme si ze všeho dělali strašnou legraci. A ten národní humor je takový lakmusový papírek na politiku, když se politici chovají opravdu někdy hrozně a politika je špatná, tak se začnou rojit výborné vtipy. A já mám dokonce doma knížečku, která se jmenuje Země úsměvu. Jsou to sebrané protektorátní vtipy. Ta knížka vyšla v květnu 1945, to znamená pár dní po skončení války. A je neuvěřitelné, jaké vtipy dokázali Češi v těch temných dobách vymýšlet.
0: Že jsme to těm nacistům vlastně nedarovali.
3: No, hezky jsme si z nich dělali legraci.
0: A to je dobře. Tak holky a kluci, dneska byla naším hostem Veronika Válková. Veroniko, mockrát děkuju a měj se hezky, ahoj.
3: Já děkuju za pozvání a hezký večer.
1: Taky děkuju, nashledanou.
0: Jedna Veroničina knížka, Bářin kouzelný atlas putování časem, kde se Bára vydává do Číny, putuje Benovi. Ben Lokajíček dneska získává knížku, no a loučí se
1: Ondra Holan, ahoj holky a kluci.
0: A krásnou dobrou noc a úžasné sny vám přeje taky Jana Richterová. Tak holky a kluci, zase příští úterý, ahoj, dobrou noc.
4: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. I dnes jsem pro vás vybral jednu z duhových pohádek. Bude to pohádka barvy černé a vypráví o tom, jak se měsíc urazil. Když svět ve dne hýří barvami, ale noc je černá jako noc, není divu, že to měsíc pořádně otráví. Dokonce tak, že se rozhodne z oblohy docela zmizet. Slunko si ho bude muset udobřit. Jak? To uslyšíme už za chvilku. Tak honem do postýlek.

0: Dobrý večer, děti. Kdysi dávno a dávno byla doba, kdy ještě nebyly žádné hvězdy. Bylo jen slunko a měsíc. Slunko svítilo ve dne, měsíc v noci a oba byli kulaťoučcí jako melouny. Ale když slunko vybarvilo svět, měsíc se strašně urazil.
1: To není žádná spravedlnost, brblal každý večer, když se střídali na hasnoucím nebi. Ty máš tu svoji strakatici a já jenom černočernou noc. Jak to, že ty si celý den užíváš barev a já koukám do úplné tmy?
2: Jak to takto? Odseklo vesele slunko.
0: Mělo hlavu plnou nápadů a plánů a měsícova starost ho vůbec nezajímala.
1: Já nehraju, pokřikoval měsíc. Všechny barvy sis nahrabalo.

0: A kotálej se na nebe, máš službu, já jdu spát.
1: Slunko zapadlo. Měsíc za slunkem vypázl jazyk, udělal dlouhý nos, opičí bradu, sloní chobot a ještě několik strašlivých šklebů, ale pak už mu nápady došly a přetáhl si přes tvář hustý noční mrak. Od toho dne měsíc se slunkem nemluvil. Ale od toho dne se dělo něco podivného. Každý den ráno, jako by byl měsíc o fous hubenější. Slunku to začalo dělat starosti. Měsíci, volalo večer, když se potkávali. Co je to s tebou? Ty držíš nějakou dietu? A ráno, když ho vidělo znova.
0: Jsi nějak našišato. Na jedné straně tě kousek chybí. Dřív ti to slušelo mnohem víc.
1: Ale měsíc se vůbec neuráčil odpovědět. Už byl tenký jako stříbrný rohlíček, potom jako tenoulinký drátek, až jednou z rána škodolibě zavolal.
0: A já mizím, maucta. Když má být noc černá, ať je pro mě za mě černá. Já u toho nebudu. Cože? No počkat, vyletělo slunko. Ty se zbláznil, okamžitě se vrať na nebe. Tudle,
1: povykoval tenčícím se hláskem měsíc.
0: To jsem zvědav, co si počneš. Svič si ve dne v noci sama, ty nafoukaná zlatá kobliho.
1: Tohle vykřikl a konec. Stříbrné světýlko měsíce zhaslo. Rázem padla černočerná tma. Tu noc slunko nemohlo usnout. Převalovalo se z boku na bok a funělo jako přejedený pes, až už to nemohlo vydržet a aspoň vykouklo nad obzor, kde byla hluboká a tichá noc.
0: Fuj,
1: zhrozilo se a radši honem zavřelo oči. Svět byl velikánská černá jáma. Nebe bylo pusté a tma byla tak hustá, že se slunko zachvělo.
0: Brrr,
1: zašeptalo a hlas se mu třásl.
0: Měl ten měsíc pravdu, noc je vážně ošklivá jak noc.
1: A najednou měsíci rozumělo. Pochopilo, jak mu asi bývá teskno, když tak pluje tmoucím nebem a je tu sám a sám. A přišlo mu měsíce moc líto.
0: Tak dost, odkašlalo si honem. To by doopravdy nešlo. To by se tu v noci všichni báli. Takhle já to nenechám.
1: Vytrhlo si jeden zlatý vlásek, smotalo ho do kuličky a hodilo ho do tmy. Jiskřička zakroužila kolem a na nebi svitla první hvězdička.
0: Hele, řeklo si slunko, vydat, co to chtělo, hned to tu vypadá líp.
1: A trhalo si paprsek za paprskem a házelo je kolem. Zakrátko se nebe rozsvítilo jako celý les vánočních stromků a noc jiskřila hvězdami.
0: Stačí, vydechlo slunko unaveně. Jestli tohle měsíc nepotěší, tak už vážně nevím, co bych chtěl. Teď už na mě snad nebude křičet, že jsem... Co to vlastně křičel? Aha, nafoukaná zlatá kobliha.
1: Měsíc se zatím skrýval ve tmě. Slyšel nějaký podivný šramot, ale trucoval. Jenomže potom ho přemohla zvědavost.
0: Vykouknu jenom tak škvírečkou, řekl si mezi trucováním.
1: Udělal ze sebe tenoulinkou čárku, vykoukl a v ten ráz celý skoprněl. Nebe plápolalo, tisíce hvězd blýskaly ze tmy a noc byla krásná. Krásná jak den a přitom úplně jinak. Noc byla prostě krásná jako noc.
0: To koukáš, měsíci, řeklo slunce druhého dne ráno. Tak co?
2: To koukám, odpověděl měsíc a maličko se usmál.
0: Tak jo.
1: A tak vznikly hvězdy. A tak vznikl soucit. A to je moc dobře, protože jinak by nás nikdo nepolitoval. Měsíc začal dorůstat a brzy se tak zakulatil, že zase vypadal jako melounek.
0: Černá, to je tajemství. V černé noci všechno spí. Černé větry černě vanou, černé ohně černě planou. Bludičky jdou načekanou do černé tmy na cestí. Sen už vchází tajnou branou, dobrou noc a naschledanou. Ať se vám zdá o štěstí. Dobrou noc, děti.
3: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
4: Rádio Junior, velká pohádka.
5: A teď už nás čeká premiérová pohádka. Dědeček a babička spolu žijí spokojeně na svém malém hospodářství. Celkem nic jim neschází, jen jedné věci litují, že se jim nepoštěstilo mít dítě. To se ale změní po návštěvě tajemného poutníka, který jim dá kouzelnou fazolku. Druhý den po jeho odchodu se z fazolky narodí malý chlapeček Fazoláček. Pohádku Fazoláček napsal Arnošt Goldflám, režie Dimitrij Dudík. Hrají Krištof Bartoš, Mikuláš Čížek, Jaroslava Pokorná, Jan Vlasák, Petr Stach, Arnošt Goldflám a další, natočeno v roce 2025.

0: letní odpoledne. Před venkovskou chaloupkou sedí na lavičce pod jabloní stařenka a stařeček.
1: To máme dneska pěkný den. Sedíme si tady na lavičce pod jabluňkou. Po plotě se nám vinou fazolky, máme i nějaké to zvířectvo. Vlastně nám nic nechybí.
2: No to máš pravdu, Jirenko. Akorát nám chybí, že jsme neměli děti. No, to už se nespraví. Neměli jsme holčtěstí.
1: No jo, veliká škoda. Prosili jsme Pána Boha, modlili se. Nebyli jsme vyslyšeni.
2: Nepláč, buď ráda, teď už by stejně byly děti velký. A možná by se nám rozutekli do světa a byli jsme zase sami.
1: Ale třeba by nám tady pobíhali vnoučata a bylo by veselo. Hráli bychom si s nima, vyprávěli jim pohádky a kdo ví, co ještě by s nima šlo zažít.
2: Mně je to taky moc a moc líto, ale co nadělám?
1: Podívej, tamhle někdo jde. Asi nějaký poutník.
3: Přeju dobrý den. Odpočíváte?
2: No jo, to víte. Celý den jsme se motali kolem hospodářství. V našem věku už to dá člověku zabrat.
3: To věřím. No ale vidím, že dřeva máte ještě velkou hromadu.
2: No jo, my musíme pomalu.
3: Jestli chcete, já vám to dříví naštípám. Já mám ještě síly dost a dost.
2: No však jste ještě mladý chlapík.
1: A co pak děláte?
3: No, chodím po světě a dívám se, jak lidi žijou. Tak já jdu na to.
2: A pak se přijďte. Jirenka vám dá najíst.
3: Tak jo, rád a děkuju.
1: A nezapomeňte, pak nám neutečte. Vařila jsem dnes polívku dobrou s houbama, co nám přinesl tuhle kluk od sousedu tamhle na druhé straně cesty. Je moc hodnej. Občas nám taky s něčím pomůže, popovídá si s náma. Takže se necítíme tak sami.
3: Co pak vy děti nemáte? Nebo už odešli daleko do světa?
2: Ale kde pak neodešli. My jsme bohužel žádný děti neměli. Nebylo nám dáno.
3: Sekira je tam?
2: Zaražená tamhle ve špalku.
3: Tak jo. A s tím dětskem se možná ještě uvidí. Není přece životu konec, kdo ví?
1: Ale dejte pokoj. Nedělejte si legraci ze starých lidí.
3: Však se dějou všelijaký zázraky.
2: Ach jo.
1: Zdá se, že je to hodnej člověk, ale jestli my nejsme na nějaký zázrak, je už moc starý.
2: No to jo, ale je pěkný, že by nám to ten poutník přál. Jak já vždycky říkám, jsou na světě i dobří lidé.
1: To máš pravdu, chvála Pánu Bohu.
2: Aspoň, že my se jakž takž držíme.
1: To jo, však jsme celý život pilně pracovali. A brzo budeme mít i kuřátka. Ta hnědá slípka už sedí na vejcích. Však nám nakonec není tak zlé.
2: No, tak, tak. Ale někdy si musíme trošku postěžovat. Já si teď na chvilku zavřu oči.
1: A já jdu ohřát tu polívku.
3: Tak. A hotovo. Tak jsem vám trochu toho dříví naštípal.
2: No, děkujeme.
3: To nic. Vždyť já se jinak moc nepředřu.
4: Pojďte jíst.
2: Tak, pojďte dovnitř. Polévka už je na stole. Babička nás volá.
3: Složil jsem vám to pod ten přístřešek. A jak jsem se tak rozhlížel, máte to tady opravdu moc pěkné. A ty fazole, jak se vinou kolem toho plotu, ty se vám letos opravdu podařily, tak dobrou chuť.
2: Děkujeme a dobrou chuť.
1: Dobrou chuť. Vyspíte se pak na půdě na seně, je suché, pěkně voňavé.
3: A já se už ale dneska nezdržím, děkuju. Půjdu zas dál a děkuju za tu výbornou polívku. A můžu si vzít sebou pár těch vašich fazolek? Takové veliké jsem ještě neviděl. Jednou si je zasadím.
1: Jen si vemte. Uvidíte, jak se vám zadaří.
3: A tadyhle tu velikou fazolku dejte pod tu hnědou slepičku, co sedí na vajíčkách. Ale určitě. Třeba se přihodí něco nečekaného. Kdo ví, může vás potkat nějaké to štěstí.
1: Hned tam tu fazolku zanesu. To jsem zvědavá, co by se tak mohlo stát.
3: Až zas půjdu někdy kolem, tak se zastavím, kdybyste třeba něco potřebovali.
2: Budeme se na vás těšit. To víte, jak jsme staří, tak to je pořád něco, na co už nestačíme.
1: Tak s pánem Bohem.
3: Zůstávejte tu zdraví. Já mizím.
2: A je pryč. No to jsem blázen. Kde je? Kam tak rychle zmizel?
1: No jo, to je snad nějaký zázrak. Aby to tak byl svatý Petr. Ten prej tak chodívá po světě a takovýhle zázraky dělá. Co myslíš, Karle?
2: To se dějou věci na světě. Zmizel jako pára nad hrncem.
1: Víš co, nebudeme si s tím lámat hlavu. Stejně bysme na nic nepřišli. A pamatuješ, jak jsme chtěli tomu Kloučkovi zpívat u kolébavku? No jo, člověk mívá všelijaký sny.
2: To víš, že pamatuju, jak by ne. Umím ji pořád. I dneska. Však si ji můžeme zaspívat.

0: No jo, co už naděláme?
1: Tak už pojď. Jdeme se natáhnout.
2: A pak se babička a dědeček odebrali k spánku. Ještě chvíli přemítali, jak mohl ten pocestný tak náhle zmizet. Po chvíli ale už bylo slyšet jen babiččino tiché odfukování a dědečkovo slabé chrápání. Venku bylo ticho. Slepičky se utišily, kravka umlkla, i ptáci přestali cvrlikat. Měsíc svítil, jen cvrčci se ještě ozývali a řeka šuměla. Přišlo ráno. Z chalupy vychází babička i dědeček.
1: Dneska bude zase krásný den. Sluníčko už pěkně hřeje a to je ještě docela brzo.
3: No ba, podojím kravičku, dám slepičkám a pak se nasnídáme.
4: Maminko, tatínku.
2: Slepička, co seděla na vejcích, se lekla, zagrákala, zamávala křídly a nastal rozruch. Babička i dědeček se také polekali.
3: Co to je? Slyšel jsi něco? Jako by tu někdo volal.
1: No jo, takovým tichým hláskem. Co to může být? To budou ty slípky.
4: Maminko, tatínku.
3: Ale já myslím, že to byl dětský hlas, ale odkud se to ozývá?
1: Máš pravdu, ale odkud? Ta hnědá, co sedí na vejcích, se úplně splašila. Že by odtamtud, kam si dala tu fazolku, jak nám radil ten poutník?
3: Jestli nám do kurníku nevlezla kuna, já se tam opatrně podívám. Jdu na ní. Kde pak máme ten krumpáč? Žádná kuna, no jo. Stal se zázrak. Tady mezi vajíčkama je takový malinký chlapeček. Asi to způsobil ten poutník, jo, jo. Tak on to asi opravdu byl, ten svatý Petr. Co tady děláš, kloučku?
1: Opatrně, ať mu neublížíš. Dávej přece pozor.
5: Já jsem váš syn. Narodil jsem se v noci tadyhle z té fazolky.
3: A máš nějaké jméno?
5: Když jsem z fazolky, tak mi říkejte fazoláček.
3: Vždyť seš malinkej. Musíme dávat pozor, aby tě někdo nezašlápl. Slyšíš, staroušku, musíš chodit opatrně a dobře se dívat.
1: Jen se neboj, já mám ještě oči jako ostříž. A teď pojď sem, fazoláčku, synku náš jediný. Já si tě dám tuhle do kapsy. No a půjdeme do světice. Vyrobím ti postýlku. Mám tam takovou šikovnou krabičku. Bude to raz, dva.
3: No jo, vždyť se o tebe taky musíme postarat. Ušiju ti malinké kalhoty a košilku a taky polštářek a peřinku. Když jsme měli takové štěstí, že se s nám narodil a budeš tady s náma. A co ty budeš jíst? Nemáš hlad? Uvařila jsem dobrou polívku. Dám ti trošku do náprstku. Tak,
1: no,
3: tady máš.
1: A hotovo.
3: Bude ti to stačit. Když tak ti přidám, jen si řekni.
5: Děkuju, maminko.
1: No vidá, jak ti to šmakuje. A postýlka je taky hotová. Vejdeš se tam?
5: No teda, to se mi v ní bude dobře spát. Jako v bavlnce. Říkáte to tak, že jo?
3: Říkáme, to víš, že jo. A do té postýlky ti dám tenhle polštářek a tuhle peřinku. A hned se pustím do oblečení, abys tady nelítal, jak tě pán Bůh stvořil.
2: A babička se pustila do šití, jen se jí jehla v rukou míhala. A za chvíli to bylo hotovo. Jak by taky ne, pro takového maličkého klučíka. Fazoláček si to vyzkoušel a všechno mu krásně sedělo. Když snědl další náprstek polévky, Liboval si.
5: To jsem si krásně pochutnal. A teď bych se podíval, jak mi to sluší. Máte tady zrcadlo?
3: Tady je, jen se na sebe podívej.
5: No to je paráda. To je krása. Ale co až vyrostu? Ušiješ mi nové šaty?
3: Ušiju, ušiju.
1: A já ti pak zas udělám větší postýlku. Jenom nechoď ven sám, aby tě nesezobla nějaká slepička nebo nějaký dravý pták. Až povyrosteš, už se o tebe tak bát nebudeme.
3: Počkej, a porosteš ty vůbec?
5: Jen se nebojte, maminko a tatínku. Já porostu rychle. Ještě se budete divit. Jenom potřebuju nějakou zbraň, abych se mohl bránit, kdyby něco. Nějaký klacek.
1: Tak já ti dám sirku. Tou se můžeš krásně ohánět.
5: To bude takový můj kej. A poroste se mnou, až bude velký jako strom. A já, když natáhnu ruku, dosáhnu na střechu. Možná až na komín. To se budete divit.
3: Já se divím už teď.
1: Jen nespěchej. Teď ses před chvilkou narodil a už by slezl po střeše.
5: Však uvidíte. Jen ještě trošku počkejte, až po vyrostu.
3: My jsme rádi, že tě máme takovýho, jaký jsi.
1: Takovýho kluka nikdo nemá.
3: Baže nemá. A tady máš něco k jídlu, takovou cvačinku. Jen se najes, ať nabereš sílu.
5: Ještě se párkrát najím a vyspím a vyrazím do světa.
1: Úplně sám? Vždyť se ti tam něco může stát?
5: Jen se nebojte. Vždyť mám ten kej, co jsi mi dal. S tím každýho přemůžu. Já se nikoho nebojím.
3: Ani divé zvěře? Víš, kolik dnes na každýho číhá nebezpečí? Chvilku nedáváš pozor a chramst, sežere tě nějaká divoká kočka nebo kuna. A co bychom si bez tebe počali?
5: Nebojte se. Já se ubráním každému. Jestli pak jste si všimli, že vždycky, když se najím, tak povyrostu. Za chvilku ze mě bude úplnej obr.
1: To je pravda. Vždyť je to i vidět. Předtím byl jsi jako ta malá fazolka a teď už si vyrostl nejmíň o palec. Jestli to tak půjde dál, brzo nás přerosteš.
5: A kdyby hrozilo nějaké nebezpečí, zamávám svým kyjem a zaženu každýho na útěk.
3: Je to pravda, ona s tebou roste i ta sirka. Já si ani nestačila všimnout. Už to ani není sirka, je to pořádný klacík. A ty už zas budeš potřebovat novou košeli a kalhoty.
1: A já mám v kulně kus kůže, tak ti ušiju boty, abys neběhal bos. Ukaž nohu, já si ji ukreslím. Tak. A budeš mít i obuv jako každý člověk.
5: To se teda těším. Budu jako každý druhý kluk. Budu mít šaty a dokonce i boty.

a dál. Fazoláček se krmil jak zjednanej, babička pořád vařila, ona ani děda nestačili šít nové šaty a boty a za chvilku už byl fazoláček velký jako každý jiný kluk, ba větší. I ta jeho sirka už byla veliká jako pořádný klacek.

0: Jednoho dne po vydatném obědě si fazoláček odfoukl, pohladil se po břiše a starouškům skutečně oznámil.
1: To jsem se najedl. Děkuju, maminko a tatínku. Dobré to bylo. No, a teď je nejvyšší čas vyrazit do světa.
2: Ale kam pak bys chodil? Je ti tady u nás špatně?
1: Ale kde pak? Nikde bych se tak dobře neměl jako u vás. Ale do světa musím. Je to moje povinnost. Věřte mi, bude se mi po vás stýskat. Ale nebojte, do roka a do dne se vám vrátím. Uvidíte.
3: Inu, když musíš, tak musíš. Poručeno Pánu Bohu. Jenom na sebe dávej pozor, ať se ti nic nestane. Silnej už seš dneska dost, odvážnej seš taky, tak se ničeho neboj a hlavně se nám ve zdraví vrať. Budeme se na tebe těšit a hlavně na nás v tom širém světě nezapomeň.
1: Jenom si o mě nedělejte starosti, já si poradím. A že bych na vás mohl zapomenout, vždyť jste moji rodičové.
2: Tady jsem ti na cestu napekla něco k jídlu. A když potkáš dobrého tvora, rozděl se s ním. A kdybys potkal někoho zlého, neboj se ho, vezmi tu svou hůl a řádně mu nalož.
3: Tak už dost. Kluk není hloupej. On bude vědět, co má dělat.
2: Já vím, ale přece jenom pár dobrých rad na cestu se vždycky hodí.
3: Tak hlavně mu to jídlo na cestu zabál, ať se mu dobře nese. A já mu přidám pár jablek z té naší jabloně.
2: Tady to máš, ty náš hochu. Co bych tě tak ještě dala na tu dlouhou cestu? Snad jsem na něco nezapomněla.
1: Hlavně pusu na cestu od vás, milí moji rodičové. A zůstávejte zdraví a nedělejte si těžkou hlavu. Budu na vás myslet, kudy půjdu.
2: A tady máš větvičku z naší jabloně. Je pořád svěží, ale kdyby ti uschla, tak se vrať. Něco špatného se děje. S Pánem Bohem.
3: Tak s Pánem Bohem.
2: Chlapče náš.

0: šel a šel podél řeky, poslouchal její šumění. Po pěkné chvíli cesty narazil na veliké jezero. Posadil se na kámen na břehu a pozoroval hladinu. V tom uviděl, jak se z vody vynořila příšera. Napůl nějaký vodník, napůl kdo ví co. Potvora byla vzdáleně podobná člověku. Měřila několik metrů, měla čtyři ruce, tělo pokryté šupinami, velikou hlavu s jedním vypouleným okem uprostřed a otevřenou hubou s několika řadami ostrých zubů.
1: Pravdeš, dvouruký mravenče.
2: Inu, jen tak, do světa.
1: To vidím, jenže kolem mého jezera neprojde. Leda, že bys nade mnou vyhrál. Budeme spolu bojovat. A když prohraješ, sežeru tě. Když vyhraješ, můžeš jít dál. Jestli ale vyhraješ, to je otázka. A teď se připrav k boji.
2: Já jsem připraven a vůbec se tě nebojím.
1: Tak jen pojď, spolknu tě na posezení.
2: To se ještě uvidí. Máš ty hnusná obludo.
1: Kryse, lidský červe. Zakousnu tě jako žížalu. Mě neutečet.
2: Ani se k tomu nechystám.
0: Příšera po fazoláčkovi chňapala zubatou tlamou a sápala se po něm svýma čtyřma rukama. On se ale jen tak lehce nedal. Uhýbal před jejími útoky, zasazoval jí ránu za ranou.
2: Ještě nemáš dost? Umáš!
0: Po hodině úporného a lítého boje hrozivý křik potvory ustal. Celá zmizela pod hladinou jezera.
2: A je po příšeře. A je po boji. A teď si tady trochu odpočinu, posilním se, naberu sil a potáhnu dál. A tady leží kamínek. Pěkný, žilkovaný. Vezmu si ho sebou a dám si ho tuhle do kapsy. Kdo ví, třeba mi k ničemu neposlouží, ale je moc hezký. Bude to takový můj talisman. Pomaličku se už stmívá. Tamhle je nějaký lesík. Najdu pěknou paseku, lehnu si na trávu a vyspím se tam. Kdyby tam tak byla i studánka s chladnou a čistou vodou. Napiju se a ráno potáhnu dál. Taky se musím podívat na tu větvičku od našich. Je čerstvá, svěží. To znamená, že je doma všechno v pořádku. Vida, tady je travička, jakou jsem hledal. A je tu i studánka. I ten měsíček krásně svítí.
3: To jsem unavenej. Tak se teda tady natáhnu.
2: A pod hlavu si dám svou ošatku.
3: A teď už dobrou noc všichni.
0: A fazoláček usnul, jako když ho do vody hodí. Jenže ouha, na kraji palouku se objevily dva lupiči.
4: Fuj! Tady leží na zemi chlapík a spí. Ještě, že je tam dobře vidět, jinak bych málem zakopl. Pod hlavou má nůži a v té má určitě jídlo a možná i nějaký peníze.
5: Pozor, ať ho nevzbudíme. Hele, jaký to má vedle sebe klacek. To bych ani neuzvedl. A to mám nějakou sílu. Ty ho uzvedneš? No zkus to.
4: Já taky ne. Leda, kdybychom to zkusili spolu. Myslím naraz. Chápeš? Chytni ho za ten druhý konec a až řeknu teď, tak to zkusíme zvednout a odhodit, aby se nemohl bránit, kdyby něco. Tak, teď! Uf, to je Tia. Na to jsme měli být tak tři. Ale zaber, třeba to půjde. A je to. Tak, teď mu nadzvedni hlavu a já spod něj vytáhnu tu nůši a pak rychle pryč. Třeba se chlapík ani neprobudí. Mám hlad jako vlka, nějaký ten zlaťák by se nám taky hodil. Tak opatrně. Chyť ho za uši a zvedej tu hlavu.
5: Tak jo.
4: A co dělej, ne? Zvedej!
0: To už ale fazoláčka probudilo. Vidí dva škaredé chlapíky, zrovna když dobývají ranec pod jeho hlavou.
6: Co po mně chcete?
7: Ani se nehni, nebo tě probodnu touhle kudlou.
8: A já ti podrazím nohy. Pak tě chytíme a hodíme tuhle do díry, odtamtud už se nevyškrábeš.
6: A to bych se na to podíval. Kam jste dali můj ký?
7: Jakej tvůj ký? Vždyť ho určitě ani neuneseš, jak je velký.
4: Ale když to musíš vědět, ha, tak tamhle leží.
6: Ohoho, já že ho neunesu. Dívejte se, je lehkej jako pírko. Ha, takhle s ním zamávám nad hlavou a vy se držte. Ať vás s ním nepraštím.
7: Oho, my se tě nebojíme. Ty jsi sám a my jsme na tebe dva.
4: Dva.
7: A máme svoje kudly. Píchnu tě, než řekneš švec.
4: A já ti rozpářu břicho, než se naděješ.
6: A teď pozor, ani se nehněte.
7: Nám tím svým kyjem strach nenaženeš.
8: No, tak pojď. Pojď si pro nás. Brzo budeš prosit o milost. Každý po tobě skočíme z jiné strany a bude s

0: zim, a že se tě nebojím. Uvidíš a prosit budeš, uvidíš a prosit budeš. O svůj život jen.
1: Ještě vám dám jednu příležitost. Budu s váma mít slitování a nechám vás naživu, když zavčas utečete. Teď zamávám svým kyjem a už hleďte být pryč. Jedna, dvě, tři!
2: Noc! Ten chlap nás klidně zabije! Napřed nás chtěl okrást! A teď před ní musíme utéct! Nech nás, ty jeden lupiči!
1: Ha, to říkáte vy mně? Už ať jste pryč, nebo s váma zatočím, uvidíte!
2: Noc! Kde jste, kdo?
3: Zachraň nás tím chlapem!
2: On nás tady vleze přepadl!
1: Nebýt těch lupičů, kteří mě tak drze probudili, docela dobře bych se vyspal. Ale co, už je bílý den, sluníčko svítí, tak chutě na cestu. Opláchnu se, nasnídám a vyrazím. Nic horšího než ti dva zloději mě už snad dneska ani potkat nemůže. Mám jít dál lesem touhle cestou, nebo radši tady touhle? Vidím, že tam v dálce je nějaké stavení. Asi chalupa. Snad tam i někdo bydlí. No co, pozdravím se s dobrýma lidma, aspoň doufám, a půjdu zas dál.
4: Tak se Fazoláček vydal lesem dál a dál. Ale zdálo se mu, že se ta chalupa nijak nepřibližuje, spíš vzdaluje. Hodil svým kamínkem směrem k tomu podivnému stavení, které před ním ucuklo. Tak si lehl na zem mezi stromy a křovisky a plížil se nepozorovaně blíž a blíž. Konečně se k domku doplazil. Stál teď před ohradou, ve které se pásl pěkný koník. Fazoláček na něj zamlaskal a koník přišel k němu. Zdálo se, že se ho vůbec nebojí.
1: Čípak si, koníčku? No, ty asi neumíš mluvit lidskou řečí. Bydlí tady někdo? Haló? Hej, hola. Je tu někdo v té chalupě? A proč přede mnou utíkala? Je to snad nějaká zakletá chaloupka? Přelezu ohradu a podívám se dovnitř. Něco nebo někdo tam přece být musí.
4: Fazoláček pomalu obcházel tajemnou chaloupku, hledal, kudy se dostane dovnitř, ale dveře nikde. Okna byla maličká, těmi by se neprotáhl. Tak se zkusil podívat přes ta okýnka dovnitř a viděl, že je uvnitř docela živo. Malé postavičky se tam hemžily, byli to nějací skřídci. Fazoláček zaklepal na okénko, skřídci se k němu nahrnuli a chvíli se na sebe všichni vzájemně dívali.
1: Milí skřídci, pustíte mě dovnitř, anebo pojďte za mnou ven. A bát se nemusíte, já vám neublížím. Vždyť jsem přednedávnem nebyl větší než vy, ba spíš menší.
4: Pootevřela se okénice a vyhlédli tři skřídci.
5: Kdo jsi? Co tady chceš? A jak ses sem dostal?
1: Já jsem Fazoláček. A narodil jsem se stařičkým rodičům z Fazolky, ale rychle jsem rostl. A když jsem vyrostl, tak jsem se vydal do světa. A teď putuju krajem, dívám se kolem a učím se poznávat, jak to na tom světě chodí a kdo na něm žije. Potkal jsem vodní příšeru, tu jsem porazil. Pak mě přepadly dva lupiči. Ty jsem zahnal, ty už se nevrátí.
5: Chvála Bohu!
6: To je dobře.
5: Děkujeme ti, jak jsme se báli.
6: Oni nás tady všelijak trápili a chtěli nám ubližovat. Až jsme museli zatlouct dveře.
5: A i s naším domkem utíkat pryč.
6: Ale teď už se nebojíme a otevřeme ti. Přivítáme se s tebou.
5: A po našem tě pohostíme.
7: Hmm. Chutná?
1: A jak? Skoro jak od maminky, děkuju.
7: My děkujeme tobě.
1: A já jsem rád, že jsem vám trochu pomohl. A že se tak ptám, na co máte venku v ohradě toho koníka?
5: Ten tady zůstal potom.
7: Co tady bydlel před náma?
6: Byl to takovej stařičkej kouzelník.
5: Jenže umřel.
7: A koníka nám tady nechal.
6: Ale yes.
5: Nenech se pobízet.
7: A taky se napij našeho borůvkového vína.
6: Kdyby to všechno bylo málo.
5: Řekni si.
4: Když skřídci fazoláčka pohostili vším, co měli. Maličkými mrkvemi, řetkvičkami z jejich vlastní zahrádky i pečenými kuřaty menšími než vrabeček, vyvedli ho zpět před dům.
7: A kdybys chtěl toho koníka,
6: můžeš ho mít za to,
5: jak si nám ulevil od těch darebáků lupičských.
1: To byste mi udělali velikou radost. Takového koníčka bych si přál. Děkuju.
6: Rádo se stalo.
5: Ty jsi pomohl nám.
7: A my teď zase tobě. Slyšíš? Už se ozývá.
6: A řekni nám, kam máš namířeno teď.
1: No, teď, když mám koně, sednu na něj a pojedu, kam mě ponese. Někam do širého světa. A až toho cestování bude dost, vrátím se ke svým stařečkům, mamince a tatínkovi. Bez taky muž bude po mně smutno. A mě se po nich taky stýská, abych pravdu řekl. Děkuju za pohoštění a mějte se tady moc dobře a nikoho se nebojte. Až pojedu zpátky, tak se u vás zase zastavím. A teď poraďte, kterým směrem se mám dát?
5: To poznáš.
7: Jen vyhoď do vzduchu
6: ten kamínek, co jsi našel.
5: A pusť se tím směrem,
7: kam spadne.
6: Tvůj koník to taky pozná.
7: Neboj se.
1: No vidíš, koníčku můj. A teď se dáme na cestu, kterou nám ukáže můj kamínek. Jak ale skřídci věděli, že jsem ho našel, to mi hlava nebere. Jen ho vyhodím z hůru a pojedeme. Hop. Tak tudy. Naschledanou, moji skřídci.

0: jak milé.
1: Budeš ty už se odcíle.
2: Pak pojedeš k rodičům.
1: Jo, jo, jo.
0: Uvidíš svůj rodný dům.
2: Plot a na něm fazole. Bude plno potěšení.
1: Zas být doma.
3: Jeli dál a dál, lesem tak hustým, že nebylo skoro vidět na krok. Poznenáhlu se stromy rozestoupily, les byl stále řidší a v dáli se objevily věže velikého města, jaké fazoláček nikdy neviděl. Jeli pořád blíž, až přijeli k veliké bráně, kde stáli strážní. Skřížili svoje kopí a fazoláček se svým koníkem museli zastavit.
4: Přijíždíš s dobrým nebo zlým úmyslem?
5: Jedině s dobrým. V takovém městě, jako je to vaše, jsem ještě nikdy nebyl. Docela rád bych se podíval dovnitř, abych viděl, jak v takovém městě lidé žijí, čím se zabývají, a jestli jsou spokojení a šťastní.
4: Oh, dřív jsme šťastní byli. Ale teď je tu jedna věc, která nás všechny moc trápí.
5: Jaká pak? Když to bude v mých silách, rád vám pomůžu.
4: A když nepomůžeš?
5: Tak pojedu zas dál?
4: Tak to ne. Když už tě pustíme do města a ty nám pomůžeš, jeď si kam chceš. Ale když nám nepomůžeš, bude s tebou konec. Podle nařízení našeho vládce budeš popraven na náměstí.
5: Na hlavním. Rád bych vám pomohl, když to bude v mých silách. A když ne, tak zkrátka přijdu o hlavu. Sice nerad, ale co nadělám.
6: Tak ven s tím, co vás trápí.
4: No, tak jo. Před časem sem přiletěl obrovský drak. Usadil se tamhle na věži. A odtamtud všechno vidí. A poručil obyvatelům, aby mu každý den přivedli 3 krásné panny. Jednu k snídani, jednu k obědu a jednu k večeři. A prej běda celému městu, když ji nepřivedeme. Pak nás zahubí všechny. A když se někdo pokusí opustit město, on to vidí. Mávne křídly a ty lidi zavane zpět. Takže s tím nezmůže nikdo nic. Náš panovník napsal dopisy na všechny strany s prosbou o pomoc, jenže nikdo se neozval. 2 krasavice zlupnul dneska drak k snídani a k obědu a teď už se chystá k večeři na tu úplně poslední. Naši drahou princeznu, dceru našeho pana krále.
7: A až ji sežere, bude konec. Žádné krasavice už tady ve městě nemáme.
5: A co bude pak?
4: To nikdo neví. Takže tady hlídáme, aby do města nikdo nevešel, nebo se taky stane potravou toho draka.
7: No a on, náš pan král, slíbil tomu, kdo naše město zachrání, tu svou dceru za ženu.
5: Aha.
7: Ale všichni se bojí, nikdo se neodvažuje.
4: Kdo by se taky odvážil bojovat s takovým hrozným drakem?
5: No, třeba já.
4: Co?
7: Oh, ale víš, co tě čeká, když prohraješ?
4: Šmik a hlava dolů.
5: A co kdybych řekl, že se o to pokusím?
4: Oh.
5: Bylo by mi vašeho města líto. A na tu princeznu jsem zvlášť zvědav.
7: Tak, jeď touto ulicí až na náměstí.
4: Na hlavní.
7: Stejně už se blíží večer, tak se dočkáš.
3: Když fazoláček dojel na náměstí, pan král a princezna tam už stáli a čekali na draka. Však už právě přilétal.
8: Posled se ptám, jestli je tu někdo, kdo by se odvážil moji dceru, princeznu Laru, zachránit.
9: Nikdo. Ani se nediví. kdo by se taky odvážil se mnou bojovat. Má někdo tu kuráž, nebo jste tu všichni zbabělci?
6: Já se tě nebojím a ani nikoho jiného, jakože se Fazoláček jmenuji. Budu s tebou bojovat, dokud někdo z nás nepadne.
10: Ty máš odvahu nasadit pro mě vlastní krk?
6: Když tě vidím, krásná princezno, nemám strach. Raději v tom zápolení položím svou hlavu.
9: Je mi tě líto, mládenče. Přichystej se k boji.
6: A ty, můj koníčku, počkej zde. Snad se ještě shledáme.

0: Ještě se podívám, co dělá moje větvička. Je stále zelená a to mi dodává naději. Nuž, do boje!
1: Drak znovu zařve a boj začíná. Drak chrlí oheň a síru. Fazoláček napřahuje svůj ký a udeří. Zasáhne sice draka, ale ne jeho hlavu. Drak zařve bolestí a vrhne se na fazoláčka. Celé náměstí vydechne hrůzou. Fazoláček ustupuje, znovu se vší silou rozpřáhne svým kýjem a praští draka takovou silou, že hlava ulétne a drak je poražen. Jeho tělo se svalí na zem a tam se zmítá. Po chvíli drak znehybní a zůstane ležet na zemi. Fazoláček vezme meč a utne mu křídla, která se ještě zachvívají. Pak dlouhým řezem otevře drakovi břicho. Lidé jásají a vítají dívky, které postupně vylézají drakovi z břicha. Ozývá se mohutný oslavný chorál.

Děkujeme ti, fazoláčku. Zvítězil jsi v lítém boji nad strašlivým drakem. Pomohl jsi nám všem. Získal jsi ruku mé jediné dcery, princezny Larry.

0: Dám svou korunu na tvou hlavu a jmenuji tě novým králem této země. Ať žije král Fazoláček, ať žije královna Lara.
1: A teď dovolte, abych na chvíli odjel a přivezl sem své stařičké rodiče. Koukám, že ta větvička z naší jabloně jakoby trochu žloutla. Asi se jim už tuze stýská. Po cestě pozdravím své milé skřítky a všechny naše přátele a pozvu je na svatbu.
0: A až se vrátíš, vystrojíme tobě a Laře takovou svatbu, jakou svět ještě neviděl. Ale pojedeš-li na svém koníčkovi, bude tě doprovázet vojsko a řada kočárů. Vždyť jsi teď král. Polibte se na rozloučenou. A vy všichni ozdobte naše město, ať září všemi barvami. A chystejte hostinu v našem paláci. Zveme všechny občany našeho království.
1: Dejme se tedy na cestu.
2: Vzhůru na cestu!

0: Co pak ten náš fazoláček? Už je tak dlouho pryč a nemáme o něm žádné zprávy. Snad se mu nic nestalo.
1: Kdepak, ten se o sebe umí postarat. Jen aby se nám vrátil. Snad na nás nezapomněl.
0: I kdepak by zapomněl. Jenom aby našel cestu domů. A jak pak se mu asi vedlo ve světě. Měl taky trochu štěstí?
1: No to doufám. Třeba si našel i nějakou pěknou nevěstu. To bych si taky přál. A ještě vnoučata, aby tady kolem pobíhali děti a přinesli nám k stáří trochu radosti.
0: Kdo by si to nepřál? Podívej! Tamhle jde zase ten poutník jako tehdy, než se nám narodil fazoláček. Neseli nám nějakou zprávu.
2: Dobrého dne přeji.
3: I dobrý den.
2: Tak co? Vy se dělávám slepička nějakého toho hošíka?
1: To víte, že ano, krásného a šikovného. Říkáme mu fazoláček, protože se vylíhl z té fazolky. To vy jste nám přinesl štěstí.
0: Děkujeme a nikdy vám to nezapomeneme. Dáte si něco k jídlu?
2: Ani ne. Měl bych zase putovat dál. Chtěl jsem vás jenom vidět a přesvědčit se, že se tady máte dobře. Ale co to? Neslyšíte nic? Jako by se blížil nějaký průvod. Co pak to asi může být? No, já mizím, už je čas. S pánem Bohem.
0: A je zase pryč jako tenkrát.
1: To je nějaký královský průvod? Nebo se mi to zdá?
4: Nezdá. Maminko a tatínku, to jsem já, váš fazoláček.
0: Vždyť seš vystrojený jako král.
4: A to taky jsem. Jdu vás pozvat na svatbu. Beru si princeznu Laru a odvezu vás k nám na zámek. A budete tam s náma a snad se i vnoučat dočkáte.
0: Takové štěstí. A teď se musíme vychystat na cestu, dědečku, pospěš si.
1: No to je nadělení, to je radosti. Kde mám svoje sváteční šaty?
4: Žádné nepotřebujete, všechno dostanete u nás na zámku. Ušijí vám šaty, budete mít krásné pokoje a budou se tam o vás dobře starat. Nastupte si do kočáru a pojedeme. Svatba čeká a nevěsta už se na vás těší a všichni ostatní taky. Prostě celé království.
0: Jen tady nechám vzkaz pro sousedovic syna, aby se ujal našeho hospodářství. Ten se bude divit. A můžeme jet. A po cestě nám povíš, co jsi všechno prožil?
4: To víte, že ano. To víte, že vám to všechno povím. Ale musíte mi slíbit, že už se o mě nebudete bát. A taky, že budete ještě dlouho živi. Abyste mohli kolébat vnoučata. Slibujete?
0: Slibujeme.
1: Už se na to těšíme. Celý život jsme si to přáli. A teď se nám to konečně plní.
4: Tak tedy vzhůru na cestu.

0: je to vůbec možný?
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.
2: Kyberšikana je nebezpečná a může potkat každého z nás. Aneta by mohla vyprávět. Jenže to by někdo musel vědět, kam se poděla. Co se stalo? To se dozvíme v pětidílné rozhlasové četbě po tom, co Aneta zmizela. Účinkuje Anna Klusáková, Johana Tesařová, Michal Lurie, Matěj Vejdělek a další. Napsala Klára Vlasáková, režie Adam Svozil a Kristýna Kosová. Vyrobeno v roce 2018.

0: Klára Vlasáková Po tom, co Aneta zmizela. Díl třetí. Podle dostupných průzkumů se s kyberšikanou v České republice setkalo až 60% dětí. Zásadní roli hraje v těchto případech škola, a to jak samotní spolužáci, tak samozřejmě učitelé, učitelky a jejich ochota či neochota se celou věcí zabývat. V souvislosti se zmíněnou alarmující statistikou si připomeňme mediálně známý případ starý přesně 3 roky, kdy zmizela 13-letá Aneta C. Z vyšetřování postupně vycházelo najevo, že dívka byla vystavena dlouhodobé kyberšikaně. Postupně se pak veřejnost dozvídala také o konkrétní roli Anetiných spolužáků a pedagogů v celém případu. Především pedagogický sbor byl pak kritizován za přílišnou laxnost.
1: Brzo mi ale začaly chodit hnusné zprávy.
2: Přišel Pavel, takový jejich jakože šéf, a především mají řekl, že je odporná.
3: Pak se na to celý přišlo. Co se Anetě dělo?
1: Že všem ze mě špatně, že bych neměla být.
2: Mirka od nás dokonce založila Anetin falešný profil.
1: Řízla jsem se 2x nahoře do ruky.
2: Angažovalo se v tom ale víc lidí, myslím.
4: Bylo to tenkrát celé hrozně tragické. Samozřejmě jsme s ostatními učiteli řešili, jestli jsme mohli celou záležitost kolem Anety nějak předvídat. Dneska je takový trend, že svalovat všechnu vinu na školu. Jenomže pravdou zůstává, že je nás na základních školách pořád málo, dětí je moc a čas, který jim můžeme věnovat individuálně, je docela mizivý. Já jako učitel jsem v pozici, kdy musím projet osnovy, jinak si budou stěžovat rodiče, že děti nic neumí na přijímačky na střední. Takže není úplně prostor, aby člověk mohl s dětmi mluvit. My je máme prostě jenom učit a to vlastně taky nejde. Prostě projedeme osnovy, urychlujeme celý proces, co se dá, aby se všechno stihlo a nakonec se často k ničemu nedostaneme víc do hloubky. Chyba ale není jednoznačně na straně školy a učitelů. Celý současný vzdělávací systém je třeba přebudovat od základu, ne si jen stěžovat na to, že děti jsou úplně jiné a drzejší než dřív, což není pravda, nebo že jsou učitelé bandalíní chlemplů, což samozřejmě taky není pravda. Když tenkrát začalo vycházet najevo, co všechno se Anetě dělo, nemohl jsem tomu skoro věřit. Děti v tomhle věku kolem těch 13 už dobře ví, co dělají a komu tím případně škodí. Navíc Mirka s Pavlem, který, jak se potom ukázalo, byli v té šikaně nějak nejaktivnější, se zdáli být úplně bezproblémoví. Měli celou řadu zájmů, nikdo ze sboru si na ně nikdy nestěžoval. A pak tohle. Takové chování ale podle mě nesouvisí nutně s věkem ani s tím, jestli je dítě chytré nebo ne. Jde tam spíš o uspořádání vztahu v rámci skupiny. Myslím, že často je to tak, že k šikaně dochází, protože nejsou důsledně prosazována pravidla, která by tomu zabraňovala. Aneta navíc nikomu nic neřekla, i když teď s odstupem je mi jasné, že tam byly zásadní signály, které jsme prostě přehlédli. Za sebe si vybavuju, jak jsem ve třídě jednou zadal, aby co by závěrečnou slohovou práci napsali povídku. Řekl jsem jim, že můžou psát, o čem budou chtít, že po nich nebudu vyžadovat žádná vysvětlení ani obhajoby. Důležité je, aby prostě něco odevzdali. Často se mi tahle volnost osvědčila. Někdo tenkrát psal o své rodině, někdo odevzdal vyloženou žánrovku a část lidí psala samozřejmě o sobě. Aneta odevzdala text o holce, co se řeže, protože jenom tak jí není ze sebe zle. Bylo to popsané dost věrohodně. Zavolal jsem si ji po hodině k sobě. Aneto, já jsem se s tebou chtěl potkat nad tou tvojí slohovkou, jestli víš, jak to myslím.
1: No, říkal jste, že můžeme psát, co chceme.
4: Ano, to jsem říkal.
1: A taky, že nebudete chtít žádný vysvětlování.
4: Jasně, ale to, o čem jsi psala, tomu tak...
1: Říkal jste, že můžeme psát, co chceme.
4: Jasně, ale trochu mě vyděsilo, jak přesvědčivě si to celé popsala. Nemáš třeba nějaké vlastní podobné zkušenosti?
1: Neříkejte příště, že to nebudete řešit, když to pak řešíte.
4: Aneto, já ti jenom chci říct, že existují různé linky, na které se dá volat. Kdybys třeba chtěla, nebo kdyby jsi to chtěla probrat, tak se na mě nebo na kohokoliv jiného ze sboru můžeš obrátit. Dobře?
5: Říkal jsem si tenkrát, že musím dát vědět jejím rodičům. Přišlo mi to natolik závažné, že jsem klidně riskoval to, že mi Aneta už nebude věřit. Jenomže ten den jsem se k tomu nedostal, další taky ne, a pak už byl konec týdne. Znáte to. A pak Aneta zmizela. Těsně po tom rozhovoru v kabinetu jsem uvažoval, jestli o tom neříct na schůzi sboru. Pamatuju si, že pár dní předtím zmiňovala kolegyně, že si všimla Anetiny spolužačky Mirky, která chtěla poslat zprávu jménem někoho jiného. Přemýšlela, jestli nezasáhnout, ale pak to nechala být, protože děti by si to prý měly řešit spíš mezi sebou a naučit se tak nakládat s konflikty. Tenkrát mi její rozhodnutí přišlo víceméně pochopitelné. Ale dneska vím, že my učitelé jsme byli ti, co by tyhle problémy měly řešit. I když samotným se nám stala taková věc, totiž jednou se přišlo na to, že si náš kolega, který u nás nebyl dlouho, vede blog. V něm docela otevřeně řešil věci, které ho na naší škole a školství obecně štvou. Psal to pod pseudonymem, ale mý kolegové se v tom rychle poznali. A protože tam nikdo z nás nebyl, kdo ví, jak lichotivě vykreslený, tak z toho bylo docela halo. Přitom tam bylo spoustu dobrých postřehů, jenže to nikdo moc neřešil. Všichni byli dost naštvaní a pak jednoho člověka napadlo udělat takovou odvetnou stránku, kam se o tom kolegovi vkládaly příspěvky. Nejdříve to byl jen takový tajný způsob, jak si ulevit od vzteku, ale postupně to nabíralo na obrátkách, objevovaly se tam čím dál horší věci a nakonec tam někdo zveřejnil dost odpornou fotomontáž. Ten kolega se o tom dozvěděl, ale to už tam byla celá řada dalších šílených věcí, o kterých ani moc nechci mluvit. Nakonec dal výpověď. Odešel a na celou věc se postupně zapomnělo. Nikdo z nás, ani my, co jsme jenom mlčeli a nic nedělali, se mu neomluvil. Jenom jsme usilovně předstírali, že neznáme důvod jeho výpovědi.
6: Záleží na tom, z jakého úhlu se na celou záležitost díváme.
7: No to ano. Dalo by se totiž tvrdit, že jsme byli vystaveni poškození dobrého jména. Je víceméně jen naše dobrá vůle, že to neřešíme někde výš. Jenže my jsme kolegiální a celou záležitost necháváme jen v našem úzkém kruhu.
6: Ano, přece.
7: Mě na tom zaráží ta neomalenost. A to máme být my, kteří se mají omlouvat.
6: Na rozdíl od té jeho pomlouvačné stránky.
4: Na druhou stranu přece možná takové vstřícné gesto z obou stran.
7: My už byli vstřícní dost. Jiní by to řešili dost možná jinak.
6: Ta jeho reakce mi přijde jednoznačně přehnaná. Uznávám, že některé věci se mu mohly zdát přes čáru, ale přece jen ta stránka nevznikla pro něj.
4: Ano, ano, ale dostala se k němu a to je to hlavní, co teďka řeší. Chce dokonce kvůli tomu odejít.
7: Jestli chce skončit kvůli takovému drobnému konfliktu, tak se pro školství zjevně nehodí.
6: No, samozřejmě. Všichni tady přece víme, že naše dny se skládají výhradně z konfliktů a jejich řešení.
5: Když jsme se pak dozvídali, co všechno se Anetě dělo, začali nám volat různí novináři, byla tady také policie. Všichni chtěli slyšet, v čem jsme pochybili a co se dalo dělat jinak, ale nikdo od nás nechtěl přiznat chybu. Rámovalo se to stále jenom jako osobní problém Anety. Jeden kolega dokonce říkal, že byla vždycky dost problémová a její útěk ho nijak nepřekvapuje, protože škola přece nemůže za všechno, co děti řeší. Tenkrát jsem byl už úplně rozhodnutý odejít. Bylo mi z toho postoje na zvracení. Ale nakonec jsem to neudělal.
8: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
9: Chceš si poslechnout další příběhy?
8: Jdi na web Radio Junior.cz

pole byt větší než dva domy, když tu nejsi se mnou, vidím jenom démony, na mý duši prázdno, nevím jak je říct mám, přitom je to pár slov, miluju tě moc, moje lásko, víš já, dým po mém bytě mráz, všude kolem mám myšlenky na tebe já, bez tebe nedechám, nenávidím bejt sám, bez tebe nejsem já, nevím jak ti říct mám, nevím jak ti říct mám, když tu nejsi všechno kolem mě umírá, a díky tobě pořád dejchám, nikdy jsem nevím.

oko. Lek jsem se, proč spím tak vysoko, jak ocitem se tu. Usnul jsem snad za letu.

0: není možný tohleto, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no. Naučili se to.
0: No to jo.
1: No.
0: Ale stejně je to opičárna.
1: Ale není to opičárna.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Řekněte oba ano.
1: Ano. To se mi zdá, to pravda není.
2: Jak ty jsi krásná, pano.
3: Lidičky, věřte pohádkám.
4: Věřte i na ty boží mlejny.

0: Rádio Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

publikum, dámy a pánové, poslechněte si příběh, který je neuvěřitelný, ale přesto se udál ve Zlámané Lhotě.

0: kvíkli.
1: Mé a mé.
0: To je přece věda,
1: je.

chyba z boksyn, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do křtin, štěstíčko zahalím. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu. Yeah.

0: štěňátko ptakopiska jmenuje se
1: Takopisčátko.
2: A štěňátko klokana jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko ježury
1: Ježurátko.
0: A štěňátko kasuál

0: Gandhi, jmenuje se Panďátko.
1: A štěňátko tygra, jmenuje se
2: Tygrátko.
3: A štěňátko orangutana.
2: Orangutaňátko.
1: A štěňátko.

0: Kuňátko a šteniátko jaguára, jaguárátko
1: a šteniátko aligátora,
0: aligátorátko a šteniátko pumy, pumátko a šteniátko mravenečníka,

0: vibrátor.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže ježkátor.
1: Ježolátor.
0: Ne. Prostě ježkátor.
1: Hele, a co? Ježkoláček.
0: Ježkoláček. Ježkátor.
1: Ne.
0: Ježkátor.